0: Taky jste měli hektický ráno? Načerpejte energii v rokovým dopoledni. Vaším společníkem bude odborník na slušnej rok Kamil Dráb. Rokový dopoledne od pondělí do pátku na Rock Rádiu. Rock Rádio. Rock je slušná muzika. Rock Rádio. Názes. Opravdu vás pobaví.
1: Karte. No to vidím. Já potřebuji, aby mi někdo napovídal. O tom garde vím, proto to tak hraju, abych mohl dát garde. Garde. No. Nemůžeš.
2: No tak to je mát.
1: No proto to tak hraju. No to mám rád, když mi někdo radí a nerozumí tomu. Takhle bych jak v životě nemohl táhnout já, ne? A vůbec slyšíš ten nejprotivnější rekrant, jakého jsem ty viděl. Ty, garde.
3: Pojď si zahrát.
1: Já to nehraju.
3: Tak jak to, že jsi mu radil?
1: Radit já umím, ale hrát ne.
0: Rock Radio. Konec legrace.

0: Vyznáte se v holandských ministrech školství? Víte, jakou barvu má sameček leguána? A jak se jmenoval první muž na slunci? Tak to si nalaďte jiný rádio a zavolejte jim do soutěže. Budou z vás mít radost. Můžete tam vyhrát třeba kupon na slevu a hromadu dalších volovin. Ano, C je správně. My si na voloviny nepotrpíme. A proto na Rock Rádiu nesoutěžíme, jen rozdáváme. A jestli chcete třeba lístky na koncert nebo CDčko, prostě si o ně zavolejte. Rock Rádio. Rock je slušná muzika. Rock Rádio. Názes. Opravdu vás pobaví.
1: Měli jsme aspoň auťák. Teď máme starou Belu.
2: Pořád lepší, než být v base.
1: Stejně nás nemůžou zavřít. I kdyby to všecko prasklo.
2: A co polepšovna?
1: Polepšovna.
2: Na starý kolena se nechat pohlavkovat?
1: Já takhle zůstat nechci. Vilma se mnou čeká dítě.
2: Vilma s tebou čeká dítě? Čebuk, to jsi to zavařil.
3: Počkej, počkej, chlapečku. A která Vilma s tebou čeká dítě?
1: Znovuži, trní si novou dětku.
0: Rock Radio. Konec legrace.

0: Máte rádi rock rádio? Žijete rockem? A chcete, aby to věděli všichni kolem vás? Napište si o naší rockovou samolepku na adresu samolepka@rockoviradio.cz a my vám ji pošleme.
1: www.rockoviradio.cz
0: Rock rádio. Rock je slušná muzika. Rock rádio. Názes. Opravdu vás pobaví.
2: Vy, když jsme sami.
3: Jo, šéfe.
2: Přijďte mi poručíku.
3: Rozkaz, pane kapitáne. Jak vám to sluší, veliteli? Jak jste krásnej muž. Opravdu. Jste krásná hlava, k tomu jste moudrá hlava. Jste jednou skvělej a já vám to říkám.
2: O, to ne.
3: Ano, pane plukovník. Pane generále.
0: Rock Radio. Konec legrace.

0: Pokud nemá kopák kadenci zbíječky, tak je to ploužák. Jak to nekončí na tor, tak je to dechovka. Máte málo metalu v krvi? Nalaďte si náš slušný stream Hard and Heavy a budete na svých. Od Anthraxu po Vitacit a všechno mezi tím. To je náš stream Hard and Heavy na Rockový Rádio CZ. Rock Rádio. Nářez. Opravdu vás pobaví.
1: Je mi líto, ale jestli do zítřka nezaplatíte splátku, banka vám přijde zabavit dům.
2: Jestli ho všem najde, protože z něj v noci sundám číslo.
1: Tak budeme hledat dům bez čísla.
2: Pak sundám číslo i u sousedů.
1: No tak budeme hledat dům vedle domů, kde nemají čísla.
2: No dobře, do zítřka to zaplatím.
0: Rock Rádio. Konec legrace.

až jednou zaklepu na nebeskou bránu. Řeknu si pro pána, to já jsem asi v pánu. Až jednou zatluču na ty velký dveře. Zeptaj se, chlapče, zlobil jsi? A já na to, že kdeže? A já na to, že kdeže? Až budu jednou...

0: Rock Radio. Rocková noc. Každý večer od 10 startuje na Rock Radio Rocková noc. Slušná rocková muzika a legenda českého éteru Jirka Němý. Moc nemluví, za to slušně hraje. Rocková noc s Jirkou Němým. Rock Radio. Rock je slušná muzika. Rock Radio. Názes. Opravdu vás pobaví.
1: Prosím vás, co já s tím budu dělat?
2: To se hodí, ne? Každou chvíli chce někdo drobný.
1: To je pravda. Jeden mi sem chodí každý den.
2: Jo, a co chce?
1: To já nevím, co chce, ale říká, že za 10 korun drobný. Kdo ví, co má za lubem?
2: To on, jestli se mu třeba nelíbíte.
1: Myslíte? A že nic neřekne?
2: Třeba se vás plachej.
0: Rock Radio. Konec legrace.

0: Když usnou lesy hluboké a kolem ticho jest, je tu roková noc a Jirka Němý. A s ním spousta slušný rokový muziky z českých luhů a hájů, českých zkušeben i garáží. Roková noc od 10 večer až do rána na Rock Rádiu. Rock Rádio. Rock je slušná muzika. Rock Rádio. Nářez. Opravdu vás pobaví.
1: Bože můj!
2: Už jsi někdy zaparkoval jízdní kolo v hangáru?
1: Prosím?
2: Strkal jsi někdy párátko do jícnu sapky?
1: Cože?
2: To nic. Prostě jenom tak žertuji. Cítíš se dobře?
1: Vlastně nic moc.
2: Potím se. Celá z tebe hořím. Líbí se ti můj účes?
1: Ale tohle bude asi omyl.
2: Ty bys mě umyl?
1: Řekl jsem omyl.
2: Podívej se, jak jsi mě vzrušil.
1: Říkal jsem gej?
0: Rock Radio. Konec legrace.

0: Po vydatným obědě nejlíp vytrávíte se slušným rokem. Nikam se nežeňte a dejte si voraz. U nás jedině slušnej a rokovej. Od pondělí do pátku od 12 do 15 rokovej voraz s Danem. Hoďte si nohy na stůl a odfrkněte si se slušným rokem. Práce vám neuteče. Rokovej voraz s Danem. Každý všední den od 12 do 15 na Rock Rádiu.
1: Rock Rádio. Rock je slušná muzika.

vyznáváte jedině klasiku a s žádnýma novotama si na vás nepřijdou? Jak tomu není minimálně 40 let, tak tomu teče mlíko po bradě? A ty mladý stejně neví, co je dobrý? Nalaďte si náš stream Legends of Rock a budete na svých. Od AC/DC po ZZ Top, klasika a legendy roku. To je náš stream Legends of Rock na rockoviradio.cz.

0: Teď pozor, extrémně výhodná nabídka. Nissan Juke se zvýhodněním až 190 tisíc, včetně palivové karty v hodnotě 20 tisíc korun zdarma. Nabídka platí pouze do konce června. U všech dealerů Nissan. Více na nissan.cz.
1: Spotřební daň tvoří 14% státního rozpočtu. Lihovárek.cz. Pro bohatší Česko.
2: Vidíš to?
3: Vidím. Ptáci zpívají, slunce, pohoda.
2: No a víš, co vidím já?
3: Co?
2: Let balónem, bungee jumping, driftování, rafting, skok padákem, flyboarding, lezení ve skalách a nespočet dalších zážitků, který si můžu užít venku.
3: Užijte si krásného počasí s Allegrií a vyberte nezapomenutelný zážitek pro sebe nebo své blízké.
2: U nás si vybere úplně každý.
3: A když se netrefíte, nevadí. Obdarovaný může zážitek zdarma vyměnit za jiný.
2: S nejširší nabídkou na trhu a možností výměny zážitků nemůžete nic zkazit.
3: Nejlepší dárek je zážitek.
4: Firma na zážitky.
3: CZ. Jen do konce června zakoupíte permanentku na Pálavské vinobraní v Mikulově za 800 korun. Horkýže Slíže, Monkey Business, Richard Miller, Helena Vondráčková, Ben Kristovao a další zde vystoupí od 11. do 13. září. Vstupenky najdete na pálavskevinobraní.cz. Nabídka platí jen do konce června.
5: Tahitské léto v Aquapalace Praha už je tady!
6: Zábava vlny tobogány.
7: Co vás čeká?
6: Porce exotiky a k tomu divoká řeka.
7: Plno tobogánů a skluzové.
6: Tak všichni rychle do plavek.
7: Nemusíš mít letenku, na e-shopu kup si vstupenku.
6: Relax, drinky, animace.
7: To je nekonečné moře legrace jak z tahitské pláže.
6: Tak co vy na to? Kdo z vás se ukáže?
5: Aquapalace Praha, tahitské léto. Zábava na celý den. Více na aquapalace.cz.
8: Zase nemám co na sebe. Tak jdu pro barvu. V Proficolor nakoupím nad 500 a ještě si vylosuju tričko, kšiltovku, batoh nebo stylový ponožky. Proficolor. Barvy, který oblíkne i chlap. A fakt rád.
9: Poletíte z letiště Václava Havla Praha? Máme pro vás 5 jednoduchých tipů pro hladký odlet. Kdy vyrazit, jaké mít doklady, jak se odbavit, co si připravit ke kontrole a co mít v příručním zavazadle. Více na prg.aero/odbavte se.
10: Letní limitka Peugeot je tady. Designové SUV Peugeot 3008 už za 729 000 korun. Wow! Sedmimístné rodinné SUV Peugeot 5008 už za 749 tisíc. Wow! Vydejte se vstříc létu s novými SUV Peugeot.
11: Tak nečekejte, jezděte!
12: Staňte se Peugeotákem u Kopeckého.
13: Autosalony Kopecký. Služby, na které se snadno zvyká.
12: Více na kopecký.cz.
14: Nejvyšší čas navštívit slušný rokový stránky. www.rokovýradio.cz. Všechno, co se do rádia nevešlo, na www.rokovýradio.cz.
15: Rock Radio. Zprávy.
16: Hezké úterní ráno, je 6 hodin, jsou tu zprávy. Prezidentská kancelář dnes dopoledne zveřejní vyjádření prezidenta Petra Pavla k rozhodnutí vlády, která hlavu státu v pondělí nezařadila do delegace na červencový summit Severoatlantické aliance NATO v Ankaře. Pavel dřív avizoval, že pokud kabinet jeho účast na vrcholném fóru odmítne, má připravenou kompetenční žalobu. Poslanci by dnes měli poslat do závěrečného schvalování návrh na rozšíření trestného činu neplacení výživného. Ve druhém čtení je taky zrušení zákona, který obsahuje pravidla pro výběr kandidátů do orgánů státních a polostátních firem a novela o spotřebitelském úvěru. Spojené státy a Írán se dohodly při jednáních ve Švýcarsku na rozmrazení 12 miliard dolarů íránských fondů. Řekl to v pondělí večer podle agentury Reuters íránský hlavní vyjednávač. Při víkendovém jednání ve Švýcarsku se podle něj USA a Írán také dohodly na vytvoření přímé komunikační linky ohledně Hormuzského průlivu. V Pražském divadle na Vinohradech se dnes rozhodne o držiteli zlaté hokejky. Nejlepším českým hokejistou sezóny bude jeden z finálové desítky kandidátů. Do závěrečného třetího kola 58. ročníku hlasování postoupil 9 hráčů působících v NHL, včetně 18. vítěze ankety Davida Pastrňáka z Bostonu.
15: Rock Radio. Počasí.
16: Dnes bude ráno polojasno až jasno, ojediněle se můžou vyskytnout mlhy, během dne čekáme přechodně až oblačno a hlavně na Šumavě ještě s ojedinělými přeháňky nebo bouřkami. Večer se pak bude znovu vyjasňovat. Nejvyšší teploty 24 až 29 stupňů Celsia, na jihu Moravy kolem 30 stupňů.
4: Mami, proč máme všechno od konceptu?
17: To jen se zeptej, tatínka.
18: Detaily v konceptu myslí u každého spotřebiče i na maličkosti.
19: Koncept. Chytře vymyšleno pro život.
15: Rock Radio. Doprava.
16: Pozor si dejte pouze v Kunovicích, v ulici Záhumní. Máme tam hlášenou nehodu, jinak byste měli projet všude bez problémů.
14: Instagram Rock Radia. To je slušná jízda. Nezapomeňte, že mobil za volant nepatří. Naše příspěvky radši zkontrolujte, až zastavíte.
15: Rock Radio. Rockovej rozjezd.
20: Dobré ráno, čumáci!
21: Energický start do novýho dne vám přeje Honza.
22: A Anabel.
16: A Zuzka.
21: 6:03 v úterý 23. června. Kdo je unavený, zvedne ruku teď. Výborně, tak jsme zvedli všichni, my jste to, přátelé, neviděli. Doufám, že jste jí zvedli doma taky. Pravačku samozřejmě.
16: Ale bylo to těžký.
22: Co jsem jí zvedla? Jako ty 4 hodiny jsou málo, pojďme si říct.
21: No, hlavně mě to přišlo, že jí skoro vlastně ještě možná zvedáš, tyko, jako, už tam skoro došla.
22: Ale jsem tam došla, ano.
21: No tak si dáme nějakou muziku, hele, zase je tu tvůj oblíbenec.
22: Aleš Brichta, budeme rejdit.
21: Jo.

0: No tak po téhle pecce už musíte být všichni zákonitě probuzení. Ještě jednou dobré ráno s Rock Rádiem, Def Leppardi, Animal neboli Zvíře, 11 minut po 6. No a my touhletou dobou většinou oznamujeme, že něco rozdáváme.
1: Ale my nesmíme ani naznačovat, možná někteří z vás, kteří poslouchali včera, už vědí nebo tuší, možná už se dokonce i zúčastnili,
0: ano.
1: Ale my vám to řekneme až později.
0: Ano, případně pokud třeba vlastníte mobil a ruce a oči, tak už jste viděli náš příspěvek na sociálních sítích, který se tohle toho týká, ale vám to stejně připomeneme až za hodinku.
1: Přesně tak, takže zůstaňte napjatý s rukou v nočníku a teď si dáme Motorhead.

0: Rock Radio, rokový kulendárium.
1: Máme 6 hodin 18 minut, je úterý 23. června a svátek dneska slaví Zdeňka. Případně Sidonie, Zdenka, Zeno anebo Zdena. Mm-hmm. Takže paní pod kořenem, nebo bába pod kořenem má dneska svátek.
2: Zdenička je maminka mojí velmi dobrý kamarádky Verunky, takže já jí zdravím, paní Zdeničku.
1: Počkej, to byla ona pod tím kořenem?
2: Ne, to nepadá pod kořeny, to je velmi aktivní, to je velmi aktivní paní, která nepadá pod kořeny.
1: Tak paní Zdeničku samozřejmě zdravíme a Zdenu pod kořenem, tak já doufám, že tam už je v pohodě. No a jinak, co se týče dalších oslavenců, tak zajímavý jsou tady se jenom dneska muzikanti. 61 let slaví český zpěvák a kytarista Otta Hereš, ale spoluzakladatela a frontman kapely Alkeo, mimo jiné.
2: Ježíš, okamžitě. A je tu ten náš skvělej vítr, takový hej,
1: máme ho celý před sebou. Že Otíka moc zdravíme a přejeme všechno nejlepší samozřejmě.
2: Ano, Otíčku, milujeme tě, všechno nej.
1: A 61 let stejných slaví britský kytarista Paul Boonehead Arthurs, rytmická kytara a spoluzakladatel kapely Oasis. No a to je všechno, tak můžeš gratulovat.
2: Happy birthday to you, happy birthday to you, happy birthday, happy birthday, happy birthday to you.
1: Zdeno, všechno nejlepší. Za chvíli je horký žeslíže a já zprostá.
3: Nebaví vás chemie? Nás ani vaše psí kamarády taky ne. Granule Yogis pro ně vyrábíme 100% bez chemie. Jsou za studena lisované, mají vysoký podíl masa z lokálních farem a obsahují probiotika. Vše pro spokojené zažívání. Yogis. Zdraví začíná v misce.
4: Vše pro bagr CZ. Náhradní díly pro bagry pěkně na jednom místě. Pohodlné objednání, rychlé dodání. Vše pro bagr CZ.
5: Potisk dárky, byla CZ.
6: Top Trade, akreditovaný prodejce obytných vozů Frankia, Yukon, Globetrotter, Carado a Pesl, má showroom v Praze a Holešově. Vozy skladem, půjčovna, servis. Více na www.toptrade.cz.
7: Toto vysílání je přísně tajné. Hovoří k vám agent s povolením srovnávat. Vaší misí, pokud se ji rozhodnete přijmout, bude pořádně srovnat pojištění auta. Stačí zadat SPZ na klik.cz a můžete ušetřit v průměru 6 000 ročně. Klik.cz. Agent s povolením srovnávat.
8: Poletíte z letiště Václava Havla Praha? Máme pro vás 5 jednoduchých tipů pro hladký odlet. Kdy vyrazit? Jaké mít doklady? Jak se odbavit? Co si připravit ke kontrole? A co mít v příručním zavazadle? Více na prg.aero/odbavte se.
9: Topcentrum.cz, dodavatel pro mistry svého řemesla. Objevte špičkovou zahradní techniku od Milwaukee, Hondy a nově i Husqvarny. Sezóna startuje. Buďte připraveni s tím nejlepším vybavením. Navštivte nás v Rohovládově Bělé, Pardubicích nebo v jediné prodejně Milwaukee Heavy Duty v Praze. Skvělé akce, slevy a kompletní nabídku najdete také online na www.topcentrum.cz. www.topcentrum.cz.
10: Potřebuješ změnit splátku? S flexibilní půjčkou od Home Creditu si s tím nemusíš dělat hlavu. Jeden měsíc pošleš míň a druhý zase víc, jak zrovna potřebuješ. Půjčku až 250 tisíc navíc vyřídíš do 15 minut online nebo na pobočce. A je to. Home Credit. Pro lepší příběhy.
11: Kup si auto v Direct Auto. Začni léto s novou károu se slevou až reálných 300 000 korun. K tomu máš 3 dny na vrácení a 14 na výměnu vozu zdarma. Takovou nabídku najdeš jen v Direct Auto i v Direct Auto Kladno a Horní Počernice. Jen do vyprodání skladu. Tak neváhej a klikej. www.direct-auto.cz.
12: Doufáme! Je to nepopsatelný vidět tu krásu ze zhora. Děkuju, Leničko!
13: Zase lítáš v oblacích.
14: Vzpomněla jsem si na ten let balónem od Go Balóny. A protože je teď na Allegrii v akci, tak letíme spolu!
13: Chcete také zažít nezapomenutelný led balónem? Tak honem, ať vám neuletí!
3: Právě teď je na Allegrii led balónem od 2850 korun.
13: Proleďte se třeba nad Poděbrady, Táborem, Českými Budějovicemi nebo si vyberte jinou z desítek lokalit po celé republice.
3: Více o akci na
14: firma na zážitky.cz.

0: Black Will Wright na Rock Rádiu s peckou In The End nakonec.
1: A my za pár vteřinek máme půl a Zuzanka je ready se zprávama.
2: Prázdniny jsou skoro tady, což převážně znamená, že je třeba dětem vymyslet program, aby se neflákali a nepodlehli podvratným živlům. Například je naložit do novýho džípu a vyvést třeba na Milešovku. Že nemáte džíp? Klid, na týden vám ho půjčíme i s plnou nádrží. Laďte od pondělí do pátku rokovej rozjezd, Honza s Anabel vám řeknou, co pro to musíte udělat. Slušná jízda celý týden v rokovým rozjezdu na Rock Rádiu.
3: Když skončí asfalt, hra začíná. Nový Jeep Compass, stvořený pro ty, jejichž hřištěm je celý svět.
2: Rock Radio, co se děje?
4: Hezké ráno, je půl sedmé, jsou tu krátké zprávy. Předseda vlády Andrej Babiš se dnes v Gedele u Budapešti zúčastní jednání premiérů zemí Vyšehradské skupiny. Na programu bude migrace, energetická politika a koordinace postupů zemí V4 v rámci Evropské unie. Italská premiérka Giorgia Meloniová doufá, že její nedávný spor s americkým prezidentem Donaldem Trumpem na sociálních sítích a v médiích nebude mít dopad na vztahy mezi Itálií a Spojenými státy. Řekla to na pondělním zasedání vlády v Římě. Premiérka taky odmítla možnost ministerského bojkotu recepce k americkému dni nezávislosti. Obhájci titulu fotbalisté Slávie zahájí novou sezónu první ligy o víkendu 25. nebo 26. července doma proti Slovácku. Úřadující vicemistr Sparta se na úvod představí v Brně proti jedinému nováčkovi Zbrojovce a další ze spolufavoritů Plzeň bude hostit Liberec.
2: Rock Radio, počasí.
4: Ráno bude polojasno až jasno, ojediněle se můžou vyskytnout mlhy, během dne čekáme přechodně až oblačno, hlavně na Šumavě s ojedinělými přeháňkami nebo bouřkami. Večer se opět bude vyjasňovat. Nejvyšší teploty do 29 stupňů Celsia, na jihu Moravy kolem 30.
2: Rock Radio, doprava.
4: V Plzni se bouralo na Klatovské ulici a na D10 pozor ve směru na Prahu. Na 8. kilometru se srazily dva osobáky, je tam neprůjezdný levý jízdní pruh a tvoří se tam kolony.
2: Instagram Rock Rádia, to je slušná jízda. Nezapomeňte, že mobil za volant nepatří. Naše příspěvky radši zkontrolujte, až zastavíte.

0: Warlock na Rock Radio s peckou All We Are v 6 hodin a 35 minut. A teď tady pro vás, přátelé, máme něco úplně jiného. Jsou na světě místa, které jsou nádherný, jako v Karibiku, jako třeba v Karibiku. A pak jsou místa, které jsou ještě hezčí, jako třeba Chomutov. Kam v sobotu, 27. což je teď, zavítá Rock In Festival.
1: Je to tak a vy můžete být u toho. Opět pro jednoho z vás máme 10 kusů lupenů, takže pokud je chcete, jako vždy stačí vyfotit snímek vás a vaší partičky, napsat k tomu nějaký vtipný text, který zaujme naší porotu nevědomých a poslat to do čtvrtka do 15 hodin na e-mail studio@rokoviradio.cz.
0: Jak tam píšou to brailovo písmo do toho počítače, že to pak nenahmatáš na tom monitoru?
1: To neřeš.
0: Dobře. Každopádně, pokud jsme vás nenalákali, tak vás třeba nalákají kokot minute, alkohol, horký žeslíže, traktor, případně náš kamil s naší partou slušnej holek, haldy slušnýho merče, který si tam budete moct koupit a třeba hezký počasí by mělo být o víkendu.
1: A kdyby nebylo, tak si na místě můžete zakoupit naše pláštěnky rokrádiový.
0: A i kdyby bylo, tak se můžete koupit.
1: Stejně.
2: Tvrdou muziku ti přináší tvrdá matrace Hercules Klima od matracezahubičku.cz. Tu neproležíš. Nyní s dopravou zdarma. matracezahubičku.cz.
1: Už za chviličku další muzika, dáme si Harley, Smutku dávám s Bohem.
3: Vše, co potřebuji za cenu, kterou chci, ta se vyplatí. Od pondělí v Lidlu vepřová plec v ceně 59,90 za 1 kg. Květák jeden kus za 34,90 a s aplikací Lidl Plus jen za 29,90. A Radegast 12 ryze hořká v multipeku 8x0,5 litru za 174,90. Lidl, to se vyplatí.
4: Za trpělivost, za jedničky, za celý školní rok. Poděkujte učitelům sladkým dárkem z čokoládovny Janek. Lahodné pralinky, bomboniéry a čokoládové speciality najdete na čokoladovnajanek.cz.
5: Jen do konce června zakoupíte permanentku na Pálavské vinobraní v Mikulově za 800 korun. Horký žeslíže, Monkey Business, Richard Miller, Helena Vondráčková, Ben Kristovao a další zde vystoupí od 11. do 13. září. Vstupenky najdete na pálavskevinobraní.cz. Nabídka platí jen do konce června.
6: Svět není jen samé slunce a duha, je to hodně zlý a drsný místo. Pneumatiky Tomcat jsou pneumatiky, na kterých si nerozbijete hubu ani za deště. Nejlevnější pneu.cz.
7: Tahické léto v Aquapolis Praha už je tady!
8: Zábava vlny tobogány.
9: Co vás čeká?
8: Porce exotiky a k tomu divoká řeka.
9: Plno tobogánů a skluzavek.
8: Tak všichni rychle do plavek.
9: Nemusíš mít letenku, na e-shopu kup si vstupenku.
8: Relax, drinky, animace.
9: To je nekonečné moře legrace jak z tahické pláže.
8: Tak co vy na to? Kdo z vás se ukáže?
7: Aquapolis Praha, tahické léto. Zábava na celý den. Více na aquapolis.cz.
10: Topcentrum.cz, dodavatel pro mistry svého řemesla. Objevte špičkovou zahradní techniku od Milwaukee, Hondy a nově i Husqvarny. Sezóna startuje, buďte připraveni s tím nejlepším vybavením. Navštivte nás v Rohovládově Bělé, Pardubicích nebo v jediné prodejně Milwaukee Heavy Duty v Praze. Skvělé akce, slevy a kompletní nabídku najdete také online na www.topcentrum.cz. www.topcentrum.cz.
11: Zase nemám co na sebe. Tak jdu pro barvu. V Proficolor nakoupím nad 500 a ještě si vylosuju tričko, kšiltovku, batoh nebo stylový ponožky. Proficolor. Barvy, který oblíkne i chlap. A fakt rád.
12: Poletíte z letiště Václava Havla Praha? Máme pro vás 5 jednoduchých tipů pro hladký odlet. Kdy vyrazit, jaké mít doklady, jak se odbavit, co si připravit ke kontrole a co mít v příručním zavazadle. Více na prg.aero/odbavte se. Oh.
13: Špičková krmiva Marp. Protože na složení záleží. Marp, přestaňte jen krmit. Marpujte. Krmiva Marp.cz. Oh. Oh.
14: Co se tady děje?
15: Co se chystá?
16: BYD Tech Days. Testovací dny u prodejců BYD, kde si vyzkoušíte elektromobil s bezpečnou Blade Battery nebo úsporný superhybrid. Po městě na elektřinu, na delší cesty benzín. Dojezd až 1350 km, spotřeba od 1,7 litrů na 100 km.
14: Jo, a díky tech bonusu, teď superhybrid za cenu spalováku.
16: BYD, světový lídr v superúsporných technologiích. BYD.com.

0: Co se nevešlo do zpráv.
1: Za nějakých 11 minut bude 7 hodin ráno, tak Zuzko, co máš?
2: Provozovatelé jednoho přírodního koupaliště v Německu zakázali vstup těm, kteří dostatečně neovládají němčinu. Odůvodnili to tím, že lidé musí dodržovat řád a pokud neumí německy, nemůžou si ho přečíst.
1: Jakože Ordnung.
2: No.
3: No, tak já bych se tam nevykoupal, teda nevím jak ty.
1: Já bych se vykoupal.
3: Já umím ich heiße Annabel, ich wohne in Prag.
1: Ja, gut.
2: No, ja, gut,
3: natürlich, I'm very good chosen.
2: Danke.
3: Dankeschön, dankeschön.
1: Ja, umím tschüss.
3: Tschüss.
2: Tak,
3: a ještě, Chris Gott.
1: A ještě umím zeigen Sie mi den Weko da, bitte. Ukažte mi tam ten budík, prosím.
3: Ty krása, to je důležitá věta, bez toho se v Německu neobejdej, samozřejmě.
2: To je dobrý, ale tak ty by se vykoupal. Ne, vůbec, fakt nic. Neumím nic, jako.
3: A die kurve zatáčka.
1: Ano. A Dikunde je zákazník. To už jsou dvě pokuty během 5 vteřin.
3: No počkej, ale to moje slovo bylo neopravdu.
1: To moje taky, ale.
3: No ty nelži.
2: Takže my tři, když půjdeme spolu na to koupaliště.
1: Tak to dáme dohromady za jednoho.
3: We very good Deutsche Schuschen.
2: Schuschen.
3: Kommen Sie bitte.
1: Hele, je to trapný, ale já jsem z němčiny maturoval jako z druhého jazyka. A
3: cože? Jo, proto jsi tady měl ten proslov minulý týden.
1: No já jsem z něj dělal zkoušku na výšce, takže bych si měl něco pamatovat. Ale nepamatuju si vůbec nic, jako v Německu, jako objednám, zaplatím
3: takže
1: něco. Jako,
3: ale Honza.
2: A ještě vím jedno slovo, Klein.
3: Jo, a je to tvoje jméno vlastně. Ajde, Kleine, Zuzana. Ajde, Kleine.
1: Počkej, a to znáš kvůli jménu nebo kvůli nějakým zkušenostem s pánama? Kleine, jo? Za Kleine. Scheiße. No tak nic, to byla lekce němčiny. Děkujeme, přátelé, vedro, jak si jděte někam vykoupat a my si dáme teďka Eru Schmitz a Crazy Radokrádiu. Come here, baby. Making up more than we're making love.

0: Lordy na Rock Radio s peckou Down with the Devil. Dolu s čertem, čerte pryč, bude 7 hodin, tak nám tady naše čertice Zuzka dá zprávy už za chvíli.
1: Vše, co potřebuji za cenu, kterou chci, ta se vyplatí. Od pondělí v Lidlu vepřová plec v ceně 59,90 za 1 kg. Květák jeden kus za 34,90 a s aplikací Lidl Plus jen za 29,90. A Radegast 12 kary ze hořká v multipeku 8x 0,5 litru za 174,90. Lidl, to se vyplatí.
2: Špičková krmiva Marp. Protože na složení záleží. Marp, přestaňte jen krmit. Marpujte. Krmiva Marp.cz.
3: Profi voda, s tou se nemusíte bát, jak skvělá dohoda.
4: Kvalitní vrtané studny na klíč s 10letou zárukou. Profivoda.cz.
5: Poletíte z letiště Václava Havla Praha? Máme pro vás 5 jednoduchých tipů pro hladký odlet. Kdy vyrazit, jaké mít doklady, jak se odbavit, co si připravit ke kontrole a co mít v příručním zavazadle. Více na prg.aero/odbavte se.
6: Topcentrum.cz, dodavatel pro mistry svého řemesla. Objevte špičkovou zahradní techniku od Milwaukee, Hondy a nově i Husqvarny. Sezóna startuje. Buďte připraveni s tím nejlepším vybavením. Navštivte nás v Rohovládově Bělé, Pardubicích nebo v jediné prodejně Milwaukee Heavy Duty v Praze. Skvělé akce, slevy a kompletní nabídku najdete také online na www.topcentrum.cz. www.topcentrum.cz.
7: Zase nemám co na sebe. Tak jdu pro barvu. V Proficolor nakoupím nad 500 a ještě si vylosuju tričko, šiltovku, batoh nebo stylový ponožky. Proficolor. Barvy, který oblíkne i chlap. A fakt rád.
8: A teď pozor, extrémně výhodná nabídka. Nissan Qashqai se zvýhodněním až 190 tisíc, včetně palivové karty v hodnotě 20 tisíc korun zdarma. Nabídka platí pouze do konce června. U všech dealerů Nissan. Více na Nissan.cz.
9: Nejvyšší čas navštívit slušný rokový stránky www.rokovýradio.cz. Všechno, co se do rádia nevešlo, na www.rokovýradio.cz.
10: Rock Radio. Zprávy.
11: Hezké úterní ráno, máme minutu po sedmé, jsou tu další zprávy. Zástupci vedení odborů České televize a veřejnoprávního rozhlasu po pondělním večerním jednání s představiteli koalice zopakovali, že způsob projednávání zákonů i obsah návrhů jsou pro ně nepřijatelné. Na jednání si večer obě strany vyměnily názory na financování veřejnoprávních médií. Podle předsedy SPD Tomia Okamury se značná část debaty týkala úspor. Uchazeči o studium na střední škole, kteří si podali přihlášku do druhého kola přijímacího řízení, se dnes dozvědí, jestli a na jakou školu byli přijati. Výsledky najdou v elektronickém systému DIPSY, zveřejní je i školy. Maďarský premiér Peter Maďar v pondělí v parlamentu oznámil, že jeho vláda se rozhodla dosáhnout odchodu prezidenta Tamáše Šujoka z funkce ústavním dodatkem. Řekl taky, že v září začne příprava komplexní reformy ústavy, do které se má podle představ nové vlády zapojit celá společnost. Čeští hokejbalisté zvítězili na domácím mistrovství světa v Ostravě nad Švýcarskem 12-3. Jsou po třech zápasech 100% úspěšní a mají v čele základní skupiny A náskok 3 bodů před Kanadou a Slovenskem.
10: Rock Radio. Počasí.
11: Ráno máme polojasno, někde až jasno, během dne čekáme přechodně oblačno a hlavně na Šumavě ještě ojediněle s přeháňkami nebo bouřkami. Večer se opět bude vyjasňovat. Nejvyšší teploty 24 až 29 stupňů Celsia, na jihu Moravy kolem 30.
12: Mami, proč máme všechno od Konceptu?
13: To jen se zeptej, tatínka.
14: Detaily. V Konceptu myslí u každého spotřebiče i na maličkosti.
15: Koncept. Chytře vymyšleno pro život.
11: Na D10 se bouralo ve směru na Prahu, na 8. kilometru se srazily v levém jízdním pruhu dva osobáky, tvoří se tam kolony. A bouralo se taky na D5 ve směru na Plzeň na 41. kilometru.
9: Instagram Rock Rádia, to je slušná jízda. Nezapomeňte, že mobil za volant nepatří. Naše příspěvky radši zkontrolujte, až zastavíte. Rock
10: Rádio. Rokovej rozjezd.
0: Dobré ráno, čumáci! Úspěšný německý koupání vám se Honza.
13: Anabel.
11: A Zuzka.
0: Necelý 4 minuty po 7 v úterý 23. června.
13: Chtěl jsi něco říct?
0: Ne.
13: Já taky ne. Tak si dáme nějakou muziku. AC/DC.

0: Alkohol a jejich Odpočívej v pokoji na Rock Rádiu dohrálo 11 minut po 7. Máme úterý 23. června a to znamená jediný, že pan Ota Hereš z kapely Alkohol, jejich textař, skladatel, zpěvák, kytarista, kapelník, já nevím, co všechno tam dělá, dneska má narozeniny.
1: Já se nemůžu dopočítat, kolik to je, rok 65.
0: 61 moje.
1: 61.
0: Mhm. No, tak jsi dobrý matematik, Jagut.
1: Úctyhodnej věk, on přes svůj věk je tatínkem malé holčičky. Má teďka, nevím kolik je holčičce, rok nebo dva, malička ta je. Byla s náma minule na rokinu, byla roztomilá, měla takový velký sluchátka. A on je teda skvělej tatínek, já ho obdivuju v tom věku, já už bych na to neměla nervy teď, na tož po 60.
0: Jako tam mám v tomhle tomu můj obrovský obdiv taky a dává mi to i naději, že ještě se teď dětí třeba dočkám.
1: Můj pravdě máš 30 let čas.
0: Ještě mám prostě 20 let, no 30 už ne, ale 20
1: třeba čas. Jo, ty už jsi vlastně starý, já jsem to poměla. No tak, ale 20 ještě máš, Honzíšku, je to v pohodě. Samozřejmě kromě Alkoholu je taky frontmanem metalový kapely Thor, který uslyšíte obojí na tom. Na Magma
0: home.
1: Festu.
0: Ah, dobře.
1: Hraju, myslím, ob kapelu, takže jsem říkal, že to je vtipný, že akorát vystřídají složení a budou hrát klucí po sobě.
0: No a jinak pokud nepojedete na Magma Fest, tak samozřejmě o to vy můžete gratulovat na kterýmkoliv z festivalů Rock In. Ten nejbližší je už teď v sobotu 27. června, kam rozdáváme lupeny.
1: Ano, je to v Chomutově a my mu přejeme všechno nejlepší za celý rok rádio.
0: A posíláme Queeny a Hammer to Fall.

0: Pretty Mates, Face the World, Rock Radio v 7 hodin a 21 minut. Slavíme druhý den tohoto týdne, úterý 23. června a je Mezinárodní den žen ve strojírenství.
1: Vážně?
0: Hmm.
1: Tak to nejsem já, jestli si mi chtěl popřát k svátku. Když
0: dobře.
1: Tady máme takový stroje, ten mikrofon prakticky.
0: Pak ne. Je Mezinárodní den vdov?
1: Ježiši.
0: Taky ne?
1: Ne, ale na Facebooku mám stav ovdověla.
0: Dobře. Tak pak je v tom případě ještě jeden den, který já mám třeba rád a ten se jmenuje Nech to plavat.
1: Nech to plavat. To mám dneska tento den, že jsem se rozhodla, že už to asi nechám plavat všechno.
0: Jo?
1: Mm.
0: Ty jsi byla včera koupat, ne?
1: No
0: to jsi
1: právě.
0: Včera nechala
1: a
0: taky
1: dneska,
0: plavat.
1: Dneska se tam chystám znova.
0: Jo? Takže a prozradíš
1: můžeš
0: konečně.
1: Plavat, můžeš plavat, plavat. Když nevíš co, tak plav. A jinak jsem zcela normální. Nevíka, Doris.
0: Hele, prosím tě, a prozradíš posluchačům, kam teda se jdeš koupat?
1: Nebo? Ne.
0: Ne? Ani tentokrát?
1: Ne, včera tam bylo málo lidí a ráda bych, aby to tak zůstalo.
0: Dobře. Nějaký tady plivátko někde, nějaký výtok z kanalizace, ne?
1: Přesně něco takového, taková louže za Prahou.
0: Super.
1: No ale takhle jsem tam viděl asi metr a půl velkou rybu, to mě trochu vyděsilo, takže už chodím jenom na kraj, aby mě něco nekouslo.
0: Chci bych, že tě pokouše.
1: A byla tam nutrie.
0: Stáhne pod vodu.
1: No.
0: Nutrie?
1: Nutrie.
0: Hmm.
1: Plavala tam
0: dobrý.
1: Na bříšku, byla taková sympatická, ale radši jsem nechtěla dostat steklinu, aby mi zakousla psa, takže jsme se k ní moc nepřibližovali.
0: No přátelé, tak dneska si nebudem slavit nic radši. Za chvíli si dáme další muziku, budou Linkin Park a Faint.
2: Kup si auto v Direct Auto. Začni léto s novou károu se slevou až reálných 300 000 korun. K tomu máš 3 dny na vrácení a 14 na výměnu vozu zdarma. Takovou nabídku najdeš jen v Direct Auto i v Direct Auto Kladno a Horní Počernice. Jen do vyprodání skladu. Tak neváhej a klikej. www.direct-auto.cz.
3: Nejlepší výběr, nejnižší ceny. To jsou Bene nápoje. Přesvědčte se sami v naší nové prodejně v Praze, Poděbradská 36, nebo v našich dalších prodejnách v Poděbradech a Benešově. Více na bene.cz.
4: Jen do konce června zakoupíte permanentku na Pálavské vinobraní v Mikulově za 800 korun. Horkýže Slíže, Monkey Business, Richard Miller, Helena Vondráčková, Ben Kristovao a další zde vystoupí od 11. do 13. září. Vstupenky najdete na pálavskevinobraní.cz. Nabídka platí jen do konce června.
5: A zásilka z Datártu dorazila do výdejního boxu. Tak si dám trochu beatboxu. Tisíce výdejních boxů. Bum, po celém Česku. Zboží si vyzvednu. Rychlostí blesku.
6: Do nejbližšího boxu doručíme třeba i powerbanku Fixed s bezdrátovým nabíjením. Datart. Opravdový elektrospecialista.
7: Svět není jen samé slunce a duha, je to hodně zlý a drsný místo. Pneumatiky Tomcat jsou pneumatiky, na kterých si nerozbijete hubu ani za deště. Nejlevnější pneu.cz.
8: Ratatadadadata, trička, ratatadadadata, potisk, potisk, trička, potisk, trička, bilabil.cz.
9: Pohlédl do dálky a zvolal. Atava! Ozvěna se nesla opuštěným kaňonem a on věděl, že nebezpečí a prázdniny se blíží. Prázdniny se blíží.
10: Vinetu!
9: Druhý díl dobrodružného románu Karla Máje jako velkolepé divadelní představení je tu. Poklad na Stříbrném jezeře ve westernovém městečku Boskovice.
11: O letošních prázdninách posledních 20 představení.
12: S láskou v srdci vás očekávám, váš Karel Máj.
11: Vstupenky a více informací na www.westernové-městečko.cz.
13: Prázdniny, pádláč, paráda.
14: Pořiďte si nový nebo použitý pedalboard na happysport.cz a dostanete zdarma vodotěsný obal na mobil nebo velmi užitečný floater na pádlo, aby se vám neutopilo.
15: Užijte si prázdniny naplno s happysportem.
16: Pozor, velká slevová akce v Teddy.
17: Široká nabídka teď ve velké slevě. Například 30% na všechny stolní lampy, 50% na všechny korálky pro kreativní tvorbu a mnoho dalšího. Ale jen krátce, navštivte Teddy a do 5. července ušetříte. Teddy jíří nápady.
18: Co se tady děje?
19: Co se chystá?
10: Testovací dny u prodejců BYD, kde si vyzkoušíte elektromobil s bezpečnou Blade Battery nebo úsporný superhybrid. Po městě na elektřinu, na delší cesty benzín. Dojezd až 1350 km, spotřeba od 1,7 litrů na 100 km.
19: Jo, a díky tech bonusu, teď superhybrid za cenu spalováku.
10: BYD, světový lídr v superúsporných technologiích. BYD.com.
20: V auto Jeremiášova před galerií Butovice. Více na autojeremiasova.cz.

0: Linkin Park a jejich Faint na Rock Rádiu jenom pár vteřin před 7:30. Máme úterý, už za sebou máme jedny rychlý zprávy se Zuzkou, no ale Zuzka je rychlá, takže udělá další rychlý zprávy, který vám teď dá rychle.
1: Tak hoši, rozcvičit, poklusem k lednici, zpracovat něco k pití, dlouhej pas na gauč před televizi a zakončení s ovladačem. To je ono. A jestli vám chybí spoluhráč, jsme v tom s váma. Všechny zásadní informace z fotbalového šampionátu, branky, body, žlutý i červený karty, to všechno na jednom místě. Abyste byli v obraze a nečuměli jako puk, teda kopačák. Až ostatní budou probírat fotbal. Dejte si slušnej výkop každý den na Rock Rádiu. Když skončí asfalt, hra začíná. Nový Jeep Compass, stvořený pro ty, jejichž hřištěm je celý svět. Rock Radio, co se děje?
2: Hezké ráno, je 7:30, jsou tu krátké zprávy. Předseda vlády Andrej Babiš se dnes v GDL u Budapešti zúčastní jednání premiéru zemí Visegrádské skupiny. Na programu bude migrace, energetická politika a koordinace postupu zemí V4 v rámci Evropské unie. Italská premiérka Giorgia Meloniová doufá, že její nedávný spor s americkým prezidentem na sociálních sítích a v médiích nebude mít dopad na vztahy mezi Itálií a Spojenými státy. Řekla to na pondělním zasedání vlády v Římě. Premiérka taky odmítla možnost ministerského bojkotu recepce k americkému dni nezávislosti. Obhájci titulu fotbalisté Slavie zahájí novou sezónu první ligy o víkendu 25. nebo 26. července doma proti Slovácku. Úřadující vicemistr Sparta se na úvod představí v Brně proti jedinému nováčkovi zbrojovce a další ze spolufavoritů Plzeň bude hostit Liberec.
1: Rock Radio, počasí.
2: Aktuálně máme venku slunečno, během nečekáme přechodně až oblačno a na Šumavě ještě ojediněle přehánky nebo bouřky. Večer se opět bude vyjasňovat. Nejvyšší teploty 24 až 29 stupňů Celsia, na jihu Moravy kolem 30.
1: Rock Radio, doprava.
2: Na D10 pozor ve směru na Prahu, na 8. kilometru se srazily dva osobáky. Na D5 se bouralo ve směru na Plzeň na 41. kilometru a taky se řeší nehoda na Kladně, na Pražské ulici, kousek od křižovatky s Vodárenskou, kde se srazily čtyři osobáky a nákladák a je tam zavedený kyvadlový provoz jedním jízdním pruhem.
1: Instagram Rock Rádia, to je slušná jízda. Nezapomeňte, že mobil za volant nepatří. Naše příspěvky radši zkontrolujte, až zastavíte. Rock Radio.
0: Zuzko, díky, jak říkáš, pravda vítězí. To teda říká i tu blatanka.

0: Ladíte rokový rozjezd na Rock Rádiu v 7 hodin a 36 minut s Tublatankou a songem Pravda vítězí, což je pravda, protože pro vás máme slibovanou rozdávačku. Přátelé, už 85 let je Jeep symbol svobody a dobrodružství a nový Jeep Compass je vyvrcholení tradice značky právě pro novou generaci různých dobrodruhů.
1: A firma Jeep nám, teda vám, nám pro vás.
0: Ano.
1: Věnovala exkluzivní zážitek a vy si tohle vozidlo můžete vyzkoušet na celý týden a to s plnou nádrží.
0: Pokud máte zájem si tohleto krásný vozidlo, který spojuje odvážný design s 200 mm světlovou výškou, 360 stupňovou ochranou karoserie, skvělýma nájezdovýma úhlama, hloubkou brodění až 408 mm a systémem jízdních režimů Select Terrain, s adaptivním tempomatem, s 16-palcovým širokouhlým displejem, pokud chcete, tak ho dostanete na užívání na celých 7 dní a s plnou nádrží.
1: Ano, tentokrát rozdáváme na Facebooku, prosím vás, nepište nám tam žádný telefonní číslo, příspěvek je připnutý na našem Facebooku i Instagramu a vy tam můžete do komentářů napsat, proč bychom tento zážitek měli darovat právě vám a uzavřeme to už tento pátek, kdy vyhlásíme vítěze.
0: Pište do rána a my to potom někomu dáme, takže držíme palce, vožení vás čeká.
2: Když skončí asfalt, hra začíná. Nový Jeep Compass. Stvořený pro ty, jejichž hřištěm je celý svět.
0: No a za chvíli už další muzika. Dáme si Guns N' Roses a Don't Cry, nebréč.
2: Hledáte spolehlivý vůz, který má jasnou historii a perfektní technický stav?
3: U Autopoly v Praze a Příbrami na vás čeká široká nabídka prověřených vozů Škoda.
2: Každý vůz má garantovaný původ a získáte k němu záruku a skvělý servis, který opravdu oceníte.
3: A můžete využít i výhodné financování.
2: Nabídka vozů na auto-poli.cz. Autopoly, váš autorizovaný partner programu Škoda Plus v Praze a Příbrami.

0: Skupina Rotor přeje sobě i BB a Monolith ještě mnoho úspěchů do dalších let.
1: Atención, señoras y señores!
2: Roztančete se do léta v latinskoamerickém rytmu. La Tropical pořádá intenzivní kurz tance pro dospělé.
1: Stres.
2: Mix latino, bachata, salsa, dance heels a reggaeton.
1: La Tropical!
2: Přihlaste se hned teď online na www.latropical.cz. La Tropical. Taneční kroky vás naučí všude, ale my vás naučíme tančit.
1: Awarashar!
3: Kontejnery Siegel, dobrý den.
4: Zdravím, tady čtu, že kontejnery přistavíte i o víkendu.
3: 7 dní v týdnu, třeba i v noci.
4: A jak to děláte?
3: Jednoduše, jsme Siegel.
5: www.siegel.cz.
6: Nemáš co na sebe? Chodíš jako trhán, ale do kvádra tě nikdo nedostane. Pořiď si slušný oblečení na e-shopu Rock Radia na www.rokovýradio.cz.
7: Poletíte z letiště Václava Havla Praha? Máme pro vás 5 jednoduchých tipů pro hladký odlet. Kdy vyrazit, jaké mít doklady, jak se odbavit, co si připravit ke kontrole a co mít v příručním zavazadle. Více na prg.aero/odbavte se.
8: Léto? Doktor Max má vše. S letní výbavou v lékárenské kvalitě se nespálíte. Nechte si poradit u odborníků a starosti. Pusťte k vodě. Doktor Max.
9: V CCC začal výprodej. Stovky modelů až o 50% levnější. A s členstvím v Modivo Club Gold ušetříte dvojnásob. Nakupujte ve výprodeji a získejte 10% cashback. Neváhejte, nakupujte v prodejnách CCC, v aplikaci a na ccc.eu 10% cashback. Neváhejte, nakupujte v prodejnách CCC, v aplikaci a na ccc.eu.

0: D-Lane a Beneath na Rock Rádiu 9 minut před 8 hodinou raní.
1: Já nevím jak ty, ale já slyším vůni benzínu a cítím hluk motorek.
0: A já naopak cítím přicházet Marcela na kole.
2: Motokeci Marcela Herbolta.
3: Napjaté výrazy všech jezdců i zástupců týmu, strhující souboje v každé zatáčce, úžasné rychlosti, burácející motory. No dobrá, tak to poslední úplně ne, to musím uznat. Ale jinak si moped rally Richtářov nic nezadá z jakýmkoliv z jiných závodních klání. Richtářov je místní část Vyškova ve směru na Moravský kras a právě tam dorazíš tuto sobotu jezdci a jejich stroje v kategoriích moped originál, moped speciál a fikl speciál. A nenechte se mýlit názvy, zvláště speciály, které mají vybroušené motory na samou hranu. Místy dosahují téměř 100 kilometrových rychlostí. Takže o dramatické situace rozhodně není nouze. V Richtářově vás čekají zhruba od 10:30 tréninky, ve 12 slavnostní nástup a úderem 11:30 se rozjede série celkem 4 rozjížděk. Celé to taky doplní okolo 14:30 odpoledne vystoupení Martina Krátkého, mistra Evropy i České republiky ve stunt ridingu, disciplíně, ve které jde hlavně o akrobacii. Důležité upozornění pro všechny, kteří musí přes Richtářov u Vyškova v sobotu projet. Během závodu bude dědina neprůjezdná a můžete se na cestě zdržet, tak si zabalte sebou trochu víc trpělivosti, ale odměna bude skvělá, protože nadšení i zapálení jezdců je srovnatelné s tím, jaké předvádí jezdci MotoGP. Jo, a navíc v Richtářově nefackujou traťáky. Jen občas se borci pobíjí o nějakou slečnu na večerní zábavě, ale to už je jiná kapitola.
2: Rock Radio Motokeci.
4: Řídíš rád kamion nebo dodávku? U nás je to víc než práce. Spedit, česká firma, která si svých řidičů váží. Spedit.cz/kariéra.

0: Takhle hudlají Foo Fighters na Rock Radio se songem The Pretender, neboli Předstírač.
1: A my nebudeme nic předstírat a zahudláme si zprávy počasí a dopravu.
2: Jak vzniká elektřina? Potřebujeme ebonitovou tyč a liščí ohon.
3: V tom musí být celá liška. A takže je, nabíjí mi koloběžku. Má mě auto i tramvaje, co mě vozí do školy. No jasně, všechno u nás doma. I moje hračky. Děkuju.
4: Vidíte nás v milionu podob. Poháníme vaše sny i každodenní maličkosti. Jsme pre.
5: Jsme energie tohoto města.
6: V Lidlu jsou ceny v klidu již od února. Teď ale přidáváme další produkty, abyste mohli být nadále v klidu. Například Coca-Cola Normal nebo Coca-Cola Zero 1,75 litru za novou běžnou cenu 34,90. Nebo máslo 250 gramů za novou běžnou cenu 29,90. V Lidlu jsou další ceny v klidu. Lidl, to se vyplatí.
7: Honda přiváží žhavou letní nabídku. Ušetřete při koupě rodinného CR-V až 140 tisíc korun a získejte plně vybavené SUV za bezkonkurenční cenu. Přesvědčte se, že jízda hybridním vozem může být úsporná i zábavná zároveň a užijte si léto v nové Hondě. Honda. The power of dreams.
8: Ceny rostou, digitální čísla mizí, ale zlato, to tu bude vždycky. A u Portál.cz. Vsaďte na hodnoty, které vydrží po generace. Zlaté mince a cihličky. Jistota ve vašich rukou. AU jako zlato, portál jako brána k bezpečí. AU Portál.cz.
9: Masters of Rock.
10: Kultovní festival přiváží legendární Halloween slavící 40. výročí. Hvězdného Marilyna Mansona, slavné Arch Enemy, In Flames, Slaughter to Prevail, The Rasmus. Přijede Dirk Schneider z hity Accept nebo Bratři Kavalerovi.
9: Masters of Rock.
10: Od 16. do 19. července u Jelínka ve Vizovicích.
11: Na Masters vás zve iBrusivo.cz, prodejce kvalitního brusiva a řeziva značky Molatul. www.ibrusivo.cz.
12: Nejvyšší čas navštívit slušný rockový stránky www.rockovýradio.cz. Všechno, co se do rádia nevešlo, na www.rockovýradio.cz. Slušnej rock. Rock Radio. Zprávy.
13: Hezké ráno, máme 8 hodin a jsou tu zprávy. Prezidentská kancelář dnes dopoledne zveřejní vyjádření prezidenta Petra Pavla k rozhodnutí vlády, která hlavu státu v pondělí nezařadila do delegace na červencový summit Severoatlantické aliance v Ankaře. Pavel dřív avizoval, že pokud kabinet jeho účast na vrcholném fóru odmítne, má připravenou kompetenční žalobu. Poslanci by dnes měli poslat do závěrečného schvalování návrh na rozšíření trestného činu neplacení výživného. Ve druhém čtení je taky zrušení zákona, který obsahuje pravidla pro výběr kandidátů do orgánů státních a polostátních firem a novela o spotřebitelském úvěru. Spojené státy a Írán se dohodly při jednáních ve Švýcarsku na rozmrazení 12 miliard dolarů íránských fondů. Řekl to v pondělí večer podle agentury Reuters íránský hlavní vyjednávač Ghalipaf. Při víkendovém jednání ve Švýcarsku se podle něj USA a Írán také dohodly na vytvoření přímé komunikační linky ohledně Hormuzského průlivu, což by mělo pomoct předejít konfliktům. V Pražském divadle na Vinohradech se dnes rozhodne o držiteli zlaté hokejky. Nejlepším českým hokejistou sezóny bude jeden z finálové desítky kandidátů.
14: Rock Radio. Počasí.
13: Aktuálně máme venku slunečno, během dne čekáme přechodně až oblačno a na Šumavě ojedinělé s přeháňkami nebo i bouřkami. Večer se opět vyjasní. Nejvyšší teploty 24 až 29 stupňů Celsia, na jihu Moravy kolem 30.
12: Ať už prší nebo paří slunce, slušnej rok si můžete diktovat každý den. Rok na psání startuje v 18 hodin. Slušná muzika do každého počasí.
14: Rock Radio. Doprava.
13: Na D5 se opatrně ve směru na Plzeň na 41. kilometru se srazily v pravém jízdním pruhu dva nákladňáky a nákladně se stále řeší nehoda na Pražské ulici. Tam se srazily 4 osobáky a nákladňák je to kousek od křižovatky s Vodárenskou ulicí a je tam zavedený kyvadlový provoz jedním jízdním pruhem.
12: Instagram Rock Rádia. To je slušná jízda. Nezapomeňte, že mobil za volant nepatří. Naše příspěvky radši zkontrolujte, až zastavíte.
14: novej rozjezd.
0: Dobré ráno, čumáci! Pěkný start do novýho dne vám přeje Honza,
1: Anabel
13: a Zuzka.
0: Necelý 3 minuty po 8. v úterý 23. června. Přátelé, pokud jste se ještě nemrkli na náš příspěvek na sociálních sítích, který se týká rozdávání Jeepu nebo zápůjčky, tak se mrkněte. A pokud jste se mrkli a chcete další muziku, tak ji dostanete.
1: Ano, dáme si nějakou.
0: Jakou tam vyber?
1: Měla jsem říct jakou?
0: Vyndej něco z klobouku.
1: Tak vidím tady nějaké malováníčko.
0: To malování.
1: No tak si zamalujeme.
0: Tak no, namaluj tam to.
14: Rock Radio.
15: Ahoj lidi, tady Vašek Vlád ze skupiny Divoký Bill. Zdravíme posluchače Rock Radia a těšíme se, až se uvidíme přes léto na našem turné 8 divokých.

0: Bobby Kimball, Jimmy Jameson a jejich společná hitovka Can't Wait for Love. Nemůžu čekat na lásku, protože už mi to jede.
1: Já taky už moc dlouho ne, už jsem docela stará.
0: No a tak pak už můžeš být vždycky spokojená sama se sebou, ne? Máš pejska.
1: Nic jiného mi nezbyde.
0: Pan Buboslav bude hodnej na tebe.
1: Ano, on mě má rád, jako jedinej.
0: Hele, já tady mám pro tebe cizí neštěstí, který určitě udělá radost.
1: To mě jistě potěší, pojď do mě.
0: Mám tady Elise Coopera. Paní Alice Koprová.
1: Ano.
0: 23. června roku 1975, takže to už je pár let zpátky, to nám bylo třeba 10.
1: Mně nebylo určitě 10, já jsem ještě nebyla ani na světě, ale děkuji pěkně.
0: Není zač. Hrál Alice Cooper v rámci tour Welcome to my Nightmare, Vítejte do mojí noční můry, koncert v kanadském Vancouveru. No a hned v prvním songu koncertu, aby toho nebylo málo, když si hrál tam s nějakou rekvizitou hrací skřínky, tak zakop a přímo po držce spadnul dolů před pódium do takový té díry pro fotografy. Zlomil si přitom žeber a způsobil si otřes mozku. Však mě si nechal tu hlavu jenom jako zavázat a pak, že to prostě dá ten koncert, že bude pokračovat. A pokračoval tak dlouho, dokud bolestí neomdlel. Takže koncert nakonec musel přerušit, zrušit, skončit, zamířil do nemocnice, tam strávil několik krásných dní s otřesem mozku a zrušil několik dalších nadcházejících koncertů.
1: To je šikovný kluk a přiznám se, že to je moje největší noční můra, protože letos na roky nech mi reálně nenechali vůbec žádný pódium, takže já tam mám vždycky jako odhrnutou plachtu na 1 cm a mám tam prostor 2x6 cm, což s mojí 41 nohou není úplně jednoduchý, a nebo mi říká, tak si stoupni na tu mřížku tam, a já vždycky úplně, no tak dobře, no, tak můžeme to riskovat, a když tak dopadnu stejně jako paní Koprová.
0: Musím říct, že jsem to viděl, jak tam lezeš, a připomíná mi to takový to, jak jsme měli dřív ty hnusný gelitový závěsy ve sprše. Jakože lezeš po tom sprchování.
1: Vypadá to, ano,
0: a nechceš nikde nahamtat, že jo? Takže jenom prostě stojíš před tou sprchou a řekneš, tak teď bude alkohol.
1: Takže příští rok bych si poprosila od pořadatelů Zetel, aby mi udělali prosím menší pódium. Děkuji.
0: Třeba ti ho
1: 10 cm by mi stačil.
0: Třeba ti ho udělají na jiném festivalu.
1: Možná.
0: Tak jo, to bylo historický okno, teď zase něco aktuálního. Dám si Metallica rok 91 a specku The Unforgiven na Rock Radio.

0: Coming is coming, někdo is coming, zítra je středa, náš oblíbený den v týdnu, a to znamená jediný, že nás čeká poslední hvězdný host před tím, než bude letní pauza.
1: A tím hvězdným hostem není nikdo jiný než jeden z našich silvestrovských hostů, Fany Michalík.
0: A na Fanyho se těšíme velmi, s ním je vždycky zábava, je to milý chlapec, doufám, že se nám tady nebožere jako minule. To byl Silvestr, to byla jiná situace, samozřejmě, humor.
1: No, a tak on se neopil, jenom za to měl vzít, no.
0: A teď jo, teď jako rockeři prostě, tak. Víš, jak to je. No. Takže se na Fanyho moc těšíme, klasicky se dozvíte spoustu novinek, Kamil povede jistě zajímavý rozhovor, a kdyby vám to náhodou časově nevycházelo, tak nemusíte plakat v koutě, protože to najdete ještě stejný den na všech streamovacích platformách a taky na našem webu www.rokovýradio.cz v podcastech.
1: Takže už zítra v 9, Kamil, rokový dopoledne a hvězdní hot, host.
0: Hot? Hvězdní hot. A s Farim to bude velmi hot, takže se máte na co těšit. Za chvíličku další muzika, dáme si Kerny.
2: Dobrý den, jmenuji se Roman Hlavička a rád bych vás pozval do autosalonu Volkswagen Auto Jarov.
3: Máme pro vás širokou nabídku skladových vozů Volkswagen Tayron nebo Golf Variant. Prostorné a spolehlivé rodinné vozy právě nyní za skvělé ceny. Naši specialisté v Auto Jarov vám rádi poradí. Přijeďte si je prohlédnout a vyzkoušet. Více na autojarov.cz.
2: Těšíme se na vás.
4: Za trpělivost, za jedničky, za celý školní rok. Poděkujte učitelům sladkým dárkem z čokoládovny Janek. Lahodné pralinky, bomboniéry a čokoládové speciality najdete na čokoládovnajanek.cz.
5: Klikni! Co frčí tohle léto?
6: Ravensburger kanetní hry! Minimum pravidel, maximum zábavy!
5: Ideální na prázdniny!
6: Doma, venku, na dovče!
5: Beru!
6: Když hry, tak Mironet!
7: Mám barák děravej, mě do postele fičí. Snad známý poradí, jinak jsem

0: na sukorady.cz.
1: Ještě nemáš lístky na Hrady? To je třeba napravit.
2: Dan Landa.
1: Trautenberg.
2: Rybičky.
1: Migové.
2: Jdeme na Hrady.
1: 8 hradů.
2: 8 víkendů.
1: Muzika a pohoda celé léto po celé republice.
2: Dan Landa.
1: Harley.
2: Vypsaná fixa.
1: Krucipisk.
2: A pozor, lístky za nejlepší cenu koupíš jen do 25. června na www.hrady.cz.
1: Hlavní partneři Krušovice Bohem a Coca-Cola. Tohle není jen festival. To jsou Hrady.
2: www.hrady.cz.
3: Potřebuješ změnit splátku? S flexibilní půjčkou od Home Creditu si s tím nemusíš dělat hlavu. Jeden měsíc pošleš míň a druhý zase víc, jak zrovna potřebuješ. Půjčku až 250 tisíc navíc vyřídíš do 15 minut online nebo na pobočce. A je to. Home Credit. Pro lepší příběhy.
4: Topcentrum.cz. Dodavatel pro mistry svého řemesla. Objevte špičkovou zahradní techniku od Milwaukee, Hondy a nově i Husqvarny. Sezóna startuje. Buďte připraveni s tím nejlepším vybavením. Navštivte nás v Rohovládově Bělé, Pardubicích nebo v jediné prodejně Milwaukee Heavy Duty v Praze. Skvělé akce, slevy a kompletní nabídku najdete také online na www.topcentrum.cz. www.topcentrum.cz.
5: Špičková krmiva Marp. Protože na složení záleží. Marp, přestaňte jen krmit. Marpujte. Krmiva Marp.cz.
6: Honda přiváží žhavou letní nabídku. Ušetřete při koupě rodinného CR-V až 140 tisíc korun a získejte plně vybavené SUV za bezkonkurenční cenu. Přesvědčte se, že jízda hybridním vozem může být úsporná i zábavná zároveň a užijte si léto v nové Hondě. Honda. The power of dreams.

0: Kern blízko nás, chvíli po 8:30 na Rock Rádiu.
1: Zuzka sedí blízko nás a vypadá, že má přichystaný sport.
0: Jakože jo.
1: Jakože a doopravdy.
0: Takhle vypadá člověk, který má přichystaný sport.
1: No, a evidentně.
0: Krásný. Rockin.
2: Máte málo roku ve svém městě? My vám ho přivezeme. Moderátoři Rock Rádia, Koblížci, Alkehol, Horký žeslíže, Trautenberg a Traktor 27. června v Chomutově. Lístky máme, laďte nás v FM i DABu, sledujte naše sociální sítě a třeba je věnujeme právě vám.
3: Partnerem festivalu je společnost Nevajgluj. Nedopalky nejen na festivalu, patří do koše. Více na www.nevajgluj.cz.
2: Slušnej výkop na Rock Rádiu.
4: Čeští fotbalisté si na mistrovství světa naposledy před přesunem k závěrečnému třetímu utkání skupiny zatrénovali u Dallasu, kde mají během šampionátu základnu. Koupkovi svěřenci naplno pilovali taktiku na Mexičany, které potřebují porazit, aby se udrželi v turnaji. Dnes už odcestují do dějiště zápasu s Mexikem do tamní metropole. Po dvou kolech mají Češi na kontě jediný bod, nejprve prohráli 1-2 s Koreou a poté pouze remizovali s outsiderem Jihoafrickou republikou 1-1. Případné vítězství nad Mexikem by jim dalo jistotu postupu, remíza by jim stačila pouze při schodě řady dalších výsledků. Koupkův výběr se stejně jako při prvním duelu na šampionátu v Guadalajaře proti Korejcům bude muset vyrovnat s přechodem do nezvyklé nadmořské výšky. Slavný aztécký stadion leží ještě výš, a to zhruba ve 2200 metrů. Utkání začne ve středu v 19 hodin tamního času, tedy ve čtvrtek ve 3 ráno našeho.
3: Když skončí asfalt, hra začíná. Nový Jeep Compass, stvořený pro ty, jejichž hřištěm je celý svět. Rock Radio, doprava.
4: Ale si dejte pozor na Kladně na Pražské ulici, kde se srazily 4 osobáky s nákladňákem kousek od Vodárenské ulice. Je tam zavedený kyvadlový provoz jedním jízdním pruhem. V Kolíně se bouralo na Jaselské ulici, kde se tvoří kolony, a v Praze si dejte pozor na Strakonické.
2: Instagram Rock Rádia, to je slušná jízda. Nezapomeňte, že mobil za volant nepatří. Naše příspěvky radši zkontrolujte, až zastavíte.
0: Zuzko, díky za informace ze světa fotbalu, a teď už Offspring.
5: Can't repeat.

0: Offspring, Can't Repeat, nebudeme se opakovat v 8 hodin a 36 minut. Prosím tě, Anabel, ty jsi říkala, že pro mě máš nějaký dárek.
1: Mám pro tebe překvapeníčko.
0: Je to jídlo, že jo?
1: Ne, není to nic
0: maso. Jídlo, bohužel.
1: Ne.
0: Dort?
1: Bohužel.
0: Nahá baba.
1: Prakticky to je takový dortík z traktoru.
0: Cože?
1: Pro spoustu dám je Martin Kapek takovej krásný chutňoučkej dortíček a my jsme se s Martinkem domluvili, že mu zavoláme. My už jsme se měli volat dneska, ale bohužel se mu stala teďka taková nepříjemná událost, kterou tady nebudeme zmiňovat. Jemu nic není naštěstí, musí je zaklepat, ale řeší nějaký problémy, takže mu budeme volat zítra, tak jsme chtěli pozvat naše posluchače, protože Martin pro nás má nějakou humornou historku ze stage. Tak jsem říkala, ať se s náma podělí takhle online, on air. A on říkal, že jo. Tak
0: že
1: doufám,
0: jsme...
1: že bude vzhůru, až budeme zítra volat. Říkal, hlavně mi nevolej v 6, prosím tě.
0: Ne, no. Voláme v 6:30. Že bychom teda poprvé tady snad v historii nemuseli vyprávět historky o někom, ale někdo je bude vyprávět
1: někdo
0: sám o sobě.
1: Někdo je řekne přímo nám, ano. A já jsem tu historku už slyšela a je docela za mě teda humorná.
0: No tak to se těším.
1: No, já jsem ji nejdřív chtěla přepapouškat a pak říkám, ne, teď vlastně to bude lepší, když ji řekne Martin sám.
0: Dobře, no tak zítra se těšíme, no a prosím tě, ten dort teda máš, nebo co?
1: No tak já tě pozvu na dort, tak po práci budem, no.
0: Tak přátelé, dobrou chuť. Pokud zrovna snídáte, za chvíli si posnídáte vanastovky a čaroděje.
2: Kup si auto v Direct Auto. Začni léto s novou károu se slevou až reálných 300 000 korun. K tomu máš 3 dny na vrácení a 14 na výměnu vozu zdarma. Takovou nabídku najdeš jen v Direct Auto i v Direct Auto Kladno a Horní Počernice. Jen do vyprodání skladu. Tak neváhej a klikej. www.direct-auto.cz.
3: Drby z ohrad a výběhů zooparku Zelčín. Hlásíme se od slepičí party.
4: Ve dne plno lidí a večer. Někteří tu zůstanou spát. Stany, karavany, ticho v kempu. Ráno se probudí, aby jsme první, kdo je pozdraví. My jim to ráno odkdákáme. Kemp v zooparku má svoje kouzlo a my jsme u toho.
3: Zoopark Zelčín. Kousek od Prahy a hodně blízko u zvířat.
5: Klikni! Tady Míra z Mironetu a nesu ti letní pecku!
6: Co to je?
5: Minecraft Explorers od Ravensburgeru, karetní hra plná pokladů, zombí a zábavy!
6: Ideální na léto s kámošema!
5: Přesně! V Mironetu jen za 199 kaček!
6: Tak to beru!
5: Když hry, tak Mironet!
7: Co je? Funguj ty, křápe. Já to musím dneska dodělat. Kliknul vám kompresor? Pořiďte si nový, kvalitní a za skvělou cenu na www.kompresoryvzduchotechnika.cz. A nejen to, veškeré příslušenství pro stlačený vzduch, pistole, ventily, válce, spojky, pneumatické nářadí a mnoho dalšího najdete na našem e-shopu na www.kompresoryvzduchotechnika.cz.
8: Profi voda,
9: kvalitní vrtané studny na klíč s 10letou zárukou. Profivoda.cz.
10: Ještě nemáš lístky na hrady? To je třeba napravit.
11: Dan Landa,
10: Trautenberg,
11: Rybičky,
10: Migové.
11: Jdeme na hrady.
10: 8 hradů,
11: 8 víkendů.
10: Muzika a pohoda celé léto po celé republice.
11: Dan Landa,
10: Harley,
11: Vypsaná fixa,
10: Krucipisk.
11: A pozor, lístky za nejlepší cenu koupíš jen do 25. června na www.hrady.cz.
10: Hlavní partneři Penny a pojišťovna Kooperativa. Tohle není jen festival,
11: to jsou hrady. www.hrady.cz.
12: Hrdým partnerem festivalu Hrady.cz jsou Tesco Mobile a limitovaná edice SIM karty Extra Data. Jen u Tesco Mobile dostanete extra 30 GB dat gratis a opakovaně.
13: Aktuální zpráva. Hazardní her se v České republice nesmí účastnit osoby mladší 18 let.
14: Ministerstvo financí varuje. Účastí na hazardní hře může vzniknout závislost.
15: Ahoj! Eurojackpot se vyšplhal na téměř 2 miliardy. S tím už by se dalo něco podniknout. Vsadíte si a budete navěky za vodou. Losujeme právě dnes. Eurojackpot. Lístek ke svobodě.
16: Dobrý den, jmenuji se Roman Hlavička a rád bych vás pozval do autosalonu Volkswagen Auto Jarov.
17: Máme pro vás širokou nabídku skladových vozů Volkswagen Tayron nebo Golf Variant. Prostorné a spolehlivé rodinné vozy právě nyní za skvělé ceny. Naši specialisté v Auto Jarov vám rádi poradí. Přijeďte si je prohlédnout a vyzkoušet. Více na autojarov.cz.
16: Těšíme se na vás.

0: Metal Beast, here we are, tady jsme v 8 hodin a 48 minut, ani jsme se nenadáli.
1: A už tu nejsme prakticky.
0: A už tu vlastně nejsme, už jsme šli domů.
1: Tady jsme a hele, už tu nejsme, 3 hodinky utekly jako voda a my utíkáme ideálně k vodě, i když já se sem ve 2 zase musím vrátit, takže až tak moc ne.
0: No a jak má být počasí dneska, Zuzko, bude zase krásně?
2: Vedro bude zase.
0: Velký?
2: Docela jo.
0: No a já jsem dostal slíbený dort, tak ten nebude a bude něco jiného?
1: No tak jdeme k té vodě.
0: Spolu?
1: Na dort, spolu.
0: Jdeme k té vodě na dort.
1: Tak jsme spojili příjemné s užitečným.
0: Mě by zajímalo, jestli někdo z našich posluchačů takhle jako během pracovního týdne chodí k vodě, že to třeba zapíchne ve 2 a do 6, do 8.
1: Jako pár lidí tam bejvá na dece, ale většinou to jsou matky s dětma, takže...
0: Dobře, kdybys vzala dceru, tak tam budete jako 2 šťávy.
1: No to dcera se svojí strapnou matkou nikam chodit nechce. Když pak v pubertě se to mění, tyhle priority.
0: Dobře, jsem smutný. Přátelé, běžte k vodě, utečte z toho vedra, nebo se skovejte někde, kde takový vedro není. Užijte si zbytek dne, samozřejmě s Rock Rádiem a zase zítra čau.
1: Mějte se krásně, páčík, slimáčík.

0: utopený mobil ve vaně, spálená večeře a rande za dveřma, boty z festiáku na odpis, hlavně klídek. V Bondy Centru Mladá Boleslav to vyřešíme. Bondy Centrum Mladá Boleslav.
1: Věda, řemeslo, Slimovice, Lihovárek.cz. Věci, na které můžeme být hrdí.
2: Attention!
3: Jen jednou za rok se to stane. Jen jednou za rok máte šanci...
2: Yes!
3: Protančit celý říjnový víkend ve Španělsku s La Tropical. Jedinečný taneční kurz v prostředí slunné Andaluzie. Nejlepší latino lektoři a nekonečná zábava ve vile kousek od moře. Řekněte si a přihlašte se na www.latropical.cz.
2: La Tropical!
3: La Tropical. Jedinečný taneční týden ve Španělsku. Pospěšte si, kapacita kurzu je omezena.
0: Poletíte z letiště Václava Havla Praha? Máme pro vás 5 jednoduchých tipů pro hladký odlet. Kdy vyrazit, jaké mít doklady, jak se odbavit, co si připravit ke kontrole a co mít v příručním zavazadle. Více na prg.aero/odbavte se.
4: Zase nemám co na sebe. Tak jdu pro barvu. V Proficolor nakoupím nad 500 a ještě si vylosuju tričko, kšiltovku, batoh nebo stylový ponožky. Proficolor. Barvy, který oblíkne i chlap. A fakt rád.
5: Nejlepší výběr, nejnižší ceny. To jsou Bene nápoje. Přesvědčte se sami v naší nové prodejně v Praze, Poděbradská 36, nebo v našich dalších prodejnách v Poděbradech a Benešově. Více na bene.cz.
6: Nejvyšší čas navštívit slušný rokový stránky www.rokovýradio.cz. Všechno, co se do rádia nevešlo, na www.rokovýradio.cz.

0: Hezké dopoledne, je 9 hodin, jsou tu další zprávy. V Čelákovicích u Prahy byl zaznamenaný muž se střelnou zbraní směřující do místního učiliště. Jde o 55-letého Petra Šimona, který je ve špatném psychickém stavu. Policie zveřejnila jeho fotografii, na místě je zásahová jednotka. Učiliště je podle policie prázdné. Muž se pohybuje v modré fábi značky 5AB7197. Zástupci vedení odborů České televize a veřejnoprávního rozhlasu po pondělním večerním jednání s představiteli koalice zopakovali, že způsob projednávání zákonů i obsah návrhů jsou pro ně nepřijatelné. Na jednání si večer obě strany vyměnily názory na financování veřejnoprávních médií. Tchaj-wan v pondělí zahájil 5denní sérii vojenských cvičení, jejíž cílem je posílit bojovou připravenost ostrova pro případ čínského vojenského útoku. Ve městě Tchaozhuan, kde se nachází největší mezinárodní letiště na ostrově, projížděly ulicemi a po dálnicích tanky. Bouřlivé počasí v části USA narušilo na mistrovství světa vedle zápasu Francie s Irákem i trénink fotbalistů Španělska. Kvůli bouřce a varování před tornádem musel tým ukončit přípravu už po 15 minutách. Rock Radio. Počasí. Aktuálně my máme místy slunečno během dne, ale čekáme až oblačno a na Šumavě ještě zaprší. Večer se opět bude znovu vyjasňovat. Nejvyšší teploty naměříme mezi 24 až 29 stupni Celsia a na jihu Moravy bude kolem 30.
1: Ať už prší nebo paří slunce, slušnej rok si můžete diktovat každý den. Rok na psání startuje v 18 hodin. Slušná muzika do každého počasí.
0: Bouralo se v Praze na Strakonické ulici, je tam neprůjezdný pravý jízdní pruh a stále se tvoří nehody, tedy kolony kvůli nehodě v Kolíně na Jaselské ulici.
1: Instagram Rock Rádia, to je slušná jízda. Nezapomeňte, že mobil za volant nepatří. Naše příspěvky radši zkontrolujte, až zastavíte. Rock Rádio, rokový dovolené.
2: Tak Zuzko, děkujeme za zprávy, bylo to skvělý, já jsem to teda moc neposlouchal, ale určitě to našim posluchačům hodně dalo.
0: To by si měl depresi z toho, jsou to takový, no, takový negativní zprávy.
2: Něco jsem tam slyšel, že po 15 minutách něco skončilo.
0: Jo, to je kvůli bouřce, fotbal, mistrovství, to je ještě to nejmenší, ale počkej, na světě tam se dějou hrozný věci.
2: Fakt. Ještě, že to nesleduju.
0: No, přesně.
2: No. Já sleduju, tady jsem se právě díval teďko na Kiss and Dynamite, který začnou naše rokový dopoledne. A právě jsem myslel na to, že Hansi Braun, zpěvák této kapely, odehraje poslední koncerty. Dokonce jeden z posledních bude na Masters of Rock, který startuje už za měsíc, za měsíc. A právě hned ve čtvrtek tuším, že tam bude a odehraje svůj poslední set. Víš, jakože jako dosah všeho, co chtěl.
0: Hezký.
2: A potřebuje se vyspat prej hlavně. Jako.
0: To bych taky chtěla.
2: No tak ono, víš co, když jezdíš v těch turbusech, jako po těch koncertech, víš, ze země do země, jako to, a on už toho má jaký plný kecky. Já se mu nedivím, jako víš co. A došel k tomu dřív než já teda.
0: Kolik mu je?
2: Ty něco kolem 40 asi.
0: Tak to jo, to docela brzo, no.
2: No jak má taky rodina, víš, určitě chce založit a tak.
0: Jo,
2: jako,
0: takhle.
2: Já si myslím, že a to je jako, to je sympatický.
0: To je hezký, no.
2: Některý lidi neví, kdy odejít nakonec ve finále. Tak jo, jdeme na něj, jdeme si dát Kiss and Dynamite, dáme taky Davida Kolera nebo Dia.

0: Tak tohle byly Nickelback na Rock Rádiu, 9 hodin a 20 minut. Já tady mám pro vás pozvánku na sobotní den 27. června, kdy se uvidíme v Chomutově, a to v rámci další zastávky Rockin' Town, která teda, jak jsem říkal, proběhne v Chomutově. A samozřejmě se na vás těšíme my jako Rock Rádio, celý náš tým, včetně mě, kdy vás festivalem provedu, ale taky se můžete těšit na naše slušní holky, které přivezou nový trička a další merch, takže si budete moct zakoupit a vzít si sebou takovou hezkou vzpomínku na Rockin' Town, Rockin' Chomutov a Rock Radio. A samozřejmě na kapely, které vám udělají radost, to znamená Kokot Minit, Alkohol, Horký Žeslíže a Traktor. No a my vás na tenhle festiák dostaneme zadarmo, konkrétně celou vaší partu, však víte, už na předchozí zastávky jste měli možnost 10 lupenů, a to platí i pro Chomutov. Stačí, když na e-mail studio@rokoviradio.cz pošlete fotku vaší party. No a když bude zajímavá a oslní, tak se může stát, že v rokovém rozjezdu v tom pátečním se dozvíte, že jste to právě vy, kdo získal 10 lupenů a můžete vyrazit a můžete jít zapařit. Čas máte do čtvrtka 25. do 15. hodiny, tedy do té doby, do které můžete posílat fotky. No a pak se to všechno uzavře a uvidíme, jak to nakonec dopadne.
1: Tvrdou muziku ti přináší Tvrdá matrace Hercules Klima od matracezahubičku.cz. Tu neproležíš. Nyní s dopravou zdarma. matracezahubičku.cz.
0: No a za chvíli další muzika na Rock Rádiu. Panoptiko, Billy Talent a nebo taky Alice Cooper.
2: Co se tady děje?
3: Co se chystá?
4: BYD Tech Days. Testovací dny u prodejců BYD, kde si vyzkoušíte elektromobil s bezpečnou Blade Battery nebo úsporný superhybrid. Po městě na elektřinu, na delší cesty benzín. Dojezd až 1350 km, spotřeba od 1,7 litrů na 100 km.
5: Jo, a díky tech bonusu, teď superhybrid za cenu spalováku.
4: BYD, světový lídr v superúsporných technologiích. BYD.com.
6: Jeden den, jedno místo a pořádná dávka z toho nejlepšího z českého roku. Grand Life Rock Festival míří 10. července do Čáslavy. Škvor, Harley, Krucifix, Alkohol a spousta dalších. Pátek 10. července, Zemědělské muzeum Čáslav. Vstupenky na qrticket.cz.
7: Top Trade, akreditovaný prodejce obytných vozů Francia, Yukon, Globetrotter, Carado a Pesl, má showroom v Praze a Holešově. Vozy skladem, půjčovna, servis. Více na www.toptrade.cz.
8: V CCC začal výprodej. Stovky modelů až o 50% levnější. A s členstvím v Modivo Club Gold ušetříte dvojnásob. Nakupujte ve výprodeji a získejte 10% cashback. Neváhejte, nakupujte v prodejnách CCC, v aplikaci a na ccc.eu. Oh.
9: Špičková krmiva Marp. Protože na složení záleží. Marp, přestaňte jen krmit. Marpujte. Krmiva Marp.cz.
10: Aktuální zpráva. Hazardní her se v České republice nesmí účastnit osoby mladší 18 let.
11: Ministerstvo financí varuje. Účastí na hazardní hře může vzniknout závislost.
12: Ahoj! Eurojackpot se vyšplhal na téměř 2 miliardy. S tím už by se dalo něco podniknout. Vsadíte si a budete navěky za vodou. Losujeme právě dnes. Eurojackpot. Lístek ke svobodě.
13: Zase lítáš v oblacích.
14: Vzpomněla jsem si na ten let balónem od Go Balóny. A protože je teď na Allegrii v akci, tak letíme spolu!
13: Chcete také zažít nezapomenutelný let balónem?
14: Tak honem, ať vám neuletí! Právě teď je na Allegrii let balónem od 2850 korun.
13: Proleďte se třeba nad Poděbrady, Táborem, Českými Budějovicemi nebo si vyberte jinou z desítek lokalit po celé republice.
14: Více o akci na
15: firma na zážitky
14: CZ.
16: Hledáte spolehlivý vůz, který má jasnou historii a perfektní technický stav?
17: U Autopoly v Praze a Příbrami na vás čeká široká nabídka prověřených vozů Škoda.
16: Každý vůz má garantovaný původ a získáte k němu záruku a skvělý servis, který opravdu oceníte.
17: A můžete využít i výhodné financování.
16: Nabídka vozů na auto-poli.cz. Autopoly, váš autorizovaný partner programu Škoda Plus v Praze a Příbrami.

poctivý český festák nonstop, ale jistě, jak si račte přát. Jedině na Rock Radio Stage se střídají nejlepší rockový český kapely s největšími hvězdami světového roku. To nejlepší z festáků, kulturáků a zábav, to je Rock Radio Stage. Víc českýho roku nikde jinde neuslyšíš. Laď Rock Radio Stage v Dubu.

0: Manic Street Preachers na Rock Radio 9 hodin a 40 minut, tedy 5 minut před 3 čtvrtě na 10. V rokovým dopolední, no a pojďme se podívat na dnešní datum 23. června a tento den vyšlo album, který dneska slaví 49 let od svého vydání a je to deska Let Be Rock od AC/DC. No a já vám vždycky dávám nějaký tip na hudbu, tak tuhle tu si můžete poslechnout, samozřejmě je to ještě s Bonem Scottem. Ona je čtvrtá v diskografii, no jak se to veme, on je tam na začátku docela dobrý bordel, protože je tam vlastně prvotina High Voltage z roku 1975, která později vyšla v roce 1976, pod tímto názvem, ale v podstatě je to skoro celý album TNT, kromě tří písní nebo dvou, teď nevím, které jsou tam zamíchané právě z první desky, dvě jenom jsou tam. Tak je to vlastně zase, no a celý tý diskografii to dělá trošku bordel, ale důležitý je, že víme, že v 77. vyšla tahle deska a je super, tak jestli máte rádi začátky AC/DC a hlavně hlas Bona Scotta, tak dneska máte důvod k tomu tuhle tu desku oprášit a poslechnout při výročí tedy 49 let od vydání. No a já bych ještě chtěl popřát k narozeninám Chucku Billymu, tedy zpěvákovi Testament, který dneska slaví 64. narozeniny, tak přejeme všechno nej. Za chvíli kabáti a žízeň, dáme si taky Bad Wolves a kulturní tipy budou, abyste věděli, co se kde bude dít o víkendu. Počkejte si na to.
1: Dobrý den, jmenuji se Roman Hlavička a rád bych vás pozval do autosalonu Volkswagen Auto Jarov.
2: Máme pro vás širokou nabídku skladových vozů Volkswagen Tayron nebo Golf Variant. Prostorné a spolehlivé rodinné vozy právě nyní za skvělé ceny. Naši specialisté v Auto Jarov vám rádi poradí. Přijeďte si je prohlédnout a

0: srovnávat.
1: Vše, co potřebuji za cenu, kterou chci, ta se vyplatí. Od pondělí v Lidlu vepřová plec v ceně 59,90 za 1 kg. Květák jeden kus za 34,90. A s aplikací Lidl Plus jen za 29,90. A Radegast 12 ryze hořká v multipeku 8x půl litru za 174,90. Lidl, to se vyplatí.
2: Potisk, dárky, byla byl, CZ.
3: Taky nechcete končit léto větou?
4: To zase nějak uteklo, viď?
3: Tak se zážitky od Allegrie se vám tohle stát nemůže.
5: Mami, ten Superland byl boží.
6: Večeře v kafé Imperial byla vynikající.
7: Ta jízda v tom sportáku byla fakt nejvíc.
8: Z tohohle tandemovýho seskoku budu žít fakt ještě dlouho.
9: Užijte si zážitkové léto s Allegrií.
10: Tandemové seskoky v Čechách i na Moravě.
9: Romantika.
10: Sportáky.
9: Zábava pro děti a mnohem víc.
10: Vyberte si z více než 200 zážitků za akční ceny a získejte navíc slevu až 30%.
11: Firma na zážitky.
9: CZ.
12: Topcentrum CZ. Dodavatel pro mistry svého řemesla. Objevte špičkovou zahradní techniku od Milwaukee, Hondy a nově i Husqvarny. Sezóna startuje. Buďte připraveni s tím nejlepším vybavením. Navštivte nás v Rohovládově Bělé, Pardubicích nebo v jediné prodejně Milwaukee Heavy Duty v Praze. Skvělé akce, slevy a kompletní nabídku najdete také online na www.topcentrum.cz. www.topcentrum.cz.
13: Pohlédl do dálky a zvolal. Atava! Ozvěna se nesla opuštěným kaňonem a on věděl, že nebezpečí a prázdniny se blíží. Prázdniny se blíží. Vinetu!
14: Druhý díl dobrodružného románu Karla Máje jako velkolepé divadelní představení je tu.
13: Poklad na Stříbrném jezeře ve westernovém městečku Boskovice.
15: O letošních prázdninách posledních 20 představení.
16: S láskou v srdci vás očekávám, váš Karel Máj.
15: Vstupenky a více informací na www.westernové-městečko.cz.
17: Kup si auto v Direct Auto. Začni léto s novou károu se slevou až reálných 300 tisíc korun. K tomu máš 3 dny na vrácení a 14 na výměnu vozu zdarma. Takovou nabídku najdeš jen v Direct Auto i v Direct Auto Kladno a Horní Počernice. Jen do vyprodání skladu. Tak neváhej a klikej. www.direct-auto.cz

0: Rockradio.cz. Rock Radio. Rock Radio, co se děje?
1: Spousta kapel je na letním turné, tak si pojďme nějakou chytit. Open Air Tour jedou Tři sestry a staví se s ním v pátek 26. června do Staré Boleslavy. V letním kině Houštka je podpoří taky MZH a Dr. Pepe. Republiku obráží taky Dimitri a Arakain, pěkně společně. Další zastávkou jejich Best Rock Tour budou Úvaly. Hrají tam na atletickém oválu v pátek 26. A o den později můžeme vyrazit na oslavu letního slunovratu Solstice Fest v Modrý Vopici v Praze. Jde o akci plnou undergroundových kapel pro všechny fanoušky heavy metalu, punku i rocku. Zahrají třeba Nocturnal Pestilence, Even Eye anebo Honoris Causa. Tak užívejte léto. Pro Rock Radio, Šárka Hlubcová.

0: Chceme ho postavit vlastníma rukama,
1: vybrat dobrý materiál
0: a vybudovat náš domov. Porfix. Zděte s rozumem, budujte srdcem.
2: Vše pro bagr, vše pro bagr, vše pro bagr CZ.
3: Náhradní díly pro bagry pěkně na jednom místě. Pohodlné objednání, rychlé dodání.
2: Vše pro bagr CZ.
4: Léto. Doktor Max má vše. S letní výbavou v lékárenské kvalitě se nespálíte. Nechte si poradit u odborníků a starosti. Pusťte k vodě. Doktor Max.
5: Utopený mobil ve vaně, spálená večeře a rande za dveřma, boty z festiáku na odpis, hlavně klídek. V Bondy Centru Mladá Boleslav to vyřešíme. Bondy Centrum Mladá Boleslav.
6: Nejčerstvější ovoce a zelenina z vraňanských polí.
7: Právě dozrál česnek, co má říct.
6: Tak si přijeďte užít samozběr do Vraňan. Více o samozběrech na farmavraňany.cz. Farma Vraňany. Originál, který poznáte chutí.
8: Zase nemám co na sebe. Tak jdu pro barvu. V Proficolor nakoupím nad 500 a ještě si vylosuju tričko, kšiltovku, batoh nebo stylový ponožky. Proficolor. Barvy, který oblíkne i chlap. A fakt rád.
9: Topcentrum.cz. Dodavatel pro mistry svého řemesla. Objevte špičkovou zahradní techniku od Milwaukee, Hondy a nově i Husqvarny. Sezóna startuje. Buďte připraveni s tím nejlepším vybavením. Navštivte nás v Rohovládově Bělé, Pardubicích nebo v jediné prodejně Milwaukee Heavy Duty v Praze. Skvělé akce, slevy a kompletní nabídku najdete také online na www.topcentrum.cz. www.topcentrum.cz.
10: Slušnej rok. Pro Benešov na 95.8 FM.
11: Nejvyšší čas navštívit slušný rokový stránky www.rokovýradio.cz. Všechno, co se do rádia nevešlo, na www.rokovýradio.cz.
12: Krásné dopoledne přeje Kuba Bělák. Policie hledá muže, kterého si všimli v Čelákovicích u Prahy, jak údajně se střelnou zbraní směřuje do místního učiliště. Jeho fotku zveřejnila na síti X. Učiliště je podle policie prázdné. Na místě zasahují všechny dostupné síly, včetně zásahové jednotky. Premiér Babiš se dnes v Maďarsku zúčastní jednání premiérů zemí Visegrádské skupiny. Tu vedle Česká a Maďarska tvoří ještě Polsko a Slovensko. Na programu bude migrace, energetická politika a koordinace postupů zemí V4 v rámci Evropské unie. Čeští fotbalisté si naposledy před přesunem k závěrečnému třetímu utkání skupiny na světovém šampionátu zatrénovali u Dallasu, kde mají základnu. Po přesunu do Mexika je pak čeká tradiční předzápasový trénink. Duel Česko-Mexiko se bude hrát ve čtvrtek ve 3 ráno našeho času.
13: Rock Radio. Počasí.
14: Dneska bude jasno až polojasno, odpoledne možná i oblačno, ale denní teploty mezi 26 až 30 stupni Celsia.
15: Ať už prší nebo paří slunce, slušnej rok si můžete diktovat každý den. Rok na psání startuje v 18 hodin. Slušná muzika do každého počasí.
13: Rock Radio. Doprava.
14: No a koukneme ještě na silnice. V Praze se bouralo v ulici Chelčického, tedy na Žižkově. Pokud tu budete projíždět, tak počítejte s omezením a taky se zdržením, protože se tam střetlo nákladní osobní auto a překáží to v provozu. No a v Opavě si dejte pozor v ulici Vančurova, tam se srazily dvě osobní auta, taky to tam překáží v provozu, tak opatrně i v tomhle úseku. Dejte v pořádku a šťastnou cestu.
15: Instagram Rock Rádia, to je slušná jízda. Nezapomeňte, že mobil za volant nepatří. Naše příspěvky radši zkontrolujte, až zastavíte.
13: Rokový dopoledne s Kamilem Drábem.
14: Máme něco málo po 10. hodině, pokračuje rokový dopoledne. Kamil vám přeje hezký úterý 23. června a budeme slavit, protože jednoho oslavence z naší domácí scény jsme si nechali až na tuhle hodinku a něco si taky od něj zahrajeme. A řekl bych, že přímo stylovou píseň k dnešnímu dni. Ale k tomu všemu se dostaneme, teď se pojďme věnovat muzice, která nás čeká za chvíli. Dáme si Cure, dáme si Three Doors Down a na začátek nás čekají Bon Jovi. Dáváš lásce špatné jméno.

0: Jakou jinou píseň vybrat dnešnímu oslavenci než Na zdraví a píseň, kterou si on sám zaspíval? Samozřejmě se jedná o tu Hereše, který dneska slaví 61. narozeniny a my jsme slyšeli Alkohol a oslavnou píseň. Já Otíkovi přeju všechno nejlepší, protože je to strašně fajn chlap, přející, výborný člověk, jak jsem ho měl možnost poznat. Takže jsem rád, že jsem měl tu možnost a jako zarytej fanoušek už z dob, kdy hrával ještě v kapele Thor na konci 80. let, než šel na vojnu, tak ta muzika tam mě absolutně pohltila. Bylo to super, měl jsem ho rád i v Kryptoru, později samozřejmě, když v roce 1992 nastartoval Alkohol, tak taktéž sledoval jsem ho i v kapele Harley. A musím říct, že samozřejmě jmenovat to tady všechno, no vlastně vyjmenovali všechno, tak to nemá smysl, ale samozřejmě se podílel i na spoustě dalších jiných věcí. Hlavně je to teda výborný muzikant, výborný textař, zpěvák, to jsme taky teď slyšeli. A jak jsem říkal, výborný člověk. Kapela Alkohol je pořád aktivní, funkční, to víme, jezdí často, hodně. Teď jsme se bavili o tom, že právě v sobotu je máte možnost vidět na Rock in Chomutov, kde budu i já, takže mu tam můžeme společně dodatečně popřát všechno nejlepší. Každopádně, pokud máte možnost a znáte se s Otou, tak na něj nezapomeňte a popřejte mu všechno nejlepší, stejně tak jako my z Rock Rádia. No a jdeme na další muziku. Evanescence si dáme, Disturbed a dáme si taky Seven.
1: Vítejte v kempu, vaše místo je 867, sektor G. Třikrát zelená smažák.
2: Kempovat můžeš i jinak. Zkus to bez kempu. www.bezkempu.cz.
3: Kupkolo.cz, prodejce jízdních kol a cyklistického vybavení s 20-letou tradicí, pořádá i letos Kupkolo.cz MTB Trilogy třídenní etapový závod horských kol.
4: 4. až 6. července v Teplicích nad Metují.
3: Přijď si zazávodit nebo zkusit jen jednu etapu. Součástí závodu jsou i dětské závody. Více na mtbtrilogy.com.
5: Ještě nemáš lístky na hrady? To je třeba napravit.
6: Dan Landa.
5: Trautenberg.
6: Rybičky.
5: Migové.
6: Jdeme na hrady.
5: 8 hradů.
6: 8 víkendů.
5: Muzika a pohoda celé léto po celé republice.
6: Dan Landa.
5: Harley.
6: Vypsaná fixa.
5: Krucipisk.
6: A pozor, lístky za nejlepší cenu koupíš jen do 25. června na www.hrady.cz.
7: Hlavní partneři Penny a pojišťovna Kooperativa.
8: Tohle není jen festival, to jsou hrady.
6: www.hrady.cz.
9: Atención, señoras y señores!
10: Roztančete se do léta v latinskoamerickém rytmu. La Tropical pořádá intenzivní kurz tance pro dospělé.
9: Stres.
10: Mix latino, bachata, salsa, dance heels a reggaeton.
9: La Tropical!
10: Přihlaste se hned teď online na www.latropical.cz. La Tropical. Taneční kroky vás naučí všude, ale my vás naučíme tančit.
9: Awarashar!
11: Letní limitka Peugeot je tady. Designové SUV Peugeot 3008 už za 729 000 korun. Wow! Sedmimístné rodinné SUV Peugeot 5008 už za 749 tisíc. Wow! Vydejte se vstříc létu s novými SUV Peugeot.
12: Tak nečekejte, jezděte!
13: Staňte se Peugeotákem u Kopeckého.
14: Autosalony Kopecký. Služby, na které se snadno zvyká.
15: Více na kopecký.cz.
16: Nemáš co na sebe? Chodíš jako trhan, ale do kvádra tě nikdo nedostane. Pořiď si slušný oblečení na e-shopu Rock Rádia na www.rokovýradio.cz. Trička, mikiny, ponožky a spoustu dalšího. Slušný hadry na www.rokovýradio.cz.
17: Pozor, velká slevová akce v Teddy.
18: Široká nabídka teď ve velké slevě. Například 30% na všechny plyšáky a mazlíčky, 30% na všechny svíčky a svícny a mnoho dalšího. Ale jen krátce, navštivte Teddy a do 5. července ušetříte. Teddy jíří nápady.
19: Špičková krmiva Marp. Protože na složení záleží. Marp, přestaňte jen krmit. Marpujte. Krmiva Marp.cz.
20: Kontejnery Siegel, dobrý den.
21: Zdravím, tady čtu, že kontejnery přistavíte i o víkendu.
20: 7 dní v týdnu, třeba i v noci.
21: A jak to děláte?
20: Jednoduše, jsme Siegel.
22: www.siegel.cz.
23: Nejlepší výběr, nejnižší ceny. To jsou Bene nápoje.
0: Přesvědčte se sami v naší nové prodejně v Praze, Poděbradská 36, nebo v našich dalších prodejnách v Poděbradech a Benešově. Více na bene.cz.

0: Rock Radio.
1: Hello.

0: prázdniny jsou skoro tady, což převážně znamená, že je třeba dětem vymyslet program, aby se neflákali a nepodlehli podvratným živlům. Například je naložit do novýho džípu a vyvést třeba na Milešovku. Že nemáte džíp? Klid, na týden vám ho půjčíme i s plnou nádrží. Laďte od pondělí do pátku rokovej rozjezd, Honza s Anabel vám řeknou, co pro to musíte udělat. Slušná jízda celý týden v rokovém rozjezdu na Rock Rádiu.
1: Když skončí asfalt, hra začíná. Nový Jeep Compass, stvořený pro ty, jejichž hřištěm je celý svět.

Tak tohle byli Giants na Rock Rádiu, 10 hodin 38 minut, rokový dopoledne, úterní, a pokud budete poslouchat zítra mezi 9 a 10 hodinou, tak víte, že v tento čas standardně vždy máme hvězdního hosta. Bude poslední před prázdninovou pauzou, protože pak se zase s hvězdnou hodinkou setkáme až v září. A úplně poslední dorazí Fanny Michalík, kterýho dobře znáte z kapely Limetal, a taky víte, že naspíval desku Vypusté psy od Citronu, ale teď už je na solový dráze, chrlí jeden single za druhým, jednu novou píseň, doplňuje playlist, obměňuje repertoár. A samozřejmě se s ním pobavíme i obecně o dalších jiných věcech, nejenom o svojí solový dráze, ale i o dalších zákulisních, který třeba zajímají vás, posluchače, a který zajímají i nás, protože se toho děje na hudební scéně hodně. Takže zítra určitě poslouchejte mezi 9 a 10 hodinou Fanny Michalík, a dokonce máme jednu takovou special věc, protože přinese úplně novou píseň, kterou si v premiéře pustíme právě během toho zítřejšího rozhovoru. Takže jestli chcete slyšet novinku od Fannyho, tak určitě zítra poslouchejte mezi 9 a 10 hodinou na Rock Rádiu. My si dáme Kysáky, Gamma Ray, dáme si taky Mňágu až Dorp, no a pomalu se blížíme k 11. hodině, to znamená, že nás čeká elektrický oběd.

0: Tlustá Berta vám garantuje, že tohle dokáže jenom BBA Monolit, váš dodavatel železobetonu.
1: Víte, co povýší každý letní den na výjimečný? Excelentní stejky. Albert Excellent přináší na váš grill ty nejlepší stejky od nás i z celého světa. Stáhněte si aplikaci Můj Albert a získejte je se slevou 15% po celé léto. Tak to rozpalte. Třeba jen proto, že je středa. Albert.
2: Jen do konce června zakoupíte permanentku na Pálavské vinobraní v Mikulově za 800 korun. Horkýže Slíže, Monkey Business, Richard Miller, Helena Vondráčková, Ben Kristoval a další zde vystoupí od 11. do 13. září. Vstupenky najdete na pálavskevinobraní.cz. Nabídka platí jen do konce června.
3: A zásilka z Datártu dorazila do výdejního boxu. Tak si dám trochu beatboxu. Tisíce výdejních boxů. Bum, po celém Česku. Zboží si vyzvednu. Rychlostí blesku.
4: Zabeatboxujte si taky po cestě do boxu pro nové chytré hodinky Huawei Watch Fit 5. Datart. Opravdový elektrospecialista.
5: Poletíte z letiště Václava Havla Praha? Máme pro vás 5 jednoduchých tipů pro hladký odlet. Kdy vyrazit? Jaké mít doklady? Jak se odbavit? Co si připravit ke kontrole? A co mít v příručním zavazadle? Více na prg.aero/odbavte se.
6: potisk, trička, bela, CZ.
7: Dobrý den, jmenuji se Roman Hlavička a rád bych vás pozval do autosalonu Volkswagen Auto Jarov.
8: Máme pro vás širokou nabídku skladových vozů Volkswagen Tayron nebo Golf Variant. Prostorné a spolehlivé rodinné vozy právě nyní za skvělé ceny. Naši specialisté v Auto Jarov vám rádi poradí. Přijeďte si je prohlédnout a vyzkoušet. Více na autojarov.cz.
7: Těšíme se na vás.
9: Tahické léto v Aquapolis Praha už je tady!
10: Zábava vlny tobogány.
11: Co vás čeká?
10: Porce exotiky a k tomu divoká řeka.
11: Plno tobogánů a skluzovek.
10: Tak všichni rychle do plavek.
11: Nemusíš mít letenku, na e-shopu kup si vstupenku.
10: Relax, drinky, animace.
11: To je nekonečné moře legrace jak z tahické pláže.
10: Tak co vy na to? Kdo z vás se ukáže?
9: Aquapolis Praha, tahické léto. Zábava na celý den. Více na aquapolis.cz.
10: Kdo z vás se ukáže?
9: Aquapolis Praha, tahické léto, zábava na celý den, více na aquapolis.cz.

0: za trpělivost, za jedničky, za celý školní rok. Poděkujte učitelům sladkým dárkem z čokoládovny Janek. Lahodné pralinky, bomboniéry a čokoládové speciality najdete na čokoladovnajanek.cz.
1: Jak vzniká elektřina? Potřebujeme ebonitovou tyč a liščí ohon.
2: V tom musí být celá liška.
3: A takže je, nabíjíme koloběžku. Mám mě auto. I tramvaje, co mě vozí do školy.
2: No jasně, všechno u nás doma.
3: I moje hračky. Děkuju.
0: Vidíte nás v milionu podob. Poháníme vaše sny i každodenní maličkosti. Jsme pre.
4: Jsme energie tohoto města.
5: Potřebuješ změnit splátku? S flexibilní půjčkou od Home Creditu si s tím nemusíš dělat hlavu. Jeden měsíc pošleš míň a druhý zase víc, jak zrovna potřebuješ. Půjčku až 250 tisíc navíc vyřídíš do 15 minut online nebo na pobočce. A je to. Home Credit. Pro lepší příběhy.
6: Zase nemám co na sebe. Tak jdu pro barvu. V Proficolor nakoupím nad 500 a ještě si vylosuju tričko, kšiltovku, batoh nebo stylový ponožky. Proficolor. Barvy, který oblíkne i chlap. A fakt rád.
7: A teď pozor, extrémně výhodná nabídka. Nissan X-Trail se zvýhodněním až 210 tisíc, včetně palivové karty v hodnotě 20 tisíc korun zdarma. Nabídka platí pouze do konce června. U všech dealerů Nissan. Více na nissan.cz.
8: Prázdniny, pádláč, paráda.
9: Pořiďte si nový nebo použitý pedalboard na happysport.cz a dostanete zdarma vodotěsný obal na mobil nebo velmi užitečný floater na pádlo, aby se vám neutopilo.
8: Užijte si prázdniny naplno s Happy Sportem.
10: Špičková krmiva Marp. Protože na složení záleží. Marp, přestaňte jen krmit. Marpujte. Krmiva Marp.cz.
11: Nejvyšší čas navštívit slušný rokový stránky www.rokovýradio.cz. Všechno, co se do rádia nevešlo, na www.rokovýradio.cz. Rock Radio. Zprávy.
12: Krásné dopoledne přeje Kuba Bělák. Prezident Pavel podal k ústavnímu soudu kompetenční žalobu ve sporu o účast na červencovém summitu NATO v Ankaře. O případném přednostním projednání rozhodne plénum, tedy sbor všech ústavních soudců a soudkyň. Sejde se ve středu. Uchazeči o studium na střední škole, kteří si podali přihlášku do druhého kola přijímacího řízení, se dneska dozvědí, zda a na jakou školu byli přijati. Výsledky najdou v elektronickém systému DIPSY, zveřejňují je i školy. Přihlášku si podle dostupných dat Cermatu podalo asi 13 000 uchazečů. Čeští hokejbalisté zvítězili na domácím mistrovství světa v Ostravě nad Švýcarskem 12-3. Jsou tak po třech zápasech 100% úspěšní. Dnes můžeme našim v Ostravar aréně fandit v derby se Slovenskem. Duel začne v 18 hodin a 15 minut.
13: Rock Radio. Počasí.
14: Tak ještě pojďme na počasí, jak to dneska bude vypadat. Jasno až polojasno odpoledne, může být i oblačno a denní teploty mezi 26 až 30 stupni Celsia.
11: Ať už prší nebo paří slunce, slušnej rok si můžete diktovat každý den. Rok na psání startuje v 18 hodin. Slušná muzika do každého počasí. Rock Radio. Doprava.
14: Ještě koukneme na silnice, začneme v Praze, v Počernicích, ulici Karla Tomáše, nehoda dvou osobních aut, blokuje tam průjezd, počítejte s tím, stejně tak si dejte pozor v Liberci v ulici Jánská, tam se řeší nehoda nákladního auta, který tam narazilo do sloupu veřejného osvětlení, tak tam taky počítejte s omezením a s malým zdržením. Jezděte opatrně a šťastný dojezd přeju.
11: Instagram Rock Rádia, to je slušná jízda. Nezapomeňte, že mobil za volant nepatří. Naše příspěvky radši zkontrolujte, až zastavíte. Rock Radio. Elektrický oběd.
14: Tak startujeme elektrický oběd. První tomto týdnu není, je druhej, protože už máme úterý, koukám, se mi to tu popletlo, ale to nejdůležitější, že 11. hodina, to vím, respektive 4 minuty po 11. a my můžeme spustit elektrický oběd, tedy muziku podle vašich chutí a přání. Psát si můžete na náš Facebook, do Messengeru, anebo taky na e-mail obed@rokovyradio.cz. Tak se do toho pojďme pustit, ať stihneme těch písní co nejvíc, a ode mě hned první kousek a bude od Halloweenu.

0: Tak tohle byly Halloweeni na Rock Rádiu, který jsme si dali jako rozjezd dnešního elektrického oběda. Já už jdu na první přání a to je od Michala, který napsal, že by chtěl nechat zahrát Kabáty, Moderní děvče, bráchovi k dnešním 40. narozeninám a že mu přejeme vše nej k narozkám a že doufáme, že nám nezapomene přivést u bednu. Tu bednu asi, ne, by to mělo být. Ať to tady můžeme oslavit. Díky. Tak jsme to přelouskali, jdeme na Kabáty a Moderní děvče.
1: Moderní děvče, když chlapce spatří, vypadá jak klam, do cirkusu patří. Růžovou vestu a modrý oči, na diskotéce kolem se točí. Jú, ten je báječ.

Albridge na Rock Rádiu, díky Ivetě, zazněli právě teď v elektrickém obědě, což mi připomíná, že jsem měl nedávno takový zvláštní sen, že jsem měl dělat rozhovor se Slashem a on přišel a přišel s nimi Miles Kennedy, což je zpěvák Albridge, ale zpívá i se Slashem a já jsem mu jako vykázal, že jsem chtěl jenom Slashe a že jako on tam nemá být nebo nemusí, tak se jako sebral a že jde na oběd. Tak takovýhle sny se mi třeba zdají, to je profesionální deformace už. A jdeme na další přání v elektrickém obědě. Vlastík píše, že by chtěl nechat zahrát Five Finger Death Punch a skladbu Welcome to the Circus pro všechny, co právě poslouchají.

0: Rock Radio. Elektrický oběd. Oběd.
1: Kup si auto v Direct Auto. Začni léto s novou károu se slevou až reálných 300 000 korun. K tomu máš 3 dny na vrácení a 14 na výměnu vozu zdarma. Takovou nabídku najdeš jen v Direct Auto i v Direct Auto Kladno a Horní Počernice. Jen do vyprodání skladu. Tak neváhej a klikej. www.direct-auto.cz.
2: Vidíš to?
3: Vidím. Ptáci zpívají, slunce, pohoda.
2: No a víš, co vidím já?
3: Co?
2: Let balónem, bungee jumping, driftování, rafting, skok padákem, flyboarding, lezení ve skalách a nespočet dalších zážitků, který si můžu užít venku.
3: Užijte si krásného počasí s Allegrií a vyberte nezapomenutelný zážitek pro sebe nebo své blízké.
2: U nás si vybere úplně každý.
3: A když se netrefíte, nevadí. Obdarovaný může zážitek zdarma vyměnit za jiný.
2: S nejširší nabídkou na trhu a možností výměny zážitků nemůžete nic zkazit.
3: Nejlepší dárek je zážitek.
4: Firma na zážitky.
3: CZ.
5: Ještě nemáš lístky na Hrady? To je třeba napravit.
3: Dan Landa.
5: Trautenberg.
3: Rybičky.
5: Migové.
3: Jdeme na Hrady.
5: 8 hradů.
3: 8 víkendů.
5: Muzika a pohoda celé léto po celé republice.
3: Landa,
5: Harley,
3: Vypsaná fixa,
5: Krucipisk.
3: A pozor, lístky za nejlepší cenu koupíš jen do 25. června na www.hrady.cz.
6: Hlavní partneři Krušovice Bohem a Coca-Cola.
5: Tohle není jen festival,
3: to jsou Hrady. www.hrady.cz.
7: Vše, co potřebuji za cenu, kterou chci, ta se vyplatí. Od pondělí v Lidlu vepřová plec v ceně 59,90 za 1 kg. Květák jeden kus za 34,90 a s aplikací Lidl Plus jen za 29,90. A Radegast 12 ryze hořká v multipeku 8x0,5 litru za 174,90. Lidl, to se vyplatí.
8: Poletíte z letiště Václava Havla Praha? Máme pro vás 5 jednoduchých tipů pro hladký odlet. Kdy vyrazit, jaké mít doklady, jak se odbavit, co si připravit ke kontrole a co mít v příručním zavazadle. Více na prg.aero/odbavte se.
9: Aktuální zpráva. Hazardní her se v České republice nesmí účastnit osoby mladší 18 let.
10: Ministerstvo financí varuje. Účastí na hazardní hře může vzniknout závislost.
11: Ahoj! Eurojackpot se vyšplhal na téměř 2 miliardy. S tím už by se dalo něco podniknout. Vsadíte si a budete navěky za vodou. Losujeme právě dnes. Eurojackpot. Lístek ke svobodě.
12: Klikni!
13: Mironet, nová dvojka a Shoproku přináší
12: JBL Charge 6, výkonný reprák a powerbanka pro tvůj telefon.
13: V Mironetu nyní za super cenu 3699.
12: Tak přidej volume a rozjeď léto na plné pecky.
13: Když repráky, tak Mironet.
12: Klikni dvakrát.
14: Letní limitka Peugeot startuje. Stylové SUV Peugeot 2008 už za 479 000 korun. Wow! Praktický Peugeot Rifter s velkým prostorem pro rodinu i dobrodružství jen za 524 000 korun. Wow! Léto začíná u Peugeotu.
15: Tak nečekejte, jezděte!
16: Staňte se Peugeotákem u Kopeckého.
17: Autosalony Kopecký. Služby, na které se snadno zvyká.
16: Více na kopecký.cz.

Mr. Crowley, Ozzy Osbourne na Rock Rádiu v elektrickém obědě, muzika, která zazněla díky Petrovi, další Petr. A další muzika bude taky díky Petrovi, ale jinýmu, ten napsal, že by chtěl nechat zahrát skladbu Fortuna pro tebe, všechny, co poslouchají, a moji lásku Helenku, děkuji. Tak je tady napsáno jenom Fortuna, tak předpokládám, že se jedná o píseň od Vypsaných Fixy, tak si ji pojďme dát.

Tak to byly Rammsteini na Rock Rádiu v elektrickém obědě, muzika podle vás. Robert si napsal o skladbu Deutschland, kterou chtěl poslat sobě hlavně na cesty. No a jdeme na další přání, trošku to odlehčíme, protože je tady přání od Michala, ten píše, že by chtěl nechat zahrát svojí sestře Teresce k dnešním narozeninám, významným, tady ještě dodává, Odysseu, někdy si vzpomeň, moc díky.

0: Rock Radio. Elektrický oběd.
1: Utopený mobil ve vaně, spálená večeře a rande za dveřma, boty z festiáku na odpis, hlavně klídek. V Bondy Centru Mladá Boleslav to vyřešíme. Bondy Centrum Mladá Boleslav.
2: Klikni!
3: Mironet, nová dvojka a Šoproku přináší...
2: Letní slevy právě odstartovaly.
3: Zažij léto naplno!
2: Když zábava,
3: tak Mironet.
2: Klikni dvakrát.
4: Tlačíš?
5: Tlačím, ale moc to nejde.
6: Nastlačený vzduch je nejlepší e-shop kompresory vzduchotechnika.cz. Stlačili jsme nabídku všech produktů na jedno místo.
7: Kompresory pomlčka vzduchotechnika.cz. Kromě vzduchu na nikoho netlačí, za to dobře poradí.
6: Kompresory vzduchotechnika.cz. To je fičák.
8: Ještě nemáš lístky na hrady? To je třeba napravit.
9: Dan Landa.
8: Trautenberg.
9: Rybičky.
8: Migové.
9: Jdeme na hrady.
8: 8 hradů.
9: 8 víkendů.
8: Muzika a pohoda celé léto po celé republice.
9: Dan Landa.
8: Harley.
9: Vypsaná fixa.
8: Krucipisk.
9: A pozor, lístky za nejlepší cenu koupíš jen do 25. června na www.hrady.cz.
8: Hlavní partneři Krušovice Bohem a Coca-Cola. Tohle není jen festival.
9: To jsou hrady. www.hrady.cz.
10: Hrdým partnerem festivalů Hrady.cz jsou Tesco Mobile a limitovaná edice SIM karty Extra Data. Jen u Tesco Mobile dostanete extra 30 GB dat gratis a opakovaně.
11: Tahle nabídka na vás nepočká. Pevný internet od Vodafonu teď můžete mít už od 199 Kč měsíčně na první rok, ale jen do konce června. Tak neváhejte ani minutu a skočte si pro pevný internet do naší prodejny nebo na Vodafone.cz. Vodafone.
12: V kuchyni, v obýváku, na záchodě. Ať už jste kdekoliv, poslouchejte Rock Radio v mobilu. Stáhněte si apku radia.cz.
13: V Lidlu jsou ceny v klidu již od února. Teď ale přidáváme další produkty, abyste mohli být nadále v klidu. Například Kofola 2 litry za novou běžnou cenu 29,90. Nebo čerstvá vejce velikosti M 10 kusů za novou běžnou cenu 49,90. V Lidlu jsou další ceny v klidu. Lidl, to se vyplatí.
14: Špičková krmiva Marp. Protože na složení záleží. Marp, přestaňte jen krmit. Marpujte. Krmiva Marp.cz.
15: Co se tady děje?
16: Co se chystá?
17: Testovací dny u prodejců BYD, kde si vyzkoušíte elektromobil s bezpečnou Blade Battery nebo úsporný superhybrid. Po městě na elektřinu, na delší cesty benzín. Dojezd až 1350 km, spotřeba od 1,7 litrů na 100 km.
15: Jo, a díky tech bonusu, teď superhybrid za cenu spalováku.
17: BYD, světový lídr v superúsporných technologiích. BYD.com.
18: V auto Jeremiášova před galerií Butovice. Více na autojeremiasova.cz. Jeremiášova před galerií Butovice. Více na autojeremiasova.cz.

Rainbow I Surrender, verze, kterou naspíval Ronnie Romeo, zpěvák, který se účastnil toho posledního reunionu, který, no, už před 10 lety, škoda, no, od té doby Richie Blackmore definitivně uzavřel kapelu Rainbow, tak tuhle tu písničku, o tu si napsal Radek, chtěl jí poslat do kamionu, aby se mu dobře jelo. A já tady mám další přání, píše Monika z Konárek, a píše tady, že by chtěla nechat zahrát nějakou pecku od kapely Roxor, ať mi to poflakování u bazénu rokově utíká. Díky a krásný úterý. Tak si jdeme dát Roxor, pak si dáme taky Cranberries, o který si psala Žaneta, a tím koukám, že to asi definitivně uzavřeme pro dnešní den, protože už se sem víc přání nevejde. Pokračovat budeme zase zítra po 11. hodině, případně si můžete napsat do roku na přání dneska po 18. No a teď už pojďme na Roxor.

0: spotřební daň tvoří 14% státního rozpočtu. Lihovárek.cz. Pro bohatší Česko.
1: Nebaví vás chemie? Nás ani vaše psí kamarády taky ne. Granule Yogis pro ně vyrábíme 100% bez chemie. Jsou zastudena lisované, mají vysoký podíl masa z lokálních farem a obsahují probiotika. Vše pro spokojené zažívání. Yogis. Zdraví začíná v misce.
2: Profi voda, s tou se nemusíte bát, jak skvělá dohoda.
3: Kvalitní vrtané studny na klíč s 10letou zárukou. Profivoda.cz.
4: Nekupujte drahý značky, ani levný čínský s***ky. Já se oblíkám bez potisku. Bez potisku CZ.
5: Hledáte spolehlivý vůz, který má jasnou historii a perfektní technický stav?
6: U Autopoly v Praze a Příbrami na vás čeká široká nabídka prověřených vozů Škoda.
5: Každý vůz má garantovaný původ a získáte k němu záruku a skvělý servis, který opravdu oceníte.
6: A můžete využít i výhodné financování.
5: Nabídka vozů na auto-poli.cz. Autopoli, váš autorizovaný partner programu Škoda Plus v Praze a Příbrami.

FM nebo na radia.cz. Nejvyšší čas navštívit slušný rokový stránky www.rokovýradio.cz. Všechno, co se do rádia nevešlo, na www.rokovýradio.cz.

0: zprávy.
1: Krásné poledne přeje Kuba Bělak. Maximální ceny pohonných hmot určené státem se dnes změnily o jednotky haléřů. Nafta oproti včerejšku zlevnila na 630 korun a 54 haléřů za litr. Benzín naopak mírně zdražil. Čerpací stanice ho mohou prodávat nejvýše za 40 korun a 50 haléřů za litr. Pět zemí v čele s Rumunskem a Slovenskem zahájilo kampaň za snížení stupně ochrany medvěda hnědého v Evropské unii. Tvrdí, že rostoucí populace těchto šelem představuje riziko pro lidi i hospodářská zvířata a vyžaduje účinnější regulaci. Požadují podobný přístup jako u vlků. Fotbalisty Karviné po odchodu trenéra Marka Jerolíma převezme Roman West, ten dosud v první lize vedl pouze Slovácko. Jestli v ní ale bude hrát i s Karvinou, není jisté. Etická komise fotbalové asociace Karvinou nepravomocně přeřadila do druhé nejvyšší soutěže. Klub se proti tomu odvolal.
0: Rock Radio. Počasí.
2: Dnes čekáme polojasno až oblačno, večer se bude vyjasňovat, nejvýšení teploty 25 až 30 stupňů.
3: Mami, proč máme všechno od konceptu?
4: To jen se zeptej, tatínka.
5: Detaily. V konceptu myslí u každého spotřebiče i na maličkosti.
6: Koncept. Chytře vymyšleno pro život.
0: Rock Radio. Doprava.
2: Na silnici 368 v obci Dlouhá Loučka, okres Svitavy, je nehoda dvou osobních aut, je tam překážka na vozovce a průjezd se zvýšenou opatrností. Tak jestli někam jedete, tak hlavně opatrně, ať tam pořádku dorazíte.
0: Instagram Rock Rádia, to je slušná jízda. Nezapomeňte, že mobil za volant nepatří. Naše příspěvky radši zkontrolujte, až zastavíte. Rock Rádio, rockovej voraz.
2: A já vás zdravím, rockeři, začíná rockovej voraz s Danem. No a já jsem včera byl po delší době, po 20 letech posilovně, protože jsem se rozhodl, že budu hubnout. No a domluvil jsem se s kamarádem, který teda cvičí extrémně, takže mi dal brutální záhul a já vždycky tady ve studiu stojím. Já jsem rád, že dneska tady mu fakt jako to ustojím, protože mě se úplně podlamují kolena. To je tak, když už to tělo nemá žádný, nebo ty svaly nemají žádnou paměť jako cvičící. Bohužel, no, tak jsem se vyžral a musím teďka trpět. A pustíme si nějakou hudbu a já vám tady pustím třeba Def Leppard, Dogu, anebo Three Days Grace.
0: Rock Radio.

0: A to byly Him a jejich Joiny z roku 2000. A my se budeme podívat do zítra v 9 přijde ke Kamilovi. Bude to poslední náš host před prázdninama, pak bude pauza, takže až po prázdninách se zase můžete těšit na hvězdní hosty. A bude to Fanny Michalík, většinou ho budete znát, je to ex-frontman Citronu nebo Limetalu, takže se chcete něco dozvědět, Kamil ho určitě vyspovídá. Ten to umí, ten zná tu historii, takže bude to zajímavý rozhovor. Takže zítra leďte Kamila, hezky v raním dopolední od 9 do 10 bude tady Fanny Michalík. No a my se mrkneme na další hudbu, ať mě neusnete. Van Halen, Jirka Schillinger, Skeleti, anebo teďka Queen a Radio Gaga.
1: Nejlepší výběr, nejnižší ceny. To jsou Bene nápoje. Přesvědčte se sami v naší nové prodejně v Praze, Poděbradská 36, nebo v našich dalších prodejnách v Poděbradech a Benešově. Více na bene.cz.
2: Chceme ho postavit vlastníma rukama,
3: vybrat dobrý materiál a vybudovat náš domov.
2: Porfix. Zděte s rozumem, budujte srdcem.
4: Mám barák děravej, mě do postele fičí. Snad známý poraděj, jinak jsem

0: sukorady.cz.
1: Kontejnery Siegel, dobrý den.
2: Zdravím, tady čtu, že kontejnery přistavíte i o víkendu.
1: 7 dní v týdnu, třeba i v noci.
2: A jak to děláte?
1: Jednoduše, jsme Siegel.
3: www.siegel.cz.
4: Potřebuješ změnit splátku? S flexibilní půjčkou od Home Creditu si s tím nemusíš dělat hlavu. Jeden měsíc pošleš míň a druhý zase víc, jak zrovna potřebuješ. Půjčku až 250 tisíc navíc vyřídíš do 15 minut online nebo na pobočce. A je to. Home Credit. Pro lepší příběhy.
5: Hej vy. Ano, vy. Na belabel.cz si můžete potisknout trička pro jakoukoliv příležitost. Ať už plánujete výlet, tábor, rodinnou oslavu nebo legendární teambuilding, u nás to zvládneme kvalitně a bleskově. Už od jednoho kusu. A nezapomeňte, čím víc triček, tím větší sleva. belabel.cz. Dárky s vlastním potiskem.
6: Top Trade, akreditovaný prodejce obytných vozů Francia, Yukon, Club Travel, Carado a Pesl, má showroom v Praze a Holešově. Vozy skladem, půjčovna, servis. Více na www.toptrade.cz.
7: Jeden den, jedno místo a pořádná dávka toho nejlepšího z českého roku. Grand Life Rock Festival míří 10. července do Čáslavy. Škvor, Harley, Krucifix, Alkohol a spousta dalších. Pátek 10. července, Zemědělské muzeum Čáslav. Vstupenky na qwerticket.cz.
8: Letní limitka Peugeot je tady. Designové SUV Peugeot 3008 už za 729 tisíc korun. Wow! Sedmimístné rodinné SUV Peugeot 5008 už za 749 tisíc. Wow! Vydejte se vstříc létu s novými SUV Peugeot.
9: Tak nečekejte, jezděte!
10: Staňte se Peugeotákem u Kopeckého. Autosalony Kopecký. Služby, na které se snadno zvyká. Více na kopecký.cz.
11: Topcentrum.cz. Dodavatel pro mistry svého řemesla. Objevte špičkovou zahradní techniku od Milwaukee, Hondy a nově i Husqvarny. Sezóna startuje. Buďte připraveni s tím nejlepším vybavením. Navštivte nás v Rohovládově Bělé, Pardubicích nebo v jediné prodejně Milwaukee Heavy Duty v Praze. Skvělé akce, slevy a kompletní nabídku najdete také online na www.topcentrum.cz. www.topcentrum.cz.

0: hoši. Rozcvičit, poklusem k lednici, zpracovat něco k pití, dlouhej pas na gauč před televizi a zakončení s ovladačem. To je ono. A jestli vám chybí spoluhráč, jsme v tom s váma. Všechny zásadní informace z fotbalového šampionátu, branky, body, žlutý i červený karty, to všechno na jednom místě. Abyste byli v obraze a nečuměli jako puk, teda kopačák. Až ostatní budou probírat fotbal. Dejte si slušnej výkop každý den na Rock Rádiu. Když skončí asfalt, hra začíná. Nový Jeep Compass. Stvořený pro ty, jejichž hřištěm je celý svět.
1: Rock Rádio. Slušnej rok z kazeťáků a VHSek.

0: Len a jejich Dreams z roku 1986. Já už jsem tady včera o nich mluvil, ale my máme taky sny, protože česká fotbalová reprezentace může ještě ve čtvrtek ráno ve 3 postoupit, kdyby vyhráli nad Mexikem, což doufáme, že se stane, protože to Mexiko už nepotřebuje vyhrát, protože už mají jasný postup. A my bychom mohli zase pokračovat v další fázi, ale to bychom prej nějak narazili na Egypt, což by byl průser v našem případě. No ale uvidíme, protože nám to docela zkomplikovali, i kdybychom remizovali, tak tam nějaká šance je. Ale tím, že Uruguay hrála s Kapverdama, což je velký překvapení celého mistrovství Kapverdy, ten golman Vozíňa je velký hit celého mistrovství. Měl 50 tisíc sledujících na začátku, dneska už má skoro 20 milionů. On je teda trošku jako na ženský, protože si přidal asi na 2000 ženských. No a mě to nedalo, tak jsem si to musel prolustrovat, říkám, koukneme se na něj, protože to bude určitě velký lump. No a na Slovensku, kde chytal v Trenčíně, tak holky už ho tam komentovali, že jim vypisoval a už tam sdílili zprávy, co jim posílal. No jo, se Slávou roste chuť a chci si najít nějakou manželku, to tak je prostě, bohužel. Takže držme palce Čechům, snad postoupíme, jenže ve 3 ráno ten čas je pekelný. Já určitě se na to dívat nebudu, protože to bych ráno ani zase do práce nejel. No nic, a já vám pustím další hudbu, já snad vytáhl nějaký pecky, Láďu Křížka, Chicago, Fozyho, anebo teďka AC/DC a jejich Shot in the Dark.
1: Vše, co potřebuji za cenu, kterou chci, ta se vyplatí. Od pondělí v Lidlu vepřová plec v ceně 59,90 za 1 kilogram. Květák jeden kus za 34,90 a s aplikací Lidl Plus jen za 29,90. A Radegast 12 kary ze hořká v multipeku 8x půl litru za 174,90. Lidl, to se vyplatí.
2: Drby z ohrad a výběhů Zooparku Zelčín. Hlásíme se z lamých výběhů.
3: Nevím, čím to je, ale v létě se chce s námi fotit úplně každý. Ze předu, z boku, s úsměvem i bez. Já stojím, koukám a dělám, že je to náhoda. My lamy máme prostě charisma. Přijeďte, dáme společný selfie.
2: Zoopark Zelčín. Kousek od Prahy a hodně blízko u zvířat.
4: Kupkolo.cz, prodejce jízdních kol a cyklistického vybavení s 20-letou tradicí, pořádá i letos Kupkolo.cz MTB Trilogy třídenní etapový závod horských kol.
5: 4. až 6. července v Teplicích nad Metují.
4: Přijď si zazávodit nebo zkusit jen jednu etapu. Součástí závodu jsou i dětské závody. Více na mtbtrilogy.com.
6: Poletíte z letiště Václava Havla Praha? Máme pro vás 5 jednoduchých tipů pro hladký odlet. Kdy vyrazit, jaké mít doklady, jak se odbavit, co si připravit ke kontrole a co mít v příručním zavazadle. Více na prg.aero/odbavte se.
7: Dobrý den, jmenuji se Roman Hlavička a rád bych vás pozval do autosalonu Volkswagen Autérov.
8: Máme pro vás širokou nabídku skladových vozů Volkswagen Tayron nebo Golf Variant. Prostorné a spolehlivé rodinné vozy právě nyní za skvělé ceny. Naši specialisté v Autojarov vám rádi poradí. Přijeďte si je prohlédnout a vyzkoušet. Více na autojarov.cz.
7: Těšíme se na vás.
9: Zase nemám co na sebe. Tak jdu pro barvu. V Proficolor nakoupím nad 500 a ještě si vylosuju tričko, kšiltovku, batoh nebo stylový ponožky. Proficolor. Barvy, který oblíkne i chlap. A fakt rád.
10: Masters of Rock.
11: Kultovní festival přiváží legendární Halloween slavící 40. výročí. Hvězdného Marilyna Mansona, slavné Arch Enemy, In Flames, Slaughter to Prevail, The Rasmus. Přijede Dirk Schneider z hity Accept nebo Bratři Kavalerovi.
10: Masters of Rock.
11: Od 16. do 19. července u Jelínka ve Vizovicích.
12: Na Masters vás zve iBrusivo.cz. Prodejce kvalitního brusiva a řeziva značky Molatul. www.iBrusivo.cz.
13: Nejčerstvější ovoce a zelenina z vraňanských polí.
14: Právě dozrál česnek, co má říz.
13: Tak si přijeďte užít samozběr do Vraňan. Více o samozběrech na farmavraňany.cz. Farma Vraňany, originál, který poznáte chutí.
15: Attention!
16: Jen jednou za rok se to stane. Jen jednou za rok máte šanci.
15: Yes!
16: Protančit celý říjnový víkend ve Španělsku. Jednou za rok se to stane. Jen jednou.

0: za trpělivost, za jedničky, za celý školní rok. Poděkujte učitelům sladkým dárkem z čokoládovny Janek. Lahodné pralinky, bomboniéry a čokoládové speciality najdete na čokoládovnajanek.cz.
1: Toto vysílání je přísně tajné. Hovoří k vám agent s povolením srovnávat. Vaší misí, pokud se ji rozhodnete přijmout, bude pořádně srovnat pojištění auta. Stačí zadat SPZ na klik.cz a můžete ušetřit v průměru 6 000 ročně. Klik.cz. Agent s povolením srovnávat.
2: Svět není jen samé slunce a duha, je to hodně zlý a drsný místo. Pneumatiky Tomcat jsou pneumatiky, na kterých si nerozbijete hubu ani za deště. Nejlevnější pneu.cz.
3: Potisk, dárky, Belavil, CZ.
4: Taky nechcete končit léto větou?
5: To zase nějak uteklo, viď?
4: Tak se zážitky od Allegrie se vám tohle stát nemůže.
6: Mami, ten Superland byl boží.
7: Večeře v kafé Imperial byla vynikající.
8: Ta jízda v tom sportáku byla fakt nejvíc.
9: Z tohohle tandemovýho seskoku budu žít fakt ještě dlouho.
10: Užijte si zážitkové léto s Allegrií.
11: Tandemové seskoky v Čechách i na Moravě.
10: Romantika.
11: Sportáky.
10: Zábava pro děti a mnohem víc.
11: Vyberte si z více než 200 zážitků za akční ceny a získejte navíc slevu až 30%.
12: Firma na zážitky.
10: CZ. Oh.
13: Špičková krmiva Marp. Protože na složení záleží. Marp. Přestaňte jen krmit. Marpujte. Krmiva Marp.cz. Oh. Oh.
14: Kup si auto v Direct Auto. Začni léto s novou károu se slevou až reálných 300 000 korun. K tomu máš 3 dny na vrácení a 14 na výměnu vozu zdarma. Takovou nabídku najdeš jen v Direct Auto i v Direct Auto Kladno a Horní Počernice. Jen do vyprodání skladu. Tak neváhej a klikej. www.direct-auto.cz.
15: Nejvyšší čas navštívit slušný rokový stránky www.rokovýradio.cz. Všechno, co se do rádia nevešlo, na www.rokovýradio.cz. Rock Radio. Zprávy.
16: Krásné odpoledne přeje Kuba Bělák. Minister zdravotnictví Vojtěch podporuje zákaz prodeje energetických nápojů dětem do 16 let. Uvedl to dnes na síti X. Pravidelně je podle něj konzumuje téměř 70 000 českých dětí ve věku 11 až 15 let. Ve sněmovně podle něj vzniká návrh na tuto regulaci. Křišťálový globus za mimořádný umělecký přínos světové kinematografii převezme na Karlovarském festivalu Dustin Hoffman. Dnes to potvrdili zástupci Mezinárodního filmového festivalu Karlovy Vary. Festival se uskuteční od 3. do 11. července. Dnes se rozhodne o držiteli zlaté hokejky. Nejlepším českým hokejistou sezóny bude jeden z finálové desítky kandidátů. Do závěrečného kola 58. ročníku hlasování postoupilo 9 hráčů působících v NHL, včetně 8-násobného vítěze ankety Davida Pastrňáka.
17: Rock Radio. Počasí.
18: Dnes čekáme polojasno až oblačno, večer se bude vyjasňovat, nejvyšší teploty 25 až 30 stupňů.
15: Ať už prší nebo paří slunce, slušnej rok si můžete diktovat každý den. Rok na psání startuje v 18 hodin. Slušná muzika do každého počasí. Rock Radio. Doprava.
18: V ulici Kukuřičná v obci, já to neřeknu, Sýbřina, okres Praha Východ, je nehoda dvou osobních aut, je tam překážka na vozovce a půjde se zvýšenou opatrností. Tak jestli někam jedete, tak hlavně opatrně, ať tam pořádku dorazíte.
15: Instagram Rock Rádia, to je slušná jízda. Nezapomeňte, že mobil za volant nepatří. Naše příspěvky radši zkontrolujte, až zastavíte. Rokovej voraz.
18: A je pár minut po 13. hodině a máme první hodinu rokovýho vorazu s Danem za sebou. No a já vám takovou zvláštní uchylku. Já se vždycky kupuju z takových těch čínských e-shopů, si kupuju různý blbosti, jo. Oni si už ze mě dělají všichni srandu, říkají, jako k čemu to mám. No už jsem to dotáhl do takové geniality. Já mám rád Willy Wonka a koupil jsem si tam takový papírový golden ticket, jak to dostal ten Karlík, aby se dostal do té továrny. Tak napište mi, jestli máte někdo podobnou zálibu v takovýchhle blbostech a napište mi, co jste si nejhoršího vy koupili. Napište to na třeba Instagram anebo Facebook Rokovýho rádia a já se to pak přečtu, ať se trošku zasměju. A já vám pustím nějakou hudbu, třeba Alcohol, Europe, anebo teďka Genesis.
17: Rock Radio.

0: A to byly Alkohol lehce nad věcí z roku 2023. A právě Ota Hereš dneska slaví 61 let. Je tenhle ten zpěvák, skladatel, kytarista, účinkuje ještě v kapele Thor, to už jste slyšeli tady v pozdravu od něj. A je to kamarád našeho rockového rádia, protože jezdí s náma, s Alkoholem jezdí rokiny, takže ho tam, kdo budete na rokiny, můžete ho vidět a můžete pořádně se ma zachlastat, protože Alkohol je kapela pro všechny lidi, co mají kladný vztah k alkoholu. Mí kamarádi o tu zbožňovali, protože to bylo pro ně modla, všechny ty písničky o tom chlastu, to oni vždycky zpívali, znali ty texty na paměť. My, co pijeme jenom jednou za čas, kecám, tak já jakoby alkohol mám rád, znám od nich pár věcí samozřejmě, ale kluci ty to měli najetý na paměť. Takže o to my ti přejeme všechno nejlepší, ať tady s náma ještě dlouho seš, ať jsi zdravej, ať se ti daří. No a my se pustíme taky nějakou legendu a třeba Iggy Popa, The Passenger.
1: Jeden den, jedno místo a pořádná dávka toho nejlepšího z českého roku. Grand Life Rock Festival míří 10. července do Čáslavy. Škvor, Harley, Krucifix, Alkohol a spousta dalších. Pátek 10. července, Zemědělské muzeum Čáslav. Vstupenky na qwerticket.cz.
2: Tak děti, zítra je taky den a teď už do spacáku a spinkat.
3: Luboši, ty ho nebyl, nic ti neudělal.
2: Kempovat můžeš i jinak. Zkus to bez kempu. www.bezkempu.cz.
4: Jak vzniká elektřina? Potřebujeme ebonitovou tyč a liščí ohon.
5: V tom musí být celá liška.
6: A takže je, nabíjí mi koloběžku, má mě auto, i tramvaje, co mě vozí do školy.
7: No jasně, všechno u nás doma, i moje hračky, děkuju.
8: Vidíte nás v milionu podob, poháníme vaše sny i každodenní maličkosti. Jsme pre.
9: Jsme energie tohoto města.
10: Ratatararata, trička, ratatararata, potisk, potisk, trička, bilabil, CZ.
11: Zase nemám co na sebe. Tak jdu pro barvu. V Proficolor nakoupím nad 500 a ještě si vylosuju tričko, kšiltovku, batoh nebo stylový ponožky. Proficolor. Barvy, který oblíkne i chlap. A fakt rád.
12: Prázdniny, pádláč, paráda.
13: Pořiďte si nový nebo použitý pedalboard na happysport.cz a dostanete zdarma vodotěsný obal na mobil nebo velmi užitečný floater na pádlo, aby se vám neutopilo.
14: Užijte si prázdniny naplno s happysportem.
15: Co se tady děje?
16: Co se chystá?
17: BYD Tech Days. Testovací dny u prodejců BYD, kde si vyzkoušíte elektromobil s bezpečnou Blade Battery nebo úsporný superhybrid. Po městě na elektřinu, na delší cesty benzín. Dojezd až 1350 km, spotřeba od 1,7 litrů na 100 km.
18: Jo, a díky tech bonusu, teď superhybrid za cenu spalováku.
17: BYD, světový lídr v superúsporných technologiích. BYD.com.
19: Atención, señoras y señores!
8: Roztančete se do léta v latinskoamerickém rytmu. La Tropical pořádá intenzivní kurz tance pro dospělé.
19: Un, dos, tres!
8: Mix latino, bachata, salsa, dance heels a reggaeton.
19: La Tropical!
8: Přihlaste se hned teď online na www.latropical.cz. La Tropical. Taneční kroky vás naučí všude, ale my vás naučíme tančit.
19: Awarashar!
4: V Lidlu jsou ceny v klidu již od února. Teď ale přidáváme další produkty, abyste mohli být nadále v klidu. Například čerstvá vejce velikosti M30 kusů za novou běžnou cenu 144,90. Nebo máslo 250 gramů za novou běžnou cenu 29,90. V Lidlu jsou další ceny v klidu. Lidl, to se vyplatí.
7: CCC začal výprodej. Stovky modelů až o 50% levnější. A s členstvím v Modivo Club Gold ušetříte dvojnásob. Nakupujte ve výprodeji a získejte 10% cashback. Neváhejte, nakupujte v prodejnách CCC, v aplikaci a na ccc.eu.

Vyberte si rokový album na sobotní večer. Zajímá nás to, co zajímá vás. Rokový referendum. Na vašem hlasu záleží. Sobotní rokový referendum nabídne další várku letošních novinek. Jedničku mají Black Label Society s albem Engines of Demolition. Dvojku dostali Foo Fighters a jejich novinka Your Favorite Toy. Nebo můžete zvolit Jeffa Tata a jeho Operation Mindcrime 3. Hlasujte na našem webu rockoviradio.cz. Vyberte si rockový album na sobotní večer. Zajímá nás to, co zajímá vás. Rockový referendum. Na vašem hlasu záleží.

0: A to byli Faith No More a jejich Easy z roku 1993. Easy, uvidíme, jestli bude dneska i fotbal Easy na mistrovství světa, ale to za chvilku.
1: Slušnej výkop na Rock Rádiu.
0: A dneska pokračuje mistrovství světa ve fotbale a nás čeká šláger Portugalsko-Uzbekistán o 19 hodin. Portugalci musí vyhrát, aby měli jasný postup. A večer o 22 hodin nás čeká Anglie a Ghana. Tam Anglie je jasný favorit. A koho sledovat za Portugalsko? Ronaldo to nebude, ten už to má za sebou, bohužel. Ale budeme sledovat tam Bruna Fernandéše. Ten letos měl dobrou sezonu Manchester United, měl tam nejvíc asistencí v historii Premier League, což je klobouk dolů. Na straně Uzbekistánu je tam Kusanov, je to rychlý obránce, který hraje za Manchester City, toho sledujte, je fakt výborný. On by si opět Guardiola nekoupil do City, ale věřím tomu, že Portugalsko vyhraje, nevím, 2 nebo 3-0. A večer teda ta Anglie s tou Ganou, tak tam sledoval Harryho Kanea. Harry Kane dal snad 60 gólů v této sezóně, v posledním zápase proti Chorvatům dal 2. Já nevím, kolik ještě on těch gólů má dát, aby vydal ten zlatý míč, jak se mu říká Harry Kane. Takže uvidíme, snad dneska taky bude skórovat. A za Ganu je tam Semedo, to je křídelní útočník z Manchesteru City taky, ten hrál za Bournemouth, takže toho taky sledujte, výborný hráč, rychlej, technický, ale myslím si, že Anglie vyhraje třeba 2-1.
1: Když skončí asfalt, hra začíná. Nový Jeep Compass, stvořený pro ty, jejichž hřištěm je celý svět.
0: A já vám třeba pustím BSP, Země zdálená, ale předtím ještě bude Bryan Adams.
2: Utopanej mobil ve vaně, spálená večeře a rande za dveřma, boty z festiáku na odpis, hlavně klídek. V Bondy Centrum Mladá Boleslav to vyřešíme. Bondy Centrum Mladá

0: skupinu Gorilla Crash podporuje firma PBA Monolit. Váš dodavatel železobetonu už dlouhých 20 let.
1: Vidíš to?
2: Vidím. Ptáci zpívají, slunce, pohoda.
1: No a víš, co vidím já?
2: Co?
1: Let balonem, bungee jumping, driftování, rafting, skok padákem, flyboarding, lezení ve skalách a nespočet dalších zážitků, který si můžu užít venku.
2: Užijte si krásného počasí s Allegrií a vyberte nezapomenutelný zážitek pro sebe nebo své blízké.
1: U nás si vybere úplně každý.
2: A když se netrefíte, nevadí. Obdarovaný může zážitek zdarma vyměnit za jiný.
1: S nejširší nabídkou na trhu a možností výměny zážitku nemůžete nic zkazit.
2: Nejlepší dárek je zážitek.
3: Firma na zážitky.
2: CZ.
4: Nebaví vás chemie? Nás ani vaše psí kamarády taky ne. Granule Yogis pro ně vyrábíme 100% bez chemie. Jsou zastudena lisované, mají vysoký podíl masa z lokálních farem a obsahují probiotika. Vše pro spokojené zažívání. Yogis. Zdraví začíná v misce.
5: Ještě nemáš lístky na hrady? To je třeba napravit.
6: Dan Landa.
5: Trautenberg.
6: Rybičky.
5: Migové.
6: Jdeme na hrady.
5: 8 hradů.
6: 8 víkendů.
5: Muzika a pohoda celé léto po celé republice.
6: Dan Landa.
5: Harley.
6: Vypsaná fixa.
5: Krucipisk.
6: A pozor, lístky za nejlepší cenu koupíš jen do 25. června na www.hrady.cz.
7: Hlavní partneři Penny a pojišťovna Kooperativa.
5: Tohle není jen festival, to jsou hrady.
6: www.hrady.cz.
8: Hrdým partnerem festivalu Hrady.cz jsou Tesco Mobile a limitovaná edice SIM karty Extra Data. Jen u Tesco Mobile dostanete extra 30 GB dat gratis a opakovaně.
9: Vše pro bagr, vše pro bagr, vše pro bagr CZ.
10: Náhradní díly pro bagry pěkně na jednom místě. Pohodlné objednání, rychlé dodání.
9: Vše pro bagr CZ.
11: Pohlédl do dálky a zvolal. Atava! Ozvěna se nesla opuštěným kaňonem a on věděl, že nebezpečí a prázdniny se blíží. Prázdniny se blíží.
12: Vinetu!
13: Druhý díl dobrodružného románu Karla Máje jako velkolepé divadelní představení je tu.
14: Poklad na Stříbrném jezeře ve westernovém městečku Boskovice.
15: O letošních prázdninách posledních 20 představení.
16: S láskou v srdci vás očekávám, váš Karel Máj.
15: Vstupenky a více informací na www.westernové-městečko.cz.
17: Tahické léto Aquapol z Praha už je tady.
18: Zábava vlny tobogány.
19: Co vás čeká?
18: Porce exotiky a k tomu divoká řeka.
19: Plno tobogánů a skluzovek.
18: Tak všichni rychle do plavek.
19: Nemusíš mít letenku, na e-shopu kup si vstupenku.
18: Relax, drinky, animace.
19: To je nekonečné moře legrace jak z tahické pláže.
18: Tak co vy na to? Kdo z vás se ukáže?
17: Aquapol z Praha, tahické léto. Zábava na celý den. Více na aquapol.cz.
20: Rock Radio, co se děje?
21: Spousta kapel je na letním turné, tak si pojďme nějakou chytit. Open Air Tour jedou Tři sestry a staví se s ním v pátek 26. června do Staré Boleslavy. V letním kině Houščka je podpoří také MZH a Dr. Pepe. Republiku obráží taky Dimitri a Arakain, pěkně společně. Další zastávkou jejich Best Rock Tour budou Úvaly. Hrají tam na atletickém oválu v pátek 26. A o den později můžeme vyrazit na oslavu letního slunovratu Solstice Fest v Modrý Vopici v Praze. Jde o akci plnou undergroundových kapel pro všechny fanoušky heavy metalu, punku i rocku. Zahrají třeba Nocturnal Pestilence, Even Eye a nebo Honoris Causa. Tak užívejte léto. Pro Rock Radio, Šárka Hlubcová.
20: Rock Radio.

0: Jen do konce června zakoupíte permanentku na Pálavské vinobraní v Mikulově za 800 korun. Horkýže Slíže, Monkey Business, Richard Miller, Helena Vondráčková, Ben Kristoval a další zde vystoupí od 11. do 13. září. Vstupenky najdete na pálavskevinobraní.cz. Nabídka platí jen do konce června.
1: A zásilka z Datártu dorazila do výdejního boxu. Tak si dám trochu beatboxu. Tisíce výdejních boxů. Bum, po celém Česku. Zboží si vyzvednu. Rychlostí blesku.
2: Do nejbližšího boxu doručíme třeba i powerbanku Fixed s bezdrátovým nabíjením. Datart. Opravdový elektrospecialista.
3: Vše, co potřebuji za cenu, kterou chci, ta se vyplatí. Od pondělí v Lidlu vepřová plec v ceně 59,90 za 1 kg. Květák jeden kus za 34,90. A s aplikací Lidl Plus jen za 29,90. A Radegast 12 ryze hořká v multipeku 8x půl litru za 174,90. Lidl, to se vyplatí.
4: A teď pozor, extrémně výhodná nabídka. Nissan Juke se zvýhodněním až 190 tisíc, včetně palivové karty v hodnotě 20 tisíc korun zdarma. Nabídka platí pouze do konce června. U všech dealerů Nissan. Více na nissan.cz.
5: Aktuální zpráva. Hazardní her se v České republice nesmí účastnit osoby mladší 18 let.
6: Ministerstvo financí varuje. Účastí na hazardní hře může vzniknout závislost.
7: Ahoj! Eurojackpot se vyšplhal na téměř 2 miliardy. S tím už by se dalo něco podniknout. Vsadíte si a budete navěky za vodou. Losujeme právě dnes. Eurojackpot. Lístek ke svobodě.
8: Rock Radio. V DABu i FM nebo na radia.cz.
9: Nejvyšší čas navštívit slušný rokový stránky www.rokovýradio.cz. Všechno, co se do rádia nevešlo, na www.rokovýradio.cz. Rock Radio. Zprávy.
10: Krásné odpoledne přeje Kuba Bělak. Prezident Pavel podal k ústavnímu soudu kompetenční žalobu ve sporu o účast na červencovém summitu NATO v Ankaře. O případném přednostním projednání rozhodne plénum, sejde se ve středu. Pavel se domnívá, že zastupování státu navenek je ústavní pravomocí prezidenta. Pražský hrad se loni opět umístil na prvním místě v žebříčku nejnavštěvovanějších turistických míst v Česku. Zavítalo na něj přes 2 miliony 700 tisíc návštěvníků. Na druhém místě se umístila pražská zoo a na třetím akvapark Aquapalace Praha ve středočeských Čestlicích. Lionel Messi přepisuje fotbalovou historii. Argentinský útočník překonal na mistrovství světa brankami s pořadovými čísly 17 a 18 historický střelecký rekord Němce Miroslava Klózeho. Kapitán obhájců titulů svými zásahy rozhodl o vítězství Argentiny nad Rakouskem 2-0.
8: Rock Radio. Počasí.
11: Dnes čekáme polojasno až oblačno, večer se bude vyjasňovat. Nejvyšší denní teploty je 25 až 30 stupňů.
12: Mami, proč máme všechno od konceptu?
13: To jen se zeptej, tatínka.
14: Detaily. V konceptu myslí u každého spotřebiče i na maličkosti.
15: Koncept. Chytře vymyšleno pro život.
8: Rock Radio. Doprava.
11: Na D6 na trase Karlovy Vary Praha je porouchané vozidlo. Čekejte tam zdržení, protože překážka na vozovce a půjde se zvýšenou patrností. Tak jestli někam jdete, tak hlavně opatrně, ať tam pořádku dorazíte.
9: Instagram Rock Radia, to je slušná jízda. Nezapomeňte, že mobil za volant nepatří. Naše příspěvky radši zkontrolujte, až zastavíte. Rock Radio, rockovej voraz.
11: A je pár minut po 14. hodině a máme poslední hodinu rockovýho vorazu s Danem. Já doufám, že jste si odfukli trošku od toho tepla, nebojte, ono zase od zítra se už bude oteplovat a čekají nás skoro 40, ne ženský, ale teploty. Takže se pořádně připravte, bude to pekelný. Ale snad už se to má lámat, ten další týden už by se to mělo zlomit a mělo by být krásných 25, to bude, když přišel podzim, takže nám bude i zima. A já vám pustím ještě nějakou hudbu té poslední hodince, třeba Citrony, Ospring, anebo Powerwolf.

0: Asylum a jejich Runaway Train. A my se půjdeme podívat na rokin, protože pokračují rokiny, a to v sobotu 27. června, a to v Chomutově. Těšit se můžete na Kokot Minute, Alkohol, Horký žeslíže, anebo Traktory, který slaví 25 let na scéně a jedou s náma na festiáku jenom koncerty. A nebude tam chybět i náš Kamil, který bude moderovat a provádět festiákem. Budou tam naše hostesky, který vám budou prodávat nový merch, máme nový trička udělaný, anebo vám rozdají nějaký placky, samolepky. No a co pro to musíte udělat? Vyfotit nějakou crazy fotku s vaší partou, nebo jestli už máte z nějakého rokinu, už třeba připravenou, a poslat nám to na studio@rokovyradio.cz. Čím bláznivější, tím lepší. No a my pak ve čtvrtek 25.6. ve 3 hodiny vybereme jednoho, kterýmu dáme 10 lístků, aby mohl s tuhle partou vyrazit na Mejdan a pořádně si užít rokin.
1: Tvrdou muziku ti přináší tvrdá matrace Hercules Klima od matracezahubičku.cz. Tu neproležíš. Nyní s dopravou zdarma. Matracezahubičku.cz.
0: A já vám pustím Journey, Soilwork anebo Vanastovky. Slečna Anna je za vodou.
2: Dobrý den, jmenuji se Roman Hlavička a rád bych vás pozval do autosalonu Volkswagen Auto Jarov.
3: Máme pro vás širokou nabídku skladových vozů Volkswagen Tayron nebo Golf Variant. Prostorné a spolehlivé rodinné vozy právě nyní za skvělé ceny. Naši specialisté v Auto Jarov vám rádi poradí. Přijeďte si je prohlédnout a vyzkoušet. Více na autojarov.cz.
2: Těšíme se na vás.
4: Nejlepší výběr, nejnižší ceny. To jsou Bene nápoje. Přesvědčte se sami v naší nové prodejně v Praze, Poděbradská 36, nebo v našich dalších prodejnách v Poděbradech a Benešově. Více na bene.cz.
5: Klikni! Tady Míra z Mironetu a nesu ti letní pecku!
6: Co to je?
5: Minecraft Explorers od Ravensburgeru. Karetní hra plná pokladů, zombí a zábavy.
6: Ideální na léto s kámošema.
5: Přesně! V Mironetu jen za 199 kaček.
6: Tak to beru.
5: Když hry, tak Mironet.
7: Ještě nemáš lístky na hrady? To je třeba napravit.
8: Dan Landa.
7: Trautenberg.
8: Rybičky.
7: Migové.
8: Jdeme na hrady.
7: 8 hradů.
8: 8 víkendů.
7: Muzika a pohoda celé léto po celé republice.
8: Dan Landa.
7: Harley.
8: Vypsaná fixa.
7: Krucipisk.
8: A pozor, lístky za nejlepší cenu koupíš jen do 25. června na www.hrady.cz.
9: Hlavní partneři Penny a pojišťovna Kooperativa.
7: Tohle není jen festival, to jsou hrady.
8: www.hrady.cz.
10: Potřebuješ změnit splátku? S flexibilní půjčkou od Home Creditu si s tím nemusíš dělat hlavu. Jeden měsíc pošleš míň a druhý zase víc, jak zrovna potřebuješ. Půjčku až 250 tisíc navíc vyřídíš do 15 minut online nebo na pobočce. A je to. Home Credit. Pro lepší příběhy.
11: Poletíte z letiště Václava Havla Praha? Máme pro vás 5 jednoduchých tipů pro hladký odlet. Kdy vyrazit, jaké mít doklady, jak se odbavit, co si připravit ke kontrole a co mít v příručním zavazadle. Více na prg.aero/odbavte se.
12: Zase nemám co na sebe. Tak jdu pro barvu. V Proficolor nakoupím nad 500 a ještě si vylosuju tričko, kšiltovku, batoh nebo stylový ponožky. Proficolor. Barvy, který oblíkne i chlap. A fakt rád.
13: Pozor, velká slevová akce v Teddy.
14: Široká nabídka teď ve velké slevě. Například 30% na všechny stolní lampy, 50% na všechny korálky pro kreativní tvorbu a mnoho dalšího. Ale jen krátce, navštivte Teddy a do 5. července ušetříte. Teddy jíří nápady.
15: Topcentrum.cz, dodavatel pro mistry svého řemesla. Objevte špičkovou zahradní techniku od Milwaukee, Hondy a nově i Husqvarny. Sezóna startuje, buďte připraveni s tím nejlepším vybavením. Navštivte nás v Rohovládově Bělé, Pardubicích nebo v jediné prodejně Milwaukee Heavy Duty v Praze. Skvělé akce, slevy a kompletní nabídku najdete také online na www.topcentrum.cz. www.topcentrum.cz.
16: Letní limitka Peugeot startuje. Stylové SUV Peugeot 2008 už za 479 tisíc korun. Wow! Praktický Peugeot Rifter s velkým prostorem pro rodinu i dobrodružství jen za 524 tisíc korun. Wow! Léto začíná u Peugeotu.
17: Tak nečekejte, jezděte!
18: Staňte se Peugeotákem u Kopeckého.
19: Autosalony Kopecký. Služby, na které se snadno zvyká.
18: Více na kopecký.cz.
20: Motokeci Marcela Herbolta.
21: Napjaté výrazy všech jezdců i zástupců týmu, strhující souboje v každé zatáčce, úžasné rychlosti, burácející motory. No dobrá, tak to poslední úplně ne, to musím uznat. Ale jinak si moped rally Richtářov nic nezadá z jakýmkoliv z jiných závodních klání. Richtářov je místní část Vyškova ve směru na Moravský kras a právě tam dorazí již tuto sobotu jezdci a jejich stroje v kategoriích moped originál, moped speciál a fitl speciál. A nenechte se mýlit názvy, zvláště speciály, které mají vybroušené motory na samou hranu, místy dosahují téměř 100 kilometrových rychlostí. Takže o dramatické situace rozhodně není nouze. V Richtářově vás čekají zhruba od 10:30 tréninky, ve 12 slavnostní nástup a úderem 11:30 se rozjede série celkem 4 rozjížděk. Celé to taky doplní okolo 14:30 odpoledne vystoupení Martina Krátkého, mistra Evropy i České republiky ve stunt ridingu, disciplíně, ve které jde hlavně o akrobaci. Důležité upozornění pro všechny, kteří musí přes Richtářov u Vyškova v sobotu projet. Během závodu bude dědina neprůjezdná a můžete se na cestě zdržet. Tak si zabalte sebou trochu více trpělivosti, ale odměna bude skvělá, protože nadšení i zapálení jezdců je srovnatelné s tím, jaké předvádí jezdci MotoGP. Jo, a navíc v Richtářově nefackujou traťáky. Jen občas se borci pobíjí o nějakou slečnu na večerní zábavě, ale to už je jiná kapitola.
20: Rock Radio Motokeci.
22: Řídíš rád kamion nebo dodávku? U nás je to víc než práce. Spedit, česká firma, která si svých řidičů váží. Spedit.cz/kariéra.

0: Rockin'. Máte málo roku ve svém městě? My vám ho přivezeme. Moderátoři Rock Rádia, Koblížci, Alkehol, Horký žeslíže, Trautenberg a Traktor 27. června v Chomutově. Lístky máme, laďte nás v FM i DABu, sledujte naše sociální sítě a třeba je věnujeme právě vám.
1: Partnerem festivalu je společnost Nevajgluj. Nedopalky nejen na festivalu, patří do koše. Více na www.nevajgluj.cz.

0: byli Journey a jejich Don't Stop Believin' z roku 1981. Jedna z nejpoužívanějších písniček v hudebních soutěžích v Americe, Fix Factoru a podobně. Byl o tom seriál nějaký, já už teďka nespomenu, ale psal tam McCartney pro něj scénář, takže tam ta písnička taky hrála. Jo, takže hodně používají tuhletu písničku od Journey. Tuhle tu písničku zná vlastně ve finále každý. No a máme poslední 20 minutovku rokovýho vorazu před sebou a já než se ještě s váma rozloučím, protože mě čeká dlouhá cesta domů, tak vám pustím ještě nějakou hudbu, třeba Nightwish, Pearl Jam, Komunály, anebo Guns N' Roses. Já jsem Dan Kotek, tohle byl rokový voraz, tak se mějte hezky a čau.
1: A teď pozor, extrémně výhodná nabídka. Nissan Qashqai se zvýhodněním až 190 tisíc, včetně palivové karty v hodnotě 20 tisíc korun zdarma. Nabídka platí pouze do konce června. U všech dealerů Nissan. Více na nissan.cz.
2: Věda, řemeslo, Slimovice, lihovárek.cz. Věci, na které můžeme být hrdí.
3: Klikni! Co frčí tohle léto?
4: Ravensburger kanetní hry. Minimum pravidel, maximum zábavy.
3: Ideální na prázdniny.
4: Doma, venku, na dovče.
3: Beru!
4: Když hry, tak Mironet.
5: Šéfe, zas to netlačí. Potřebujem novej vercajk. Starý kompresor už toho moc nenafouká.
6: Chlapi, říkal jsem, že teď na to nemám čas.
5: Šéfe, jděte na web kompresoryvzduchotechnika.cz. Přehledný e-shop, kde mají vše pro stlačený vzduch na jednom místě. Vidíte, co je skladem, i kdy to doručí. Objednáte a doručí nám to přímo do firmy. Během pár minut a online.
6: No, to by šlo.
5: www.kompresoryvzduchotechnika.cz. To je fičák.
7: Kontejnery Siegel, dobrý den.
8: Zdravím, tady čtu, že kontejnery přistavíte i o víkendu.
7: 7 dní v týdnu, třeba i v noci.
8: A jak to děláte?
7: Jednoduše, jsme Siegel.
9: www.siegel.cz.
10: Stoupáme! Je to nepopsatelný vidět tu krásu ze zhora. Děkuju, Leničko!
11: Zase lítáš v oblacích.
12: Vzpomněla jsem si na ten let balónem od Go Balóny. A protože je teď na Allegrii v akci, tak letíme spolu!
11: Chcete také zažít nezapomenutelný let balónem?
13: Tak honem, ať vám neuletí!
12: Právě teď je na Allegrii let balónem od 2850 korun.
11: Proleďte se třeba nad Poděbrady, Táborem, Českými Budějovicemi nebo si vyberte jinou z desítek lokalit po celé republice.
12: Více o akci na
14: firma na zážitky
12: CZ.
15: Potisk, dárky, byla byl, CZ.
16: Léto? Doktor Max má vše. S letní výbavou v lékárenské kvalitě se nespálíte. Nechte si poradit u odborníků a starosti. Pustte k vodě. Doktor Max.
17: Masters of Rock. Kultovní festival přiváží legendární Halloween slavící 40. výročí. Hvězdného Marilyna Mansona, slavné Arch Enemy, In Flames, Slaughter to Prevail, The Rasmus. Přijede Dirk Schneider z hity Accept nebo Bratři Kavalerovi. Masters of Rock. Od 16. do 19. července u Jelínka ve Vizovicích.
18: Na Masters vás zve iBrusivo.cz. Prodejce kvalitního brusiva a řeziva značky Molatul. www.iBrusivo.cz.
19: Špičková krmiva Marp. Protože na složení záleží. Marp, přestaňte jen krmit. Marpujte. Krmiva Marp.cz.
20: Ceny rostou, digitální čísla mizí. Ale zlato, to tu bude vždycky. A u Portál.cz. Vsaďte na hodnoty, které vydrží po generace. Zlaté mince a cihličky. Jistota ve vašich rukou. AU jako zlato, Portál jako brána k bezpečí. A u Portál.cz.
21: Hledáte spolehlivý vůz, který má jasnou historii a perfektní technický stav?
22: U Autopoly v Praze a Příbrami na vás čeká široká nabídka prověřených vozů Škoda.
21: Každý vůz má garantovaný původ a získáte k němu záruku a skvělý servis, který opravdu oceníte.
22: A můžete využít i výhodné financování.
21: Nabídka vozů na auto-poli.cz. Autopoly, váš autorizovaný partner programu Škoda Plus v Praze a Příbrami.

0: Maximální úspora v Tetě. Sleva 40% na celou značku Gillette. Náhradní hlavice, strojky, pěny pro muže i ženy. Nebo objevte zubní pastu Lakalut Active za skvělých 59,90. Více na tetadrogerie.cz.
1: Za trpělivost, za jedničky, za celý školní rok. Poděkujte učitelům sladkým dárkem z čokoládovny Janek. Lahodné pralinky, bomboniéry a čokoládové speciality najdete na čokoladovnajanek.cz.
2: Nebaví vás chemie? Nás ani vaše psí kamarády taky ne. Granule Yogis pro ně vyrábíme 100% bez chemie. Jsou za studena lisované, mají vysoký podíl masa z lokálních farem a obsahují probiotika. Vše pro spokojené zažívání. Yogis. Zdraví začíná v misce.
3: 一件漂亮的 T 恤，条纹多多，品质保证，只需要您的几条个人信息和银行卡号。
4: Nekupujte drahý značky, ani levný čínský s***ky. Já se oblíkám bez potisku. Bez potisku CZ.
5: Jeden den, jedno místo a pořádná dávka toho nejlepšího z českého roku. Grand Life Rock Festival míří 10. července do Čáslavy. Škvor, Harley, Krucifix, Alkohol a spousta dalších. Pátek 10. července, Zemědělské muzeum Čáslav. Vstupenky na qrticket.cz.
6: Kup si auto v Direct Auto. Začni léto s novou károu se slevou až reálných 300 000 korun. K tomu máš 3 dny na vrácení a 14 na výměnu vozu zdarma. Takovou nabídku najdeš jen v Direct Auto i v Direct Auto Kladno a Horní Počernice. Jen do vyprodání skladu. Tak neváhej a klikej. www.direct-auto.cz.
7: Rock Radio. I FM nebo na radia.cz.
8: Nejvyšší čas navštívit slušný rokový stránky www.rokovýradio.cz. Všechno, co se do rádia nevešlo, na www.rokovýradio.cz.

0: Začínají zprávy s Dominikem Šmauzem. Dobré odpoledne. Muže, který byl ráno u učiliště v Čelákovicích se zbraní, zadržela policie v pražských Strašnicích. Po 55-letém Petru Šimunovi od rána pátralo na 60 policejních hlídek. Jedná se o učitele s vazbami na Čelákovické učiliště. Je držitelem zbrojního oprávnění, zbraň ale registrovanou nemá. Zvířata často narážejí na překážky, které jim brání v přirozeném pohybu. Nový projekt Agentury ochrany přírody a krajiny se zaměří na riziková místa. Podrobnosti má mluvčí agentury Karolína Šulová.
1: Krajina je dnes protkaná hustou sítí bariér od dálnic přes jezy až po elektrická vedení, které omezují přirozený pohyb živočichů a izolují jejich populace. Ty pak nejsou vzájemně propojené a jsou tedy velmi citlivé na jakoukoliv změnu. Chceme snížit dopady těchto bariér na naši přírodu.
0: Nový projekt se proto zaměřuje na konkrétní opatření na zemi, ve vodě i ve vzduchu. Česko zaostává za většinou evropských zemí v počtu elektromobilů. Zároveň také stát neplní vnitrostátní cíle pro stavby dobíjecích a plnicích stanic. Vyplývá to z výsledků prověrky Nejvyššího kontrolního úřadu. Chybí podle něj třeba i předpisy pro parkování elektroaut. Podnikatelé, majitelé a nájemci domů v centru Plzně mají poslední dny na odstranění nelegálních reklam. Nařízení o regulaci venkovních reklamních nosičů platí ve vymezeném území od ledna. Přechodné období definitivně vyprší za týden. Podle posledního terénního průzkumu počet velkoplošných reklamních plachet klesl skoro o polovinu. Tolik zprávy, dobré odpoledne.
2: Rock Radio, počasí.
3: Stěžovali jsme si o víkendu, že proč sakra pořád prší, takže nám to teďka taky patří. Venku momentálně kolem 28 stupňů a kapky nespadnou skoro nikde až do konce týdne. Večer nám to padne na stupňů 16, takže víceméně už krásné letní počasí. Zítra nás bude čekat opět polojasno, spíše ale až jasno, hlavně po celý den. Na Šumavě se můžou výjimečně projevit nějaké přehánky, ale fakt jen výjimečně. Teploty ale zítra kolem 30 stupňů a večer to padne asi na 14.
2: Ať už prší nebo paří slunce, slušnej rok si můžete diktovat každý den. Rok na psání startuje v 18 hodin. Slušná muzika do každého počasí. Rock Radio. Doprava.
3: Nehotu pár hlášených mám, tak se na ně pojďme vrhnout, jsou hlavně z Prahy. V ulici Bohdalecká v Praze boural osobák s dodávkou, dejte si na to pozor, možná už tam může být rostoucí kolona. Koloně se určitě nevyhnete na Olšinách, v Praze tam se zrazil tramvaják s osobákem, díky bohu bez ranění, ale stát tam budete rozhodně. Na Novém náměstí, taky v Praze, tak tam se zrazil zase autobus s chodcem. Na místě je bohužel záchranka, bohužel to bylo se zraněním, prosím vás, projíždíte to tam opatrně. No a jestli projíždíte zrovna Ostravou, tak v ulici Českobratrská, tak se zdržíte až do 1 hodiny. Je tam porouchaný vozidlo, auta ho musí objíždět, je to hodně nepříjemná situace. Ideálně se tady tomu místu úplně vyhněte.
2: Instagram Rock Rádia, to je slušná jízda. Nezapomeňte, že mobil za volant nepatří. Naše příspěvky radši zkontrolujte, až zastavíte. Rock Rádio, rockový odpoledne.
3: 15 hodin a 4 minuty k tomu a rokový odpoledne může samozřejmě konečně pokračovat. Normálně s Kubou a s Petrem, ale dneska jenom se mnou. S Petrem Kuba tady dneska bohužel není, ale každopádně i tak máme docela našlapaný rokový odpoledne před sebou. Hele, rovnou vám poradím, rovnou si nabijte telefony, rovnou si zapněte počítače, už tam můžete pomalu najíždět na Facebook, protože samozřejmě mi zase dneska budete muset psát o nějaký lístky. Já vám tak za 20 minut prozradím o jaký, ale do té doby si pojďme dát nějakou rockovou muziku. Od toho jsme taky všichni tady, ne? Joe Cocker, Bon Jovi se přijde podívat, protože This House Is Not For Sale. Avantasia za náma přijde taky, ale teďka už si dáme Františka Sahulu a jeho Stíny na duši. Tak to pojďte rozjet.

0: Joe Cocker a jeho Feels Like Forever právě teďka dojíždí na Rock Rádiu v 15 hodin a 20 minut přesně. No a to samozřejmě znamená, že já vám zase musím oznámit, co mám tentokrát pro vás za lístky. Pekelnej ostrov jede už od roku 2012 a vy můžete být teďka zase u toho už na jeho 14. ročníku. Já si dokonce pamatuju, že myslím, že v roce 2015 to bylo, jsem tam taky byl a byla to neskutečná jízda. Každopádně tady ten rok tam jsou kapely jako Harley, Škvor, Divokej byl, Panoptiko, Komunál a tak dále, takže rozhodně je o co stát a jediný, co pro to musíte udělat, je mi teďka napsat na Facebooku, na naše stránky Rock Rádia. Proč bych tady ty lístky měl dát právě vám? No a já si tak za hodinku 20 minut vyberu jednoho z vás, který ode mě dostane a taky mi k tomu, prosím vás, nezapomeňte napsat vaše telefonní číslo, abych vám odsud mohl zavolat a mohli jsme si v éteru chvilinku pokecat. Za mě docela v pohodě, jako minutku si pokecat za to, že dostanete dva lístky zadarmo, je za mě docela dost dobrý deal. Takže rozhodně pište a já se budu na vaše zprávy moc těšit. Ale zatím vám pustím další muziku. Pain, taky Aleš Brichta, anebo Green Day už za chvilku.
1: Utopenej mobil ve vaně, spálená večeře a rande za dveřma, boty z festiáku na odpis, hlavně klídek. V Bondy Centru Mladá Boleslav to vyřešíme. Bondy Centrum Mladá Boleslav.
2: Nejlepší výběr, nejnižší ceny. To jsou Bene nápoje. Přesvědčte se sami v naší nové prodejně v Praze, Poděbradská 36, nebo v našich dalších prodejnách v Poděbradech a Benešově. Více na bene.cz.
3: Víte, co povýší každý letní den na výjimečný? Excelentní stejky. Albert Excellent přináší na váš grill ty nejlepší stejky od nás i z celého světa. Stáhněte si aplikaci Můj Albert a získejte je se slevou 15% po celé léto. Tak to rozpalte. Třeba jen proto, že je středa. Albert.
4: Ještě nemáš lístky na Hrady? To je třeba napravit.
5: Dan Landa.
4: Trautenberg.
5: Rybičky.
4: Migové.
5: Jdeme na Hrady.
4: 8 hradů.
5: 8 víkendů.
4: Muzika a pohoda celé léto po celé republice.
5: Dan Landa.
4: Harley.
5: Vypsaná fixa.
4: Krucipisk.
5: A pozor, lístky za nejlepší cenu koupíš jen do 25. června na www.hrady.cz.
6: Hlavní partneři Krušovice Bohem a Coca-Cola.
7: Tohle není jen festival.
8: To jsou Hrady.
5: www.hrady.cz.
9: Hrdým partnerem festivalu Hrady.cz jsou Tesco Mobile a limitovaná edice SIM karty Extra Data. Jen u Tesco Mobile dostanete extra 30 GB dat gratis a opakovaně.
10: Taky nechcete končit léto větou?
11: To zase nějak uteklo, viď?
10: Tak se zážitky od Allegrie se vám tohle stát nemůže.
12: Mami, ten Superland byl boží.
13: Večeře v kafé Imperial byla vynikající.
14: Ta jízda v tom sportáku byla fakt nejvíc.
15: Z tohohle tandemovýho seskoku budu žít fakt ještě dlouho.
16: Užijte si zážitkové léto s Allegrií.
17: Tandemové seskoky v Čechách i na Moravě.
16: Romantika.
17: Sportáky.
16: Zábava pro děti a mnohem víc.
17: Vyberte si z více než 200 zážitků za akční ceny a získejte navíc slevu až 30%.
18: Firma na zážitky.
16: CZ.
19: 每一件漂亮的T恤条纹多多品质保证只需要您的几条个人信息和银行卡号。
20: Nekupujte drahý značky, ani levný čínský s***ky. Já se oblíkám bez potisku. Bez potisku CZ.
21: Poletíte z letiště Václava Havla Praha? Máme pro vás 5 jednoduchých tipů pro hladký odlet. Kdy vyrazit, jaké mít doklady, jak se odbavit, co si připravit ke kontrole a co mít v příručním zavazadle. Více na prg.aero/odbavte se.
22: Dobrý den, jmenuji se Roman Hlavička a rád bych vás pozval do autosalonu Volkswagen Autérov.
23: Máme pro vás širokou nabídku skladových vozů Volkswagen Tayron nebo Golf Variant. Prostorné a spolehlivé rodinné vozy právě nyní za skvělé ceny. Naši specialisté v Autojarov vám rádi poradí. Přijeďte si je prohlédnout a vyzkoušet. Více na autojarov.cz.
22: Těšíme se na vás.

0: Prázdniny jsou skoro tady, což převážně znamená, že je třeba dětem vymyslet program, aby se neflákali a nepodlehli podvratným živlům. Například je naložit do novýho džípu a vyvést třeba na Milešovku. Že nemáte džíp? Klid, na týden vám ho půjčíme i s plnou nádrží. Laďte od pondělí do pátku rokovej rozjezd, Honza s Anabel vám řeknou, co pro to musíte udělat. Slušná jízda celý týden v rokovém rozjezdu na Rock Rádiu.
1: Když skončí asfalt, hra začíná. Nový Jeep Compass, stvořený pro ty, jejichž hřištěm je celý svět.

0: Pain a jejich Party in My Head právě teďka dojeli na Rock Radio. 15 hodin 35 minut k tomu. No a vy, co posloucháte Rock Radio už docela dlouho, tak víte, co se tady děje ve středeční rána. A konkrétně ve středu od 9 od rána. Kamil Drab sem totiž vždycky vezme nějakého speciálního hosta, jeho hvězdného hosta, jak on tomu říká. No a zítra samozřejmě přijde další. Bude to Fanny Michalík. Rozhodně si myslím, že tady z Von Rock Radio ho velice dobře znáte. Nejenom jeho hudbou, ale taky tím, že už tady na rozhovorech párkrát byl. Takže zítra se tady opět u nás objeví a dá si rozhovor. Asi hádám, že o jeho novém singlu, který teďka připravuje, anebo taky možná o nadcházejících koncertech na léto. Rozhodně si to nenechte ujít. No a jestli tyhle rozhovory Kamila máte rádi, tak si to už o to víc nenechte ujít, protože to bude poslední host před prázdninovou pauzou. Další hosti pak budou zase až od září, takže abyste se ještě nabili tady těch rozhovorů, tak si to rozhodně zítra v 9 ráno nalaďte. Teďka už vám ale pošlu další muziku, ať už to tady zas tak moc zakecáváme. Lordi, taky Skorpioni, Kontrast anebo Lucie, takhle tě mám rád. Tohle všechno už za chvilku na Rock Radio.
1: Dobrý den, jmenuji se Roman Hlavička a rád bych vás pozval do autosalonu Volkswagen Auto Jarov.
2: Máme pro vás širokou nabídku skladových vozů Volkswagen Tayron nebo Golf Variant. Prostorné a spolehlivé rodinné vozy právě nyní za skvělé ceny. Naši specialisté v Auto Jarov vám rádi poradí. Přijeďte si je prohlédnout a vyzkoušet. Více na autojarov.cz.
1: Těšíme se na vás.
3: Kupkolo.cz, prodejce jízdních kol a cyklistického vybavení s 20-letou tradicí, pořádá i letos Kupkolo.cz MTB Trilogy třídenní etapový závod horských kol.
4: 4. až 6. července v Teplicích nad Metují.
3: Přijď si zazávodit nebo zkusit jen jednu etapu. Součástí závodu jsou i dětské závody. Více na mtbtrilogy.com.
5: Toto vysílání je přísně tajné. Hovoří k vám agent s povolením srovnávat. Vaší misí, pokud se ji rozhodnete přijmout, bude pořádně srovnat pojištění auta. Stačí zadat SPZ na klik.cz a můžete ušetřit v průměru 6 000 ročně. Klik.cz. Agent s povolením srovnávat.
6: Poletíte z letiště Václava Havla Praha? Máme pro vás 5 jednoduchých tipů pro hladký odlet. Kdy vyrazit, jaké mít doklady, jak se odbavit, co si připravit ke kontrole a co mít v příručním zavazadle. Více na prg.aero/odbavte se.
7: Ještě nemáš lístky na Hrady? To je třeba napravit.
8: Dan Landa.
7: Trautenberg.
8: Rybičky.
7: Migové.
8: Jdeme na Hrady.
7: 8 hradů.
8: 8 víkendů.
7: Muzika a pohoda celé léto po celé republice.
8: Dan Landa.
7: Harley.
8: Vypsaná fixa.
7: Krucipisk.
8: A pozor, lístky za nejlepší cenu koupíš jen do 25. června na www.hrady.cz.
9: Hlavní partneři Krušovice Bohem a Coca-Cola.
7: Tohle není jen festival,
8: to jsou hrady. www.hrady.cz.
10: Kontejnery Siegel, dobrý den.
11: Zdravím, tady čtu, že kontejnery přistavíte i o víkendu.
10: 7 dní v týdnu, třeba i v noci.
11: A jak to děláte?
10: Jednoduše, jsme Siegel.
12: www.siegel.cz.
13: Hledáte spolehlivý vůz, který má jasnou historii a perfektní technický stav?
14: U Autopoly v Praze a Příbrami na vás čeká široká nabídka prověřených vozů Škoda.
13: Každý vůz má garantovaný původ a získáte k němu záruku a skvělý servis, který opravdu oceníte.
14: A můžete využít i výhodné financování.
13: Nabídka vozu na auto-poli.cz. Autopoli, váš autorizovaný partner programu Škoda Plus v Praze a Příbrami.
15: Rock Radio. Rock Radio, co se děje?
16: Spousta kapel je na letním turné, tak si pojďme nějakou chytit. Open Air Tour jedou Tři sestry a staví se s ním v pátek 26. června do Staré Boleslavy. V letním kině Houščka je podpoří také MZH a Dr. Pepe. Republiku obráží taky Dimitri a Arakain, pěkně společně. Další zastávkou jejich Best Rock Tour budou Úvaly. Hrají tam na atletickém oválu v pátek 26. A o den později můžeme vyrazit na oslavu letního slunovratu Solstice Fest v Modrý Vopici v Praze. Jde o akci plnou undergroundových kapel pro všechny fanoušky heavy metalu, punku i rocku. Zahrají třeba Nocturnal Pestilence, Even Eye anebo Honoris Causa. Tak užívejte léto. Pro Rock Radio, Šárka Hlubcová.

0: Co se tady děje?
1: Co se chystá?
2: BYD Tech Days. Testovací dny u prodejců BYD, kde si vyzkoušíte elektromobil s bezpečnou Blade Battery nebo úsporný superhybrid. Po městě na elektřinu, na delší cesty benzín. Dojezd až 1350 km, spotřeba od 1,7 litrů na 100 km.
0: Jo, a díky tech bonusu, teď superhybrid za cenu spalováku.
2: BYD, světový lídr v superúsporných technologiích. BYD.com.
3: Top Trade, akreditovaný prodejce obytných vozů Francia, Yukon, Club Travel, Carado a Pesl, má showroom v Praze a Holešově. Vozy skladem, půjčovna, servis. Více na www.toptrade.cz. Oh,
4: špičková krmiva Marp. Protože na složení záleží. Marp, přestaňte jen krmit. Marpujte. Krmiva Marp.cz.
5: V kuchyni, v obýváku, na záchodě. Ať už jste kdekoliv, poslouchejte Rock Radio v mobilu. Stáhněte si apku radia.cz.
6: Profi voda, s tou se nemusíte bát, jak skvělá dohoda.
7: Kvalitní vrtané studny na klíč s 10letou zárukou. Profivoda.cz.
8: Vše, co potřebuji za cenu, kterou chci, ta se vyplatí. Od pondělí v Lidlu vepřová plec v ceně 59,90 za 1 kg. Květák jeden kus za 34,90 a s aplikací Lidl Plus jen za 29,90. A Radegast 12 ryze hořká v multipeku 8x5 litru za 174,90. Lidl, to se vyplatí.
9: Potřebuješ změnit splátku? S flexibilní půjčkou od Home Creditu si s tím nemusíš dělat hlavu. Jeden měsíc pošleš míň a druhý zase víc, jak zrovna potřebuješ. Půjčku až 250 tisíc navíc vyřídíš do 15 minut online nebo na pobočce. A je to. Home Credit. Pro lepší příběhy.
10: Ratatadadadata, trička, ratatadadadata, potisk, potisk, trička, potisk, trička, bilabil, bilabil, bilabil, CZ.
11: Nejvyšší čas navštívit slušný rokový stránky www.rokovýradio.cz. Všechno, co se do rádia nevešlo, na www.rokovýradio.cz. Rock Radio. Zprávy.
12: Dobré odpoledne, jsou tu zprávy s Dominikem Šmauzem. Prezident Petr Pavel se kvůli sporu o účast na summitu NATO obrátil na ústavní soud, podal kompetenční žalobu. Premiér Andrej Babiš rozhodnutí hlavy státu respektuje, není ale podle něj dobře, když na sebe ústavní činitelé dávají žaloby. Opoziční politici považují krok prezidenta za správný a postoj Pavla chápou. Nový poslanec ANO Jiří Kotlík složil slib, sněmovna je po dnešku opět kompletní. Kotlík v dolní komoře nahradil někdejšího kolegu z hnutí Josefa Kota. Tomu zanikl poslanecký mandát ve čtvrtek, kdy se ujal funkce člena Nejvyššího kontrolního úřadu. Česko je dle předsedy Senátu nakloněno přijetí Moldavska do EU v co nejkratším možném termínu. Chce tomu aktivně pomoci. Miloš Vystrčil to dnes uvedl po jednání s předsedou moldavského parlamentu. Moldavsko by chtělo být členským státem v roce 2028. V Rokycanech začala v sobotu odstávka plaveckého bazénu. Mimo provoz bude až do konce srpna. To městské koupaliště v provozu zůstává. A nakolik tam vyjdou vstupenky, ví mluvčí města Andrea Moravcová.
13: Vstupné je ve stejné výši, jako bylo v loňském roce. Celodenní vstupné pro dospělého bude 100 korun, zlevněné 80 korun. Děti do 6 let mají vstup zdarma. Rodinné vstupné vyjde na 280 korun.
12: Ještě doplním, že koupaliště v červenci a srpnu prodlouží svou otevírací dobu. Bude otevřeno denně od 9 do 20 hodin. Tolik zprávy, dobré odpoledne.
14: Rock Radio, počasí.
15: Polojasno dneska po celé České republice a hits. Venku momentálně kolem 28 stupňů a večer nám to padne asi na 16. Zítra nás bude čekat víceméně to samé. Taky polojasno po celé České republice a teploty dokonce až kolem 30 stupňů. Večer nám to sice padne na 14, ale kapka nepadne ani jedna.
16: Mami, proč máme všechno od konceptu?
17: To jen se zeptej, tatínka.
18: Detaily. V konceptu myslí u každého spotřebiče i na maličkosti.
19: Koncept. Chytře vymyšleno pro život.
14: Rock Radio. Doprava.
15: ulici Pražská v Kolíně se srazily dva osobáky, díky boustám ale nikomu nic nestalo, ale radši sundejte nohu z plynu, až budete projíždět kolem. V ulici Povltavská v Praze, tak tam se zase srazily taky dva osobáky a tam už můžete počítat i s kolonou, takže s někam jedete, počítejte se zdržením. Na silnici 13A u mostu se narazil osobák do betonových svodidel. Nikomu se nic nestalo, ale je tam kolem toho docela chaos, taky počítejte s pár minutovým zdržením. A jestli jste se chystali stát na Královském vršku v Jihlavě kvůli té srážce dvou osobáků, tak tam stát určitě nebudete. Už je to normálně průjezdný to místo té dopravní nehody, takže to můžete klidně krásně profrčet.
1: Instagram Rock Rádia, to je slušná jízda. Nezapomeňte, že mobil za volant nepatří. Naše příspěvky radši zkontrolujte, až zastavíte. Rock Rádio, rockový odpoledne.
15: Druhá hodinka rokovýho odpoledne před náma, máme 16 hodin a 4 minuty k tomu a jsem tady s váma dneska jenom já, Petr. Kuba tady dneska bohužel není, ale to neznamená, že bychom dneska nic nerozdávali. Zase tady pro vás mám připravený dva lístky. Tentokrát na Pekelný ostrov o 3. a 4. 7. v Holíšově. Hele, kapely jako Harley, Škvor, Divokej byl, Panoptiko, ty brďo, Komunál. Prostě chcete u toho bejt. Stačí, abyste akorát jenom otevřeli Facebook a do zpráv mi napsali, do zpráv Rock Rádia mi napsali, proč bych tyhle lístky měl dát vám, a taky mi k tomu hoďte ještě telefonní číslo, ať si tady s váma můžu v éteru pokecat. Teďka už nás čeká samozřejmě další muzika, o toho tady taky jsme, ne? Judas Priest, Volbeat, anebo Mr. Big, To Be With You.
1: Rock Radio.

0: 16:17 právě dojíždějí alkohol na vlnách Rokrády a s jejich peckou Travičko zelená. A samozřejmě tomu není žádná náhoda, že zrovna dneska hrajeme alkohol, protože Ota Hereš, jeden ze zakladatelů tady té neskuteční skupiny, právě dneska slaví narozeniny. A my mu za Rokrádio přejeme všechno nejlepší k narozeninám. Samozřejmě taky působí v kapele Thor a dokonce chvilku i hrál v Harley. O tom málo lidí ví, ale chvilku tam hrál, myslím, že asi tak 5-6 let tam hrál. Každopádně přejeme mu všechno nejlepší panu inženýrovi, taky ano. Přejeme mu všechno nejlepší a hlavně, aby mu to prostě pořád tak zpívalo, ale hlavně, aby mu to pořád tak neskutečně hrálo. A doufám, že nám pořád bude zásobovat další takový neskuteční pecky, aby jsme tady na Rock Rádiu měli co hrát. Máme ale i co hrát i v dalších pár minutách. Čeká nás Beast in Black, taky Motorband, anebo Queeni, tak si je pojďte užít, ne?
1: Tak děti, zítra je taky den. A teď už do spacáku a spinkat.
2: Luboši, ty ho nevíj ho, nic tím neudělal.
1: Kempovat můžeš i jinak. Zkus to bez kempu. www.bezkempu.cz.
3: Co je? Funguj ty, křápe. Já to musím dneska dodělat.
4: Kliknul vám kompresor? Pořiďte si nový, kvalitní a za skvělou cenu na www.kompresoryvzduchotechnika.cz. A nejen to, veškeré příslušenství pro stlačený vzduch, pistole, ventily, válce, spojky, pneumatické nářadí a mnoho dalšího najdete na našem e-shopu na www.kompresoryvzduchotechnika.cz.
5: Za trpělivost, za jedničky, za celý školní rok. Poděkujte učitelům sladkým dárkem z čokoládovny Janek. Lahodné pralinky, bomboniéry a čokoládové speciality najdete na čokoládovnajanek.cz.
6: Potřebuješ změnit splátku? S flexibilní půjčkou od Home Creditu si s tím nemusíš dělat hlavu. Jeden měsíc pošleš míň a druhý zase víc, jak zrovna potřebuješ. Půjčku až 250 tisíc navíc vyřídíš do 15 minut online nebo na pobočce. A je to. Home Credit. Pro lepší příběhy.
7: Tahické léto v Aquapalace Praha už je tady.
8: Zábava vlny tobogány.
9: Co vás čeká?
8: Porce exotiky a k tomu divoká řeka.
9: Plno tobogánů a skluzovek.
8: Tak všichni rychle do plavek.
9: Nemusíš mít letenku, na e-shopu kup si vstupenku.
8: Relax, drinky, animace.
9: To je nekonečné moře legrace jak z tahické pláže.
8: Tak co vy na to? Kdo z vás se ukáže?
7: Aquapalace Praha, tahické léto. Zábava na celý den. Více na aquapalace.cz.
10: Topcentrum.cz, dodavatel pro mistry svého řemesla. Objevte špičkovou zahradní techniku od Milwaukee, Hondy a nově i Husqvarny. Sezóna startuje, buďte připraveni s tím nejlepším vybavením. Navštivte nás v Rohovládově Bělé, Pardubicích nebo v jediné prodejně Milwaukee Heavy Duty v Praze. Skvělé akce, slevy a kompletní nabídku najdete také online na www.topcentrum.cz. www.topcentrum.cz.
11: Utopený mobil ve vaně, spálená večeře a rande za dveřma, boty z festiáku na odpis, hlavně klídek. V Bondy Centru Mladá Boleslav to vyřešíme. Bondy Centrum Mladá Boleslav.
12: Aktuální zpráva. Hazardní her se v České republice nesmí účastnit osoby mladší 18 let.
13: Ministerstvo financí varuje. Účastí na hazardní hře může vzniknout závislost.
14: Ahoj! Eurojackpot se vyšplhal na téměř 2 miliardy. S tím už by se dalo něco podniknout. Vsadíte si a budete navěky za vodou. Losujeme právě dnes. Eurojackpot, lístek ke svobodě.

0: rozkoši. Rozcvičit, poklusem k lednici, zpracovat něco k pití, dlouhej pas na gauč před televizi a zakončení s ovladačem. To je ono. A jestli vám chybí spoluhráč, jsme v tom s váma. Všechny zásadní informace z fotbalového šampionátu, branky, body, žlutý i červený karty, to všechno na jednom místě. Abyste byli v obraze a nečuměli jako puk, teda kopačák. Až ostatní budou probírat fotbal. Dejte si slušnej výkop každý den na Rock Rádiu.
1: Když skončí asfalt, hra začíná. Nový Jeep Compass. Stvořený pro ty, jejichž hřištěm je celý svět.

Rihanna a Rob Thomas a jejich pecka Smooth právě teďka dojíždí na rádiu v 16:37 a já si myslím, že už je na čase si rozdat nějaký lístečky. Já už mám jméno výherce, takže já se s tím člověkem teďka spojím a za chvilku už tady všichni na rádiu uslyšíme.

0: máte monolit. Takhle je to jednoduchý, s náma máte klid. PBA, to je monolit. PBA, s náma máte klid. Skupinu Tlustá Berta podporuje firma BBA Monolit, váš dodavatel železobetonu.
1: Spotřební daň tvoří 14% státního rozpočtu. Lihovárek.cz. Pro bohatší Česko.
2: Vidíš to?
3: Vidím. Ptáci zpívají, slunce, pohoda.
2: No a víš, co vidím já?
3: Co?
2: Let balónem, bungee jumping, driftování, rafting, skok padákem, flyboarding, lezení ve skalách a nespočet dalších zážitků, který si můžu užít venku.
3: Užijte si krásného počasí s Allegrií a vyberte nezapomenutelný zážitek pro sebe nebo své blízké.
2: U nás si vybere úplně každý.
3: A když se netrefíte, nevadí. Obdarovaný může zážitek zdarma vyměnit za jiný.
2: S nejširší nabídkou na trhu a možností výměny zážitků nemůžete nic zkazit.
3: Nejlepší dárek je zážitek.
4: Firma na zážitky.
3: CZ.
5: Nebaví vás chemie? Nás ani vaše psí kamarády taky ne. Granule Yogis pro ně vyrábíme 100% bez chemie. Jsou zastudena lisované, mají vysoký podíl masa z lokálních farem a obsahují probiotika. Vše pro spokojené zažívání. Yogis. Zdraví začíná v misce.
6: Jak vzniká elektřina? Potřebujeme ebonitovou tyč a liščí ohon.
7: V tom musí být celá liška.
8: A takže je, nabíjíme koloběžku. Mámě auto. I tramvaje, co mě vozí do školy.
7: No jasně, všechno u nás doma. I moje hračky.
8: Děkuju.
9: Vidíte nás v milionu podob. Poháníme vaše sny i každodenní maličkosti. Jsme pre.
10: Jsme energie tohoto města.
11: Léto? Doktor Max má vše. S letní výbavou v lékárenské kvalitě se nespálíte. Nechte si poradit u odborníků a starosti. Pustte k vodě. Doktor Max.
12: Prázdniny, pádláč, paráda.
13: Pořiďte si nový nebo použitý pedalboard na happysport.cz a dostanete zdarma vodotěsný obal na mobil nebo velmi užitečný floater na pádlo, aby se vám neutopilo.
12: Užijte si prázdniny naplno s happysportem.
14: Jeden den, jedno místo a pořádná dávka toho nejlepšího z českého roku. Grand Life Rock Festival míří 10. července do Čáslavy. Škvor, Harley, Krucifix, Alkohol a spousta dalších. Pátek 10. července, Zemědělské muzeum Čáslav. Vstupenky na qrticket.cz.
15: Letní limitka Peugeot je tady. Designové SUV Peugeot 3008 už za 729 tisíc korun. Wow! Sedmimístné rodinné SUV Peugeot 5008 už za 749 tisíc. Wow! Vydejte se vstříc létu s novými SUV Peugeot.
16: Tak nečekejte, jezděte!
17: Staňte se Peugeotákem u Kopeckého.
18: Autosalony Kopecký. Služby, na které se snadno zvyká.
17: Více na kopecký.cz.
19: Malý pauze, jsem zpátky a nejsem tady sám, je tady totiž se mnou ještě Chris, který dneska vyhrál dva lístky na pekelný ostrov. Nazdar, Chrisy.
20: Čau, rokeři.
19: Čau, čau, tak prosím tě, hele, ty jsi mi napsal, že už jsi na tom pekelném ostrově jednou byl v covidu. Co tě, prosím tě, tam tak strašně zaujalo, že by si chtěl jít znova?
20: No, prostě ta roková atmosféra, je to úplně co jiného, hlavně teda po tom covidu to bylo to silný, ten zážitek byl suprovej, prostě mraky lidí, ta atmosféra byla úplně suprová, takže jako říkal jsem si to, nenechal si to ujít ten rok, protože bohužel kvůli práci ne každý rok můžu. Tak teď se mi to povedlo, úplně super, mám radost.
19: Ty brďo, tak já mám radost, že teda lístky skončily v těch opravdu správných rukou. Prosím tě, prozraď mi ještě, s kým se tam chystáš, když máš dva.
20: Přítelkyní.
19: Hezky, hezky, a jezdíte spolu také často na koncerty?
20: Ještě jednou.
19: Jestli spolu jezdíte často na koncerty takhle?
20: O, moc ne teďka, bohužel, já jsem pracoval v Německu, tak byl takový horší, tak teď už jsem konečně v Česku, už asi nechystám nic dalšího, takže už doufám, že jako ty koncerty projedeme. Doufám,
19: jasně,
20: že všechny.
19: Jasně, jasně. Hele, a prosím tě, jak dlouho jste spolu s přítelkyní?
20: Tylo zhruba 2 roky,
19: hezky.
20: Dva, 3 roky.
19: Hezky, hezky.
20: Já jsem spokojený. No
19: a už si jí to stihnu říct, že si ty lístky vyhrál, nebo ne?
20: Jo, jo.
19: A co říkala, prosím tě?
20: Že to je úplně bomba, je to bomba. Sice má teďka vycházky, protože na neschopence, ale to se nějak vyřeší, věřím tomu, že jo.
19: Jasně, tak jo, hele, tak doufám, že si to pořádně užijete společně. Hele, klidně se zase někdy ozvi, třeba tady pro tebe budu zase něco mít, ale hlavně si to užijte. A když tak mi pošle nějakou fotku, jak to dopadlo.
20: Tak jo, tak jo.
19: Dobrý, tak jo,
20: měj se hezky. Já mám jako rokový rádio, mám naložený, mám furt.
19: To je správně, to je správně, tak se mi to líbí. Tak jo, Krisi.
20: Hele,
19: měj se hezky a čau, čau, čau.
20: Čau, čau, čau.
4: Na Rock Rádiu nesoutěžíme, ale rozdáváme. Od rána do večera slušnej rok.
19: Popekelný ostrov byl dneska fakt extrémní zájem, ale nebojte, já tady ještě těch pár lístků mám, takže zkuste štěstí a se zítra a já si myslím, že vám třeba můžou přistát právě vám. Teďka už jdeme na další muziku. AC/DC, Doga, anebo taky Kysáci už právě teď.

0: Jen do konce června zakoupíte permanentku na Páhlavské vinobraní v Mikulově za 800 korun. Horkýže Slíže, Monkey Business, Richard Miller, Helena Vondráčková, Ben Kristovao a další zde vystoupí od 11. do 13. září. Vstupenky najdete na pahlavskevinobraní.cz. Nabídka platí jen do konce června.
1: Atención, señoras y señores!
2: Roztančete se do léta v latinskoamerickém rytmu. La Tropical pořádá intenzivní kurz tance pro dospělé.
1: Stres.
2: Mix latino, bachata, salsa, dance heels a reggaeton.
1: La Tropical!
2: Přihlaste se hned teď online na www.latropical.cz. La Tropical. Taneční kroky vás naučí všude, ale my vás naučíme tančit.
1: Awarashar!
3: Ratatararata, trička, ratatararata, potisk, potisk, trička, potisk, trička, bilabil, CZ.
4: Zase nemám co na sebe. Tak jdu pro barvu. V Proficolor nakoupím nad 500 a ještě si vylosuju tričko, kšiltovku, batoh nebo stylový ponožky. Proficolor. Barvy, který oblíkne i chlap. A fakt rád.
5: Pozor, velká slevová akce vtedy.
6: Široká nabídka teď ve velké slevě. Například 30% na všechny plyšáky a mazlíčky, 30% na všechny svíčky a svícny a mnoho dalšího. Ale jen krátce, navštivte tedy a do 5. července ušetříte. Tedy Jiří Nápady.
7: Kup si auto v Direct Auto. Začni léto s novou károu se slevou až reálných 300 000 korun. K tomu máš 3 dny na vrácení a 14 na výměnu vozu zdarma. Takovou nabídku najdeš jen v Direct Auto i v Direct Auto Kladno a Horní Počernice. Jen do vyprodání skladu. Tak neváhej a klikej. www.direct-auto.cz.
8: Nejvyšší čas navštívit slušný rokový stránky www.rokovýradio.cz. Všechno, co se do rádia nevešlo, na www.rokovýradio.cz. Slušnej rok. Rock Radio. Zprávy.
9: Jsou tu zprávy s Dominikem Šmauzem. Dobré odpoledne. Teplé letní dny vybízí k času strávenému venku, opékání buřtů a grilování. Z labužnických radostí se ale může stát zdravotní tragédie. Zvýšenou pozornost bychom tedy měli věnovat zacházení se surovinami. Pokračuje mluvčí ministerstva zdravotnictví Renata Povolná.
10: Odborníci doporučují věnovat pozornost správnému skladování potravin, dostatečné tepelné úpravě masa a prevenci křížové kontaminace při přípravě pokrmu. Zvláštní pozornost by měla být věnována také drůbežímu masu, výrobkům obsahujícím syrová vejce a potravinám skladovaným při nevhodných teplotách.
9: Aby se zničily všechny bakterie, i uprostřed masa by měla teplota dosáhnout minimálně 70 stupňů po dobu alespoň 20 minut. O letošní dobrovolné vojenské cvičení pro středoškoláky byl mimořádný zájem. Přihlásilo se 1173 studentů. Podmínky výcviku splnili skoro všichni. Kapacita byla původně 800 míst. Výcvik studenty čeká od 7. do 31. července. Po úspěšném absolvování se z nich stanou vojáci v záloze a jako odměnu dostanou skoro 47 000 hrubého. Zastupitelé Vsetína schválili vyhlášku, která zakročí proti bezdomovcům. Zakáže jim spát či polehávat na veřejných prostranstvích v centru města, a to i přes den. Vyhláška začne platit v létě. Tenista Vít Kopřiva zahájil wimbledonskou generálku na trávě na Malorce vítězně. V úvodním kole porazil bosenského kvalifikanta Damira Džumhura 6-3, 6-4. Do utkání přitom nevstupoval jako favorit. Zápas trval necelou hodinu a půl. Tolik zprávy, dobré odpoledne.
11: Rock Radio, počasí.
12: No je tam hit zvenku, co vám budu povídat, dneska kolem 28 stupňů a polojasno po celé České republice. Ve večerních hodinách ještě v oblasti Šumavy může nějakých pár kapek spadnout a dokonce se může objevit i bouřka, ale velice ojediněle. Večer nám to padne asi na 16 stupňů, zítra nás ale bude čekat jasno víceméně po celé České republice, možná akorát nějaký temráček se objeví právě na jihu. Teploty ale zítra kolem 30 stupňů a pak nám to spadne asi na 14.
8: Ať už prší nebo paří slunce, slušnej rok si můžete diktovat každý den. Rok na psání startuje v 18 hodin. Slušná muzika do každého počasí. Rock Radio. Doprava.
12: Těch nehod tolika není, ale pořád se ještě něco objevilo. Na silnici 23 u Pleše u Jindřichova Hradce se vjel osobák mimo komunikaci. Bohužel to i se zraněním na místě, akorát záchranka, býváme se tomu úplně vyhnu. V ulici Náves v Kyšicích se srazily dva osobáky, díky bohu ale bez zranění, a taky na náměstí Poštovní v obci Liberec se nám srazil nákladák se semaforem, bohužel, takže prosím vás, tak je to bez zranění, ale dejte si kolem toho rozhodně pozor, protože tam bude docela dost chaotická situace.
8: Instagram Rock Rádia, to je slušná jízda. Nezapomeňte, že mobil za volant nepatří. Naše příspěvky radši zkontrolujte, až zastavíte. Rock Rádio, rockový odpoledne.
12: 17 hodin a 5 minut k tomu a rokový odpoledne najíždí do svojí třetí hodinky. Dneska slaví svátek Zdeňka, takže všem Zdeňkám přeju všechno nejlepší ke svátku. A mám tady pro vás dalších pár písniček a rovnou si je rozjedeme, protože taky nač se tady teďka o něčem zdržovat, že jo? Už máme 5 minut po pátý, takže už je ten správný čas, čekají nás Deep Purple, taky Godhard, Metallica se přijde podívat, ale tady tu hodinku nám rozjedou Skarp a jejich Milion důvodů, pecka z minulýho roku, tak si užívejte rokový odpoledne. Poledne.

0: Deep Purple a jejich peska Soldier of Fortune právě teďka dojela na Rock Rádiu v 17 hodin a 19 minut. No a já tady projíždím zase internetem a nevím, jestli se kam tady to video dostalo, ale existuje takový video teďka z vlastně zpátku, co byl 19. června, tak Metallica hrála v Dublinu. Jo. No a Kirk Hammett tam prostě měl solo, že jo, v jedný písničce, která se jmenuje Seek and Destroy. No a jak tak šel po tom pódiu, tak nějak se blbě podíval a trošičku zakopnul a vlastně spadnul z toho pódia mezi ty lidi. Oni mu teda hnedka pomohli nahoru a on se okamžitě pustil do toho a se hrál zpátky dál, takže vlastně jsme přišli akorát jenom o nějakých pár tónů, jo. Ale napadá mě z toho otázka, prosím vás, zažili jste takhle na koncerte, když jste někdy chodili, nějaký fakt třeba vošklivý pád někoho z té kapely, ať už do lidí nebo nějak blbě zakop, nebo tohleto, prostě co nejhoršího jste kdy zažili takhle někdy na koncertech. Mě by to samozřejmě klasicky hrozně zajímalo, protože jsem hrozně zvědavý, takže rozhodně mi to můžete napsat na Facebooku a můžeme o tom pokecat klidně, třeba v dalším vstupu. Teďka už si ale pustíme další muziku. No Doubt, Pop Evil, anebo taky Kabáti a jejich Burlaci.
1: Kup si auto v Direct Auto. Začni léto s novou károu se slevou až reálných 300 tisíc korun. K tomu máš 3 dny na vrácení a 14 na výměnu vozu zdarma. Takovou nabídku najdeš jen v Direct Auto i v Direct Auto Kladno a Horní Počernice. Jen do vyprodání skladu. Tak neváhej a klikej. www.direct-auto.cz.
2: Vše, co potřebuji za cenu, kterou chci, ta se vyplatí. Od pondělí v Lidlu vepřová plec v ceně 59,90 za 1 kg. Květák jeden kus za 34,90. A s aplikací Lidl Plus jen za 29,90. A Radegast 12 kary ze hořká v multipeku 8x0,5 litru za 174,90. Lidl, to se vyplatí.
3: Nejlepší výběr, nejnižší ceny. To jsou Bene nápoje. Přesvědčte se sami v naší nové prodejně v Praze, Poděbradská 36, nebo v našich dalších prodejnách v Poděbradech a Benešově. Více na bene.cz.
4: Kupkolo.cz, prodejce jízdních kol a cyklistického vybavení s 20-letou tradicí, pořádá i letos Kupkolo.cz MTB Trilogy třídenní etapový závod horských kol.
5: 4. až 6. července v Teplicích nad Metují.
4: Přijď si zazávodit nebo zkusit jen jednu etapu. Součástí závodu jsou i dětské závody. Více na mtbtrilogy.com.
6: Attention!
7: Jen jednou za rok se to stane. Jen jednou za rok máte šanci.
6: Yes, sir!
7: Protančit celý říjnový víkend ve Španělsku s La Tropical. Jedinečný taneční kurz v prostředí sluné Andaluzie. Nejlepší latino lektoři a nekonečná zábava ve vile kousek od moře. Řekněte sí a přihlašte se na www.latropical.cz.
6: La Tropical!
7: La Tropical. Jedinečný taneční týden ve Španělsku. Pospěšte si, kapacita kurzu je omezena.
8: Kontejnery Siegel, dobrý den.
9: Zdravím, tady čtu, že kontejnery přistavíte i o víkendu.
8: 7 dní v týdnu, třeba i v noci.
9: A jak to děláte?
8: Jednoduše, jsme Siegel.
10: www.siegel.cz.
11: Tahle nabídka na vás nepočká. Pevný internet od Vodafonu teď můžete mít už od 199 korun měsíčně na první rok, ale jen do konce června. Tak neváhejte ani minutu a skočte si pro pevný internet do naší prodejny nebo na Vodafon.cz. Vodafone.
12: Potisk, potisk, dárky, potisk, dárky. Bilabil, CZ.
13: Pohlédl do dálky a zvolal. Atava! Ozvěna se nesla opuštěným kaňonem a on věděl, že nebezpečí a prázdniny se blíží. Prázdniny se blíží.
14: Vinetu!
13: Druhý díl dobrodružného románu Karla Máje jako velkolepé divadelní představení je tu. Poklad na Stříbrném jezeře ve westernovém městečku Boskovice.
15: O letošních prázdninách posledních 20 představení.
16: S láskou v srdci vás očekávám, váš Karel Máj.
15: Vstupenky a více informací na www.westernové-městečko.cz.
17: Nejčerstvější ovoce a zelenina z vraňanských polí.
18: Právě dozrál česnek, co má říct.
17: Tak si přijeďte užít samozběr do Vraňan. Více o samozběrech na farmavraňany.cz. Farma Vraňany, originál, který poznáte chutí.
19: Co se tady děje?
8: Co se chystá?
6: Testovací dny u prodejců BYD, kde si vyzkoušíte elektromobil s bezpečnou Blade Battery nebo úsporný superhybrid. Po městě na elektřinu, na delší cesty benzín. Dojezd až 1350 km, spotřeba od 1,7 litrů na 100 km.
10: Jo, a díky tech bonusu, teď superhybrid za cenu spalováku.
6: BYD, světový lídr v superúsporných technologiích. BYD.com.
14: V auto Jeremiášova před galerií Butovice. Více na autojeremiasova.cz.

0: Rockin'. Máte málo roku ve svém městě? My vám ho přivezeme. Moderátoři Rock Rádia, Koblížci, Alkehol, Horký žeslíže, Trautenberg a Traktor 27. června v Chomutově. Lístky máme, laďte nás v FM i DABu, sledujte naše sociální sítě a třeba je věnujeme právě vám.
1: Partnerem festivalu je společnost Nevajgluj. Nedopalky nejen na festivalu, patří do koše. Více na www.nevajgluj.cz.

0: No Doubt a jejich pecka Don't Speak právě teďka dojela na Rock Rádiu. 17 hodin 36 minut k tomu, no a já vás samozřejmě musím zase pozvat. Už 27. z nás čeká další Rockin a tentokrát v Chomutově. Společně s váma tam bude i od nás Kamil, takže rozhodně se máte na co těšit. A samozřejmě kapely jako Kokot Minute, Alkehol, Horkýže a Traktoři, který právě na tady tom festiáku slaví 25 let na scéně, tam budou taky. Takže rozhodně u toho musíte být a víte, co pro to musíte udělat? Jestli nám pošlete fotku celý vaší rokový party a stihnete to do čtvrtka do 15 hodin, tak v pátek ráno v rokovém rozjezdu se vám tady vyhlásí 10 lidí, který od nás dostanou lístky. Neboli jedna parta, která od nás dostane 10 lístků, by se taky dalo říct. Takže rozhodně si myslím, že to je docela dost dobrý deal a zde stačí poslat akorát jenom fotku. Takže o to rozhodně nepřijďte, ať něco neprošvihnete.
1: Tvrdou muziku ti přináší tvrdá matrace Hercules Klima od matracezahubičku.cz. Tu neproležíš. Nyní s dopravou zdarma. matracezahubičku.cz.
0: Teďka už se ale vrhneme na další muziku ještě předtím, než přijde kapitán, protože za chvilku už bude rok na přání, takže dvě další hodinky už jenom ve vaší režii a samozřejmě, jak by řekl kapitán, volejte, pište. Já se s váma rozloučím Alicem Cooperem, taky Avenged Sevenfold a nebo Danem Landou a jeho Aničkou Malinovou a slyšíme se zase zítra od 3 do 6. Čos!
2: Hledáte spolehlivý vůz, který má jasnou historii a perfektní technický stav?
3: U Autopoly v Praze a Příbrami na vás čeká široká nabídka prověřených vozů Škoda.
2: Každý vůz má garantovaný původ a získáte k němu záruku a skvělý servis, který opravdu oceníte.
3: A můžete využít i výhodné financování.
2: Nabídka vozů na auto-poli.cz. Autopoly, váš autorizovaný partner programu Škoda Plus v Praze a Příbrami.
4: Drby z ohrad a výběhu Zooparku Zelčín. Hlásíme se ze želvýho výběhu.
5: Tak konečně teplo, sluníčko svítí, tráva hřeje a já jsem venku celý den. Lidi chodí pomalu, asi se snaží držet tempo s náma želvama. Tohle je ideální, nikam se nespěchá, jen se kouká, ale i nás želvy tu můžete krmit.
4: Zoopark Zelčín. Kousek od Prahy a hodně blízko u zvířat.
6: Klikni!
7: Mironet, nová dvojka a Shoproku přináší
6: JBL Charge 6, výkonný reprák a powerbanka pro tvůj telefon.
7: V Mironetu nyní za super cenu 3699.
6: Tak přidej volume a rozjeď léto na plné pecky.
7: Když repráky, tak Mironet.
6: Klikni dvakrát.
8: Mám barák děravej, mě do postele fičí. Snad znám jí poraděj, jinak jsem

0: Sukorady.cz.
1: Poletíte z letiště Václava Havla Praha? Máme pro vás 5 jednoduchých tipů pro hladký odlet. Kdy vyrazit, jaké mít doklady, jak se odbavit, co si připravit ke kontrole a co mít v příručním zavazadle. Více na prg.aero/odbavte se.
2: Ceny rostou, digitální čísla mizí, ale zlato, to tu bude vždycky. A u Portál.cz. Vsaďte na hodnoty, které vydrží po generace. Zlaté mince a cihličky. Jistota ve vašich rukou. AU jako zlato, Portál jako brána k bezpečí. AU Portál.cz.
3: Masters of Rock. Kultovní festival přiváží legendární Halloween slavící 40. výročí. Hvězdného Marilyna Mansona, slavné Arch Enemy, In Flames, Slaughter to Prevail, The Rasmus. Přijede Dirk Schneider z hity Accept nebo bratři Kavalerovi.
4: Masters of Rock.
3: Od 16. do 19. července u Jelínka ve Vizovicích.
5: Na Masters vás zve iBrusivo.cz, prodejce kvalitního brusiva a řeziva značky Molatool, www.ibrusivo.cz.
6: Honda přiváží žhavou letní nabídku. Ušetřete při koupě rodinného CR-V až 140 000 korun a získejte plně vybavené SUV za bezkonkurenční cenu. Přesvědčte se, že jízda hybridním vozem může být úsporná i zábavná zároveň a užijte si léto v nové Hondě. Honda, the power of dreams.
7: Rock Radio, co se děje?
8: Spousta kapel je na letním turné, tak si pojďme nějakou chytit. Open Air Tour jedou Tři sestry a staví se s ním v pátek 26. června do Staré Boleslavy. V letním kině Houščka je podpoří taky MZH a Dr. Pepe. Republiku obráží taky Dimitri a Arakain, pěkně společně. Další zastávkou jejich Best Rock Tour budou Úvaly. Hrají tam na atletickém oválu v pátek 26. A o den později můžeme vyrazit na oslavu letního slunovratu Solstice Fest v Modrý Vopici v Praze. Jde o akci plnou undergroundových kapel pro všechny fanoušky heavy metalu, punku i rocku. Zahrají třeba Nocturnal Pestilence, Even Eye anebo Honoris Causa. Tak užívejte léto. Pro Rock Radio, Šárka Hlubcová.

piano, zmrznul čas a náhle zazněl hlas. V tmavý cele mluvil o poslední včele, vodu popás nervy na doraz. Rakve starý kosti, neznám souvislosti, kolem se střílí a hlas ze záhrobí sílí. Temné utrpení, modlitba ve sklepení, slova tak těžká jako z olova. Slyším,

Stella. Zřím do tváře padlého výsadkáře, čelo mi rosí, jak přízrak mě prosí, ať je vysloveno, zapsáno její jméno, ať její kosti křičí do věčnosti. Díky vínku chytám pomalinku, o co kráčí a už mi to stačí. Muza mi říká, že tu jde o gabčíka, snad jeho přání chycem do dlaní a zas to pro sebe.

Ozvěna hlasu z hlubiny času zní v hlavě jako ze sna probuzení. Dej jí duši na váhu, objevíš odvahu, nemysli na smrt ani na vězení. Ti dva to věděli,

0: Klikni!
1: Mironet, nová dvojka a Šoproku přináší...
0: Letní slevy právě odstartovaly!
1: Zažij léto naplno!
0: Když zábava, tak Mironet! Klikni dvakrát!
2: Ještě nemáš lístky na Hrady? To je třeba napravit.
3: Dan Landa.
2: Trautenberg.
3: Rybičky.
2: Migové.
3: Jdeme na Hrady.
2: 8 hradů.
3: 8 víkendů.
2: Muzika a pohoda celé léto po celé republice.
3: Dan Landa.
2: Harley.
3: Vypsaná fixa.
2: Krucipisk.
3: A pozor, lístky za nejlepší cenu koupíš jen do 25. června na www.hrady.cz.
4: Hlavní partneři Penny a pojišťovna Kooperativa.
2: Tohle není jen festival, to jsou Hrady.
3: www.hrady.cz.
5: Hrdým partnerem festivalu Hrady.cz jsou Tesco Mobile a limitovaná edice SIM karty Extra Data. Jen u Tesco Mobile dostanete extra 30 GB dat gratis a opakovaně.
6: CCC začal výprodej. Stovky modelů až o 50% levnější. A s členstvím v Modivo Club Gold ušetříte dvojnásob. Nakupujte ve výprodeji a získejte 10% cashback. Neváhejte, nakupujte v prodejnách CCC, v aplikaci a na ccc.eu.
7: A teď pozor, extrémně výhodná nabídka. Nissan X-Trail se zvýhodněním až 210 tisíc, včetně palivové karty v hodnotě 20 tisíc korun zdarma. Nabídka platí pouze do konce června. U všech dílerů Nissan. Více na nissan.cz.
8: Pozor, velká slevová akce v Teddy.
9: Široká nabídka teď ve velké slevě. Například 30% na všechny stolní lampy, 50% na všechny korálky pro kreativní tvorbu a mnoho dalšího. Ale jen krátce, navštivte Teddy a do 5. července ušetříte. Teddy jíří nápady. Oh.
10: Špičková krmiva Marp. Protože na složení záleží. Marp, přestaňte jen krmit. Marpujte. Krmiva Marp.cz. Oh. Oh.
11: Nejvyšší čas navštívit slušný rokový stránky www.rokovýradio.cz. Všechno, co se do rádia nevešlo, na www.rokovýradio.cz.
12: Rock Radio. Zprávy.
13: Hezký podvečer, začínají zprávy s Dominikem Šmauzem. Ministr zdravotnictví podporuje zákaz prodeje energetických nápojů dětem do 16 let. Ve sněmovně podle Adama Vojtěcha vzniká napříč politickým spektrem návrh na regulaci. Na síti X také uvedl, že energetické nápoje pravidelně konzumuje skoro 70 tisíc českých dětí od 11 do 15 let. V Národním parku České Švýcarsko platí zákaz vstupu do lesa v noci, konkrétně od 22 do 6 hodin. Důvodem je zvýšené nebezpečí požáru. Hasiči a správci parku žádají návštěvníky o obezřetnost. Nad parkem pravidelně létají drony s kamerou. Krásy Česka každoročně lákají miliony lidí a čím dál více výletníků míří mimo tradiční turistická centra. Potvrzuje to ředitel České centrály cestovního ruchu František Reismiller.
14: Vedle známých ikon roste tak návštěvnost i muzeí, technických či sakrálních památek, přírodních lokalit i menších regionálních atrakcí. Krásně je to vidět třeba na příkladech Národního památníku na Vítkově, Průhonického parku, Centra Černá Louka v Ostravě či areálu Sedles v Kutné Hoře.
13: Velké oblibě se v létě těší třeba zábavní park Miraculum v Milovicích anebo Skybridge na Dolní Moravě. Už dnes bude v pražském divadle na Vinohradech vyhlášen držitel zlaté hokejky. Nejlepším českým hokejistou sezóny se stane jeden z finálové desítky kandidátů. Do závěrečného kola postoupili například David Pastrňák nebo Roman Červenka. Slavnostní vyhlášení začne v 9 večer. To je pro dnešek ze zpráv všechno.
12: Rock Radio. Počasí.
15: Tak děkujeme a počasí na zítřek, to bude úplně jednoduché, bude jasno až polojasno. Nejvyšší teploty na 33°C, no a v 1000 metrech na horách stupňů 23°C. No a tak nám hovoří náš milý Český hydrometeorologický ústav.
11: Ať už prší nebo paří slunce, slušnej rok si můžete diktovat každý den. Rok na psání startuje v 18 hodin. Slušná muzika do každého počasí. Rock Radio. Doprava.
15: A Hned to rozjedu, stahu pro vás tady poslední zprávy, ať to máme kompletní z dopravy, tak začneme na D1 a 222. kilometru na trase státní hranice Polska. Směr Praha, tam je porouchaný auto, očekávejte zdržení, je tam neprůjezdný levý jízdní pruh, proto to říkám. Levý pruh je vždycky průšvih. Podíváme se do Náchodský, do Hradce Králového, tam je nehoda osobáku bez zranění osob, tak určitě v Náchodské ulici dávejte pozor. Ve Zlínské ulici v obci Frišták, okres Zlín, dvakrát osobák, tato nehoda tvoří překážku na vozovce. Projíždějte tady opatrně. No a v ulici doktora Sedláka v Klatovech nehoda osobáku s motorkářem a policajti jsou na místě, všechno se vyšetřuje. Buďte prosím opatrní, trpěliví a jedete kamkoliv, na čemkoliv nebo v čemkoliv. Hlavně doražte v pořádku.
11: Instagram Rock Rádia, to je slušná jízda. Nezapomeňte, že mobil za volant nepatří. Naše příspěvky radši zkontrolujte, až zastavíte. Rock Rádio, rock na psání.
15: Ahoj, námořníci, máme skoro 4 minutky po 18. hodině. No a máme tu samozřejmě úterek. Na úterý po 18. hodině se jako vždy hodí váš oblíbený pořad Rok na přání, proto tu jsme, za chvilku vyplouváme, z paluby vás zdraví váš kapitán na vlnách slušný rokový muziky Jirka Vajgis, pojďte mi sem volat a přát si písně na přání, vyřizovat si vzkazy a tak dále, všechno se dá nějak udělat, volejte mi do kapitánský kajuty na 7258444424, pište na messengera do mailu, no a jako úvodem takovou úvodní skladbu, a ta by mohla být Personal Jesus v podání Marlena Mansona. No a během týhle tří a skoro tři čtvrtě minutovky koukejte naskakovat na náš pirátský pářník, protože právě vyplouváme. Joho!

0: Tak jo, přátelé, takhle si to dal Marilyn Manson s peckou Personal Jesus, která je původně samozřejmě od Depešáků, ale to všichni víme. No a teď budeme hrát pro jednoho takového mladého pána na holení. Volal mi Martin, že nás poslouchá v autě jeho 8letý syn Lukáš. Tak, milý pane Lukáši, chtěl si pro něco od Rybiček 48, tak já něco tak jako nasklidněnou do auta, aby si pořád neříkal, kdy už tam budem a kdy už tam budem a kdy už tam budem, tak já ti pouštím písničku Vstaň, leď hned teď a můžeš se na ní pořádně v autě zapařit. To budou mít páni rodičové radost.
1: Rok na přání. Rock Radio.

0: Tak to byla moje hodně oblíbená skladba Dragula od Roba Zombieho. Když tak, jestli vlastně Roba Zombieho vnímáte už od solovky, tak ještě doporučuju jeho starou kapelu z 90. White Zombies. Nebo White Zombies se to jmenovalo. Určitě si dejte. Je to řádný nášlech. Vlastně je to všechno takový jako industriální a la ministry a tohle je to fakt jako výborná. Kdo má rád tuhle muziku, určitě ocení. Tak, jdeme dál. Psal Michal Kalábek. Schválně si mi ještě stihne napsat, komu budeme věnovat Nirvánu, kterou si chtěl nechat zahrát. A tak já jsem zatím vymýšlel, co si od Nirvány dát, že jo? Takže tady nějaký Kamezuar, Lithium a Thailandsty Rape Me a In Bloom a já nevím, Smells Lightning Spirit, to tady hrajem furt, že jo? Ale co si dát takhle čaj od 7:15, přátelé? Přímo Penny Royalty. Michal Kalábek to nestihl to věnování, tak to nevadí, taky věnujem všem.
1: Rok na psání s Jirkou Vajgizem.

0: za trpělivost, za jedničky, za celý školní rok. Poděkujte učitelům sladkým dárkem z čokoládovny Janek. Lahodné pralinky, bomboniéry a čokoládové speciality najdete na čokoládovnajanek.cz.
1: Chceme ho postavit vlastníma rukama,
2: vybrat dobrý materiál
1: a vybudovat náš domov. Porfix. Zděte s rozumem, budujte srdcem. Tlačíš?
3: Tlačím, ale moc to nejde.
1: Nastlačený vzduch je nejlepší e-shop kompresoryvzduchotechnika.cz. Stlačili jsme nabídku všech produktů na jedno místo.
3: Kompresory.vzduchotechnika.cz. Kromě vzduchu na nikoho netlačí, za to dobře poradí.
1: Kompresory.vzduchotechnika.cz. To je fičák.
4: Toto vysílání je přísně tajné. Hovoří k vám agent s povolením srovnávat. Vaší misí, pokud se ji rozhodnete přijmout, bude pořádně srovnat pojištění auta. Stačí zadat SPZ na klik.cz a můžete ušetřit v průměru 6 000 ročně. Klik.cz. Agent s povolením srovnávat.
5: Kontejnery Siegel, dobrý den.
6: Zdravím, tady čtu, že kontejnery přistavíte i o víkendu.
5: 7 dní v týdnu, třeba i v noci.
6: A jak to děláte?
5: Jednoduše, jsme Siegel.
7: www.siegel.cz.
8: Vše pro bagr.cz. Náhradní díly pro bagry pěkně na jednom místě. Pohodlné objednání, rychlé dodání. Vše pro bagr.cz.
9: Honda přiváží žhavou letní nabídku. Ušetřete při koupě rodinného CR-V až 140 000 korun a získejte plně vybavené SUV za bezkonkurenční cenu. Přesvědčte se, že jízda hybridním vozem může být úsporná i zábavná zároveň a užijte si léto v nové Hondě. Honda, the power of dreams.
10: Zase nemám co na sebe. Tak jdu pro barvu. V Proficolor nakoupím nad 500 a ještě si vylosuju tričko, kšiltovku, batoh nebo stylový ponožky. Proficolor. Barvy, který oblíkne i chlap. A fakt rád.
11: Pozor, velká slevová akce vtedy.
12: Široká nabídka teď ve velké slevě. Například 30% na všechny plyšáky a mazlíčky, 30% na všechny svíčky a svícny a mnoho dalšího. Ale jen krátce, navštivte tedy a do 5. července ušetříte. Tedy Jiří nápady.
13: Špičková krmiva Marp. Protože na složení záleží. Marp, přestaňte jen krmit. Marpujte. Krmiva Marp.cz.
14: Ratatadadadadatrička, potisk trička, bilabel, CZ.
15: Mám barák děravej, mě do postele fičí. Snad známý poraděj, jinak jsem má.

0: Tak jo, přátelé, tohle byly Offspring, You're Gonna Go Fuck It a my si pojďme dát zase nějakou pěknou českou píseň. Výborný nápad tady měl Marek Kuja. Zdravím kapitáne, mohu poprosit o zahrání něčeho od Stromboli. A pro všechny i pro tebe jen tak na pohodu. Děkuji. Hele, ty jsi mi to, Marku, vzal úplně jako z úst, jo, protože já tady pro vás neustále projíždím archiv křížem krážem, jako takové to pověstné rokové moře, abych třeba právě pro ty, co by si chtěli poslechnout něco novýho, neotřelýho, vtipného, úchylného, smutného, abych věděl, čím posloužit, tak jsem právě narazil na výbornou píseň Okolo ohňů. A ta je dost čílená na to, aby jsme si ji mohli zahrát, si myslím. Jinak velké lalulá znáte a tak dále. Okolo ohňů je z roku 1987. Pro ty, co neví, kdo byli Stromboli, tak to byla kapela, nebo je kapela, kde hlavně hrál třeba Michal Pavlíček, taky Vilém Čok, Bára Basiková, Klaudios Krišpín, Jirka Veselý, Roman Dragoun, Vladimír Guma Kulhánek, Vendula Kašpárková, Honza Seidl nebo Jiří Chlumecký, tak jednu dobu. Tak, přátelé, Okolo ohňů. Teď nastražte uši a poslechněte si tu výbornou kompozici a ty texty. Je to nádherný. Myslím, že vás to vytrhne z takový té letargie všednosti.
1: Rock Radio. Rock Radio. Rock na psání.

0: Nejlepší výběr, nejnižší ceny. To jsou Bene nápoje. Přesvědčte se sami v naší nové prodejně v Praze, Poděbradská 36, nebo v našich dalších prodejnách v Poděbradech a Benešově. Více na bene.cz.
1: Nebaví vás chemie? Nás ani vaše psí kamarády taky ne. Granule Yogis pro ně vyrábíme 100% bez chemie. Jsou zastudena lisované, mají vysoký podíl masa z lokálních farem a obsahují probiotika. Vše pro spokojené zažívání. Yogis. Zdraví začíná v misce.
2: Stoupáme! Je to nepopsatelný vidět tu krásu ze zhora. Děkuju, Leničko!
3: Zase lítáš v oblacích.
4: Vzpomněla jsem si na ten let balónem od Go Balóny. A protože je teď na Allegrii v akci, tak letíme spolu!
3: Chcete také zažít nezapomenutelný let balónem?
5: Tak honem, ať vám neuletí!
4: Právě teď je na Allegrii let balónem od 2850 korun.
3: Proleďte se třeba nad Poděbrady, Táborem, Českými Budějovicemi nebo si vyberte jinou z desítek lokalit po celé republice.
4: Více o akci na
6: firma na zážitky
4: CZ.
7: Ratatararata, trička, ratatararata, potisk, potisk, trička, potisk, trička, bela bel, CZ.
8: Ceny rostou, digitální čísla mizí, ale zlato, to tu bude vždycky. A u portál.cz. Vsaďte na hodnoty, které vydrží po generace. Zlaté mince a cihličky, jistota ve vašich rukou. A u jako zlato, portál jako brána k bezpečí. A u portál.cz.
9: A teď pozor, extrémně výhodná nabídka. Nissan Juke se zvýhodněním až 190 tisíc, včetně palivové karty v hodnotě 20 tisíc korun zdarma. Nabídka platí pouze do konce června u všech dealerů Nissan. Více na Nissan.cz.
10: Topcentrum.cz, dodavatel pro mistry svého řemesla. Objevte špičkovou zahradní techniku od Milwaukee, Hondy a nově i Husqvarny. Sezóna startuje. Buďte připraveni s tím nejlepším vybavením. Navštivte nás v Rohovládově Bělé, Pardubicích nebo v jediné prodejně Milwaukee Heavy Duty v Praze. Skvělé akce, slevy a kompletní nabídku najdete také online na www.topcentrum.cz. www.topcentrum.cz.
11: Kontejnery Siegel, dobrý den.
12: Zdravím, tady čtu, že kontejnery přistavíte i o víkendu.
11: 7 dní v týdnu, třeba i v noci.
12: A jak to děláte?
11: Jednoduše, jsme Siegel.
13: www.siegel.cz.
14: Zase nemám co na sebe. Tak jdu pro barvu. V Proficolor nakoupím nad 500 a ještě si vylosuju tričko, kšiltovku, batoh nebo stylový ponožky. Proficolor. Barvy, který oblíkne i chlap. A fakt rád.
15: Poletíte z letiště Václava Havla Praha? Máme pro vás 5 jednoduchých tipů pro hladký odlet. Kdy vyrazit, jaké mít doklady, jak se odbavit, co si připravit ke kontrole a co mít v příručním zavazadle. Více na prg.aero/odbavte se.
16: Vše pro bagr CZ. Náhradní díly pro bagry pěkně na jednom místě. Pohodlné

0: Rok na přání. Rock Radio.
1: Ano, přesně tenhle pořad na Rock Radio posloucháte, přátelé, máme 18 hodin 45 minut a tenhle vstup bych mohl začít písní Hodně štěstí, zdraví, protože spousta z vás si samozřejmě vzpomněla, my jsme to určitě celý den připomínali, na narozeniny Oty Hreše. Strašně moc z vás chtěla zahrát Thor, strašně moc z vás alkohol, tak jsem to vážil na vahách a naposled jsme hráli Tory a tak si dáme třeba něco pěkného od alkoholu. Konkrétně tady třeba Míra Šedivý, ahoj kapitáne, tady Míra, mohl bys pustit, když má na ten náš Ota Hreš narozeniny, tak alkohol a narozeniny, děkuju moc. Hele, tahle písnička tady úplně není, nevím proč, zeptáme se Oty nebo našeho dramaturga, proč tu není. Každopádně s Otou jsem byl v kontaktu, přál jsem mu všecko nejlepší k narozeninám, takže možná nás i teď poslouchá, takže my mu za Rock Radio přejeme tradičně hodně štěstí, zdraví a kopec srandy navrch. A já jsem vybral pecku Připijím, protože všichni, kdo máte teďka v ruce drink, si můžeme připít na Oťase Hreše. Tak o to, na tebe!

Kluci, já se omlouvám za tady tu dírku. Já jsem tady vyřizoval zatím další blahopřání pro Oťase. Co jsem vám chtěl říct, máme 18 hodin 51 minut. Pojďme si samozřejmě opět vybrat jazyk pro časové znamení, taky nějakou tu situaci mu vymyslete. No a my pro vás za to máme samozřejmě VIP píseň na přání hned po hodině 7. Teď si dáme starý dobrý Masterplan a jejich pecku z roku 2003, která se jmenuje Heroes, a pak tam švihneme ještě jednu píseň, ta se nám tam vejde.

0: Tak, pojďme tam vrznout ještě jedny jmenou War, a to klasickou skladbu Warriors of the World United, o kterou si tady zavolal Marcel z Liberce, bylo by to pro všechny i pro mě. Tak danke schön, jdeme na to.
1: Rok na psání s Jirkou Vajgizem.

0: 南门外中地南南京东来浙江老板杀队反对进攻门队扶挪队队库马太入网卡户口关在的山亚国队在阿诺萨国会发队是工厂的班我对世界和马内特王阿曼马托阿托阿伊丁托的福福托
1: Tak, milí posluchačové, dnes jste slyšeli časové znamení říkat ahoj lidi, tady Cuong. Rychle, poslouchejte mě. Je přesně 7 hodin večer a mně zbývá poslední minuta. Mám tady úplně čerstvé bio 100% slunce v láhvi. Skvělá akce, jenže za chvíli zapadne a já nebudu mít co prodávat. Manželka mě zabije, jestli to domů přinesu zhasnuté. Kdo dřív přijde, ten dřív svítí. Přátelé, jako vietnamský prodavač, co prodává slunce v láhvi a musí to stihnout do 19. hodiny, než zapadne a nebude mít co prodávat, si to přála Edith Sepeši. Děkuji, Editko, za tento krásný nápad. Já myslím, že se můžu odstěhovat do Vietnamu, nebo radši ne, protože by mě tam asi zabili. Ale co já, to časové znamení, já za to nemůžu. Máme 19 hodin a 3 minuty, kolik je hodin, jste slyšeli právě teď. Pokud jste nerozuměli té vietnamštině, my si na úvod dáme Europáky a Rock the Night, no a pak už je to na Edit a zase na vás.

0: Tak to byl Europarts Rock the Night a Edith Sepeši mi tady píše, že za tu námahu si vyber sám. Hele, tak jo, tak já vyberu něco pro vás hlavně, protože co na mě, já vybírám to, co jste chtěli, kromě alkoholu, a to je samozřejmě Thor, Oťas má narozeniny jednou za rok a my si můžeme pustit, odkaď Oťas vlastně přišel. On je totiž made in hell.
1: Rock Radio, Rock Radio, rock na přání.

0: Tak to byla novinka od Foo Fighters, která se jmenuje Okno, anglicky window, tak okno můžeme asi v tuto chvíli zavřít, to bychom si doma zatopili, že jo? Tak přátelé, co si dáme na ochlazení? To tady vymyslel Jaris z Dvora Královýho, říkal, že sedí v hospůdce u smrku a zvláště pro Šárku máme zahrát něco pěkného od Harleje. Tak já jsem se domluvil teda s Jarisem, že když jim tam ke smrku zahraju, takže v tu chvíli, když dám povel, tak si tam smrknou všichni panáka. Tak dávám povel 3, 2, 1, smrk! A pouštím vám Zrzy, zrzy.
1: Rock Radio. Rock Radio. Rock na psání s Jirkou Vajgizem.

0: Co se tady děje?
1: Co se chystá?
2: BYD Tech Days. Testovací dny u prodejců BYD, kde si vyzkoušíte elektromobil s bezpečnou Blade Battery nebo úsporný superhybrid. Po městě na elektřinu, na delší cesty benzín. Dojezd až 1350 km, spotřeba od 1,7 litrů na 100 km.
0: Jo, a díky tech bonusu, teď superhybrid za cenu spalováku.
2: BYD, světový lídr v superúsporných technologiích. BYD.com.
3: Vše, co potřebuji za cenu, kterou chci, ta se vyplatí. Od pondělí v Lidlu vepřová plec v ceně 59,90 za 1 kg. Květák jeden kus za 34,90. A s aplikací Lidl Plus jen za 29,90. A Radegast 12 ryze hořká v multipeku 8x půl litru za 174,90. Lidl, to se vyplatí.
4: Potřebuješ změnit splátku? S flexibilní půjčkou od Home Creditu si s tím nemusíš dělat hlavu. Jeden měsíc pošleš míň a druhý zase víc, jak zrovna potřebuješ. Půjčku až 250 tisíc navíc vyřídíš do 15 minut online nebo na pobočce. A je to. Home Credit. Pro lepší příběhy.
5: Tahické léto v Aquapalace Praha už je tady.
6: Zábava vlny tobogány.
7: Co vás čeká?
6: Porce exotiky a k tomu divoká řeka.
7: Plno tobogánů a skluzovek.
6: Tak všichni rychle do plavek.
7: Nemusíš mít letenku, na e-shopu kup si vstupenku.
6: Relax, drinky, animace.
7: To je nekonečné moře legrace jak z tahické pláže.
6: Tak co vy na to? Kdo z vás se ukáže?
5: Aquapalace Praha, tahické léto. Zábava na celý den. Více na aquapalace.cz.
8: Špičková krmiva Marp, protože na složení záleží. Marp, přestaňte jen krmit, marpujte. Krmiva Marp.cz.
9: Poletíte z letiště Václava Havla Praha? Máme pro vás 5 jednoduchých tipů pro hladký odlet. Kdy vyrazit, jaké mít doklady, jak se odbavit, co si připravit ke kontrole a co mít v příručním zavazadle. Více na prg.aero/odbavte se.
10: Hledáte spolehlivý vůz, který má jasnou historii a perfektní technický stav?
11: U Autopoli v Praze a Příbrami na vás čeká široká nabídka prověřených vozů Škoda.
10: Každý vůz má garantovaný původ a získáte k němu záruku a skvělý servis, který opravdu oceníte.
11: A můžete využít i výhodné financování.
10: Nabídka vozů na auto-poli.cz. Autopoli, váš autorizovaný partner programu Škoda Plus v Praze a Příbrami.

0: Celá panu Bruce Dickinsonovi klobouček dolů a jeho pece Tears of the Dragon. A my si pojďme dát další češtinu. Byl tady dvojitý zásah na Trautumberky. Lucka Fürichová psala: ahoj úctyhodný kapitáne, prosím zahraj něco od Trautumberku, nejlépe Buržousta, aby jsme v tom vedru nepošli. Jasně, úctyhodná námořnice, hned to bude. Potom tady psala Radka Fargašová: pěkně prosím něco od Trautumberku pro mého manžela za to, že tu dlažbu kvůli mě položil v takovém vedru, nebo přeložil. Hele, tak já manželovi poděkuju dneska za tebe, Radko, ale zítra, to je středa, to už si prosím tě potom poděkuji manželovi sama. Tak, přátelé, Buržoust a Trautenberg pro všechny makáče.
1: Rok na psání s Jirkou Vajgizem.

Posloucháte Rok na přání na Rock Radio s vaším kapitánem Jirkou Vajgizem a po Derek and the Dominos a skladbě Laila si dáme opět českou píseň do uší. Psala mi Martina Kubíková, ahoj kapitáne, zahraj nám prosím něco od Arakainu na náš krásný balkón, kde sedíme a dáváme pivečko, protože nic jiného se v tomhle vedru dělat nedá. Díky Martina a Martin Kubíkovi. Ale dá se pít třeba pivo v bazénu, nebo třeba na trávě, nebo v kuchyni, nebo v obyváku, nebo třeba v sauně. Potom třeba taky na koni, na černým, jo, tam by se dalo pivo pít.

0: Tlustá Berta vám garantuje, že tohle dokáže jenom BBA Monolit, váš dodavatel železobetonu.
1: Honda přiváží žhavou letní nabídku. Ušetřete při koupě rodinného CR-V až 140 000 korun a získejte plně vybavené SUV za bezkonkurenční cenu. Přesvědčte se, že jízda hybridním vozem může být úsporná i zábavná zároveň a užijte si léto v nové Hondě. Honda, the power of dreams.
2: Taky nechcete končit léto větou?
3: To zase nějak uteklo, viď?
2: Tak se zážitky od Allegrie se vám tohle stát nemůže.
4: Mami, ten Superland byl boží.
5: Večeře v kafé Imperial byla vynikající.
6: Ta jízda v tom sportáku byla fakt nejvíc.
7: Z tohohle tandemovýho seskoku budu žít fakt ještě dlouho.
8: Užijte si zážitkové léto s Allegrií.
2: Tandemové seskoky v Čechách i na Moravě.
8: Romantika.
2: Sportáky.
8: Zábava pro děti a mnohem víc.
2: Vyberte si z více než 200 zážitků za akční ceny a získejte navíc slevu až 30%.
9: Firma na zážitky.
8: CZ.
10: Zase nemám co na sebe. Tak jdu pro barvu. V Proficolor nakoupím nad 500 a ještě si vylosuju tričko, kšiltovku, batoh nebo stylový ponožky.
9: Proficolor.
10: Barvy, který oblíkne i chlap. A fakt rád.
11: Vše pro bagr CZ.
12: Náhradní díly pro bagry pěkně na jednom místě. Pohodlné objednání, rychlé dodání.
11: Vše pro bagr CZ.
13: Spotřební daň tvoří 14% státního rozpočtu. Lihovárek CZ. Pro bohatší Česko.
14: Topcentrum CZ. Dodavatel pro mistry svého řemesla. Objevte špičkovou zahradní techniku od Milwaukee, Hondy a nově i Husqvarny. Sezóna startuje. Buďte připraveni s tím nejlepším vybavením. Navštivte nás v Rohovládově Bělé, Pardubicích nebo v jediné prodejně Milwaukee Heavy Duty v Praze. Skvělé akce, slevy a kompletní nabídku najdete také online na www.topcentrum.cz.
15: www.topcentrum.cz.

0: Milí námořníci, náš pořad Rok na přání na Rok rádiu jde pomaličku do finále, ale ještě pár věcí určitě stihneme, konkrétně třeba teďka kabáty a pohodu, o který si tady volal Filip a chtěl by je nechat zahrát, nebo i tu pohodu přeje tátovi Jirkovi a kamarádovi Pájovi. Jo, já myslím, že tu pohodu kor v tomhle počasí potřebujeme asi všichni.
1: Rok rádio, Rok rádio, Rok na přání.

Hned opět tady, musím se podívat doprava a tam vidím naše rokrádiové kukačky, které nám hlásí, že je čas odejít. Je už za pár minut 8 hodin, to je ten pravý čas se rozloučit a dneska se rozloučíme po japonském způsobu. Aspoň tak si to přála Nela Zmátlová. Zdravím, kapitáne, zahraj tam prosím něco od Baby Metal pro mého taťku Radka. K dnešním narozeninám díky moc. Tak milý Radku, my ti přejeme hodně štěstí, zdraví a kopec srandy navrch. Japonsky Minasama no gokon, kenko, soshite tanoshi, hibi o inori, moshiagimasu. No a z písní Megitsune neboli Lištička se s vámi pro dnešek loučí váš kapitán na vlnách slušný rokový muziky Jirka Vajgis, sayonara, a budu se na vás těšit zase zítra po 18. hodině u našeho středečního speciálu Roku na přání. Do té doby se mějte jak chcete a něco pro to dělejte. Pič!

0: Věda, řemeslo, Slimovice, lihovárek.cz. Věci, na které můžeme být hrdí.
1: Nekupujte drahý značky, ani levný čínský s***ky. Já se oblíkám bez potisku. Bezpotisku.cz.
2: Topcentrum.cz. Dodavatel pro mistry svého řemesla. Objevte špičkovou zahradní techniku od Milwaukee, Hondy a nově i Husqvarny. Sezóna startuje. Buďte připraveni s tím nejlepším vybavením. Navštivte nás v Rohovládově Bělé, Pardubicích nebo v jediné prodejně Milwaukee Heavy Duty v Praze. Skvělé akce, slevy a kompletní nabídku najdete také online na www.topcentrum.cz. www.topcentrum.cz.
3: Utopenej mobil ve vaně, spálená večeře a rande za dveřma, boty z festiáku na odpis, hlavně klídek. V Bondy Centru Mladá Boleslav to vyřešíme. Bondy Centrum Mladá Boleslav.
4: Poletíte z letiště Václava Havla Praha? Máme pro vás 5 jednoduchých tipů pro hladký odlet. Kdy vyrazit, jaké mít doklady, jak se odbavit, co si připravit ke kontrole a co mít v příručním zavazadle. Více na prg.aero/odbavte se.

0: poctivej český festák non-stop? Ale jistě, jak si račte přát? Jedině na Rock Radio Stage se střídají nejlepší rockový český kapely s největšími hvězdami světového roku. To nejlepší z festáků, kulturáků a zábav? To je Rock Radio Stage. Víc českýho roku nikde jinde neuslyšíš. Laď Rock Radio Stage v dabu. Motokeci Marcela Herbolta.
1: Napjaté výrazy všech jezdců i zástupců týmu, strhující souboje v každé zatáčce, úžasné rychlosti, burácející motory. No dobrá, tak to poslední úplně ne, to musím uznat. Ale jinak si moped rally Richtářov nic nezadá z jakýmkoliv z jiných závodních klání. Richtářov je místní část Vyškova ve směru na Moravský kras a právě tam dorazí již tuto sobotu jezdci a jejich stroje v kategoriích moped originál, moped speciál a fitl speciál. A nenechte se mýlit názvy, zvláště speciály, které mají vybroušené motory na samou hranu. Místy dosahují téměř 100-kilometrových rychlostí. Takže o dramatické situace rozhodně není nouze. V Richtářově vás čekají zhruba od 10:30 tréninky, ve 12 slavnostní nástup a úderem 11:30 se rozjede série celkem 4 rozjížděk. Celé to taky doplní okolo 14:30 odpoledne vystoupení Martina Krátkého, mistra Evropy i České republiky ve stunt ridingu, disciplíně, ve které jde hlavně o akrobacii. Důležité upozornění pro všechny, kteří musí přes Richtářov u Vyškova v sobotu projet. Během závodu bude dědina neprůjezdná a můžete se na cestě zdržet. Tak si zabalte sebou trochu více trpělivosti, ale odměna bude skvělá, protože nadšení i zapálení jezdců je srovnatelné s tím, jaké předvádí jezdci MotoGP. Jo, a navíc v Richtářově nefackujou traťáky. Jen občas se borci pobíjí o nějakou slečnu na večerní zábavě, ale to už je jiná kapitola.
0: Rock Radio Motokeci.

0: Máte rádi rock rádio? Žijete rokem? A chcete, aby to věděli všichni kolem vás? Napište si o naší rokovou samolepku na adresu samolepka@rokoviradio.cz a my vám ji pošleme.
1: www.rokoviradio.cz
0: Rock rádio. Rock je slušná muzika.

děravej, mě do postele fičí. Snad známý poraděj, jinak jsem

0: na sukorady.cz.
1: Šéfe, zas to netlačí. Potřebujem novej vercajk. Starý kompresor už toho moc nenafouká.
2: Chlapi, říkal jsem, že teď na to nemám čas.
1: Šéfe, jděte na web kompresoryvzduchotechnika.cz. Přehledný e-shop, kde mají vše pro stlačený vzduch na jednom místě. Vidíte, co je skladem, i kdy to doručí. Objednáte a doručí nám to přímo do firmy. Během pár minut a online.
2: No, to by šlo.
1: www.kompresoryvzduchotechnika.cz. To je fičák.
3: Profi voda, s tou se nemusíte bát, jak skvělá dohoda.
4: Kvalitní vrtané studny na klíč s desetiletou zárukou. Profivoda.cz.
5: Honda přiváží žhavou letní nabídku. Ušetřete při koupě rodinného CR-V až 140 tisíc korun a získejte plně vybavené SUV za bezkonkurenční cenu. Přesvědčte se, že jízda hybridním vozem může být úsporná i zábavná zároveň a užijte si léto v nové Hondě. Honda, the power of dreams.
6: Pohlédl do dálky a zvolal. Atava! Ozvěna se nesla opuštěným kaňonem a on věděl, že nebezpečí a prázdniny se blíží. Prázdniny se blíží.
7: Vinetu!
8: Druhý díl dobrodružného románu Karla Máje jako velkolepé divadelní představení je tu.
9: Poklad na Stříbrném jezeře ve westernovém městečku Boskovice.
10: O letošních prázdninách posledních 20 představení.
11: S láskou v srdci vás očekávám, váš Karel Máj.
10: Vstupenky a více informací na www.westernové-městečko.cz.
12: Ceny rostou, digitální čísla mizí, ale zlato, to tu bude vždycky. A u Portál.cz. Vsaďte na hodnoty, které vydrží po generace. Zlaté mince a cihličky, jistota ve vašich rukou. A u jako zlato, Portál jako brána k bezpečí. A u Portál.cz.
13: Nejčerstvější ovoce a zelenina z vraňanských polí.
14: Právě dozrál česnek, co má říz.
13: Tak si přijeďte užít samozběr do Vraňan. Více o samozběrech na farmavraňany.cz. Farma Vraňany, originál, který poznáte chutí.

Taky jste měli hektický ráno? Načerpejte energii v rokovým dopoledni. Vaším společníkem bude odborník na slušnej rok Kamil Dráb. Rokový dopoledne od pondělí do pátku na Rock Rádiu. Rock Rádio. Rock je slušná muzika.

Vyznáte se v holandských ministrech školství? Víte, jakou barvu má sameček leguána? A jak se jmenoval první muž na slunci? Tak to si nalaďte jiný rádio a zavolejte jim do soutěže. Budou z vás mít radost. Můžete tam vyhrát třeba kupon na slevu a hromadu dalších volovin. Ano, C je správně. My si na voloviny nepotrpíme. A proto na Rock Rádiu nesoutěžíme, jen rozdáváme. A jestli chcete třeba lístky na koncert nebo CDčko, prostě si o ně zavolejte. Rock Rádio. Rock je slušná muzika.

0: Po vydatným obědě nejlíp vytrávíte se slušným rokem. Nikam se nežeňte a dejte si voraz. U nás jedině slušnej a rokovej. Od pondělí do pátku od 12 do 15 rokovej voraz s Danem. Hoďte si nohy na stůl a odfrkněte si se slušným rokem. Práce vám neuteče. Rokovej voraz s Danem. Každý všední den od 12 do 15 na Rock Rádiu.
1: Rock Rádio. Rock je slušná muzika.

0: Americe měli Brangelinu, my máme Dandabel. Ale nemusíme být světoví, stačí, když budeme slušný a rockový. Rockovej rozjezd s Honzou Dandou a Anabel Fárovou. Každý všední den od 6 do 9 se připravte na záplavu vytříbeného humoru a slušného roku, který vás vytáhne z postele, i kdybyste nechtěli. K tomu hromada lístků na koncerty, páteční výzva pro pandu, hospodský kvíz, Zuzka a její zprávy i to, co se do nich nevešlo. Budíky povinně na 6, ať nezaspíte. Rokovej rozjezd s Honzou Dandou a Anabel Fárovou. Každý všední den od 6 do 9 na Rock Rádiu.
1: Rock Rádio.

autem. A když jsme se vraceli cestou domů, tak jsme viděli dřevorubce, jak porážej strom. A ten strom plakal.

Když usnou lesy hluboké a kolem ticho jest, je tu roková noc a Jirka Němý. A s ním spousta slušný rokový muziky z českých luhů a hájů, českých zkušeben i garáží. Roková noc od 10 večer až do rána na Rock Rádiu. Rock Rádio. Rock je slušná muzika.

taky vás honí mlsná. Máte chuť na pořádnej rockovej nářez nebo radši něco jemnějšího? Z našeho nabušeného jídelníčku si vybere každej. Elektrický oběd na Rock Rádiu. Každej všední den úderem 11. dopolední přijímáme objednávky přes naše sociální sítě a celá hodina se nese ve vaší režii. My vám to jen pokrájíme, podusíme, připečeme a naservírujeme. Tak se neupejpejte a objednávejte. Elektrický oběd. Každej všední den od 11 do 12

0: Jeden za 18, druhej bez dvou za 20. Kuba Vaňas a Petr Janda. Dva muzikanti, kterým se zachtělo mikrofonu. Každý všední den se připravte na nálož hudebních zajímavostí, novinek a nejapných žertů. Rokový odpoledne s Kubou a Petrem, každý všední den od 15 do 18 na Rock Rádiu. Rock Rádio. Názes. Opravdu vás pobaví.
1: Zarecituji vám nově objevenou Cimrmanovu báseň, která má zvláštní název Ažmilit. My nevíme, co to je. Docent Weigl se domnívá, že to je orientální dívčí jméno. Čili Jára Cimrman Ažmilit. Ažmilit odhalí pamětní desku. Plesání, to bude lesku, snad zahrají mi poem nebo humoresku. Až Milit odhalí pamětní desku na starém domě, bude už po mně.
0: Rock Radio, konec legrace.

0: Rock Radio. Rocková noc. Každý večer po 10. hodině usedá za mikrofon Rock Rádia Jirka Němý. Šetří slovama.
1: Šetří slovama.
0: Šetří emocema.
1: Šetří emocema.
0: Ale vaše ušní bubínky rozhodně šetřit nebude. Nalaďte rockovou noc plnou nejlepší rockový muziky. Od pondělí do pátku, od večera do rána. Rocková noc s Jirkou Němým.
1: Od pondělí do pátku, od večera do rána.
0: Na Rock Rádiu. Rock Rádio. Nářez. Opravdu vás pobaví.
2: Jestli pak víte, soudruží, kolik vojáků se vejde do západu německého obrněného transportéru? Co? Neví? Ani svazáci a sánek? Steinberg? Já vám to řeknu přesně. Do západu německého obrněného transportéru se vejde 20 až 25 západu německých soudruhů, vy tupci!
0: Rock Radio. Konec legrace.

0: Rock Radio. Elektrický oběd. Od pondělí do pátku vaříme podle vašich e-mailů a facebookových přání. Ostrý kytarovky. Pořádně osolený Big Beat. Osvědčený klasický fláky. Elektrický oběd. Od 11 do 12 podle vaší chuti. Rock Radio. Rock je slušná muzika. Rock Radio. Nářez. Opravdu vás pobaví.
1: Fuj, ty smrdíš. Kdo ví, co s tou kurvou dělá?
2: Jak dělá? Co dělá? Ona dělala? Co se měl dělat?
0: Rock Radio. Konec legrace.

0: Rock Radio. Rockovej víkend začíná v pátek večer a končí v pondělí ráno. Víc už ho natáhnout nedovedeme. Pokud se vám v týdnu něco nepovedlo, máte šanci to o víkendu napravit. Rockovej víkend na Rock Radio. Rock Radio. Rock je slušná muzika. Rock Radio. Nářez. Opravdu vás pobaví.
1: Ty mi to díří, co se jí bojíš. On je zrovna taková jako ty.
2: I děti.
1: Spoň uvidíš, jaká seš.
2: No Ránku, hele, ti kluci se na ty koničky tak těšej.
3: Já kuň nejsem.
2: No jo, kuň nejseš, ale táta seš, Ludánku.
3: Hrkot, mami, neříkej mi pořád Ludánku a běží to
1: hele,
3: říct.
1: Hele, Ludvo, to tě říkám. Jestli si ten fotbal neprosadíš, tak si u mě mrtvej muž.
3: To je jasný.
2: Jako Štefane Bráku, co ho navádíš?
1: Hele, to je jediný, co mu zbývá. A Ludvo, ten fotbal si musíš prosadit.
3: Hele, běží to říct.
4: Prosím tě, to jsi blázené, co já i to mám chodit říkat.
0: Rock Radio. Konec legrace.